0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Liberecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny, při vdáním se přes ženy, se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František. Takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odinut, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci, to Vchynští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 metry. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale to kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: si učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
0: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
0: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
0: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
0: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá. A současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako, cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak. Ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
0: Prý ale byla taky legendárně krásná.

0: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografii a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
2: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si Kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tato možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako i trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
2: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat, a to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych to mám tak rád, takový, mám takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevíme, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit s bandaskou, šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne, miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z balkonu 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománií, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl v takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinské zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost. To je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami, I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak, tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále a tak dále. Co máme? No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
2: Ne, hezké, dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jakoby podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných ano. dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
1: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se schychá na podzim.
2: No, já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: Ježiš, tak to je tak národní ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most nějak, jako viděl, že tam prodává?
1: Říkal, no já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Jsi říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne, kolem, úžasně, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdeme.
0: O víkendu zajdeme
1: na Karlův most, tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzádu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, páč, já si s tím nebudu rady, víte?
2: A jo, tadyhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit, až jsem na jeviště.
3: Ne, tady, já bych sem nechodil na jeviště, aby jsme se tamhle vzádu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutekl potom, víte, páč, já si nebudu rady, ty čínsnička, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale to, počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady mají očko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x různých, ale samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co byste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co? No,
2: podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmaďa, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefíme.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportů, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jede to, byste takový sportovec.
3: Já vody jak živá, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí, sportuju.
2: Zná proti tlousnutí.
3: Proti, aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct jen tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: mě
3: to je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tloustnutí.
4: To proti tloustnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: Jo, teď já říkáte vodní, tak já nevím, tady od tejhle, nebo tadyhle...
2: Počkejte, vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě, a nemusíte tady... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý ano. Pátek, teď už i každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S
1: jako,
0: úspěchem,
1: jo, ale všichni,
0: aspoň malým.
1: Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali za totáče, vyhrali 27 tisíc korun,
0: no to
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašní prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s brachou,
0: a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No,
0: pro závist.
1: To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku. Tak...
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko, tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mizera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je tu Humoriáda s Alešem Cibulkou, nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Bčko.
5: Zdravíme, dobře, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.

0: No, já to můžu říct, no tak vypadalo po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holzmann. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
1: Super.
2: Mějte se hezky.
0: Tak pokračujeme se Sportkou.
3: Opravdu máte mě, řekněte,
4: já to tak já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady, 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
3: Kanonistika?
4: Kanoistika.
3: No. To bude loď asi nějaká. Je?
4: No, to je taková loď, kano je.
3: Samozřejmě, nějaký ty váleční to budou, že jo, ty určitě takový ty
4: vědětní. Proč váleční?
3: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
4: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování. Kano je.
3: Jo, počkejte, tenhle stále, tenhle úplně nevěděl, jste mě připomněl teď kon. Jak takhle popitý, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
4: Pan Anton.
3: Ve vodě takhle se dalo.
4: Snad Ponton, ne?
3: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo.
4: Zase to ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
3: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá, prosím
4: vás. To tady víme každý.
3: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
4: No.
3: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce denně.
4: No tak vidíte.
3: Já vám neschodil ani 10 deka.
4: Myslím vás, jak je to
3: ten
4: možné.
3: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocenej to kopal.
4: Počkejte, kdo jako, kdo?
3: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
4: Ale prosím vás, věče to vám přemusíte sám ve slova.
3: Ale to vy furt sám, povídám, může každý dělat jak chce.
4: Ale ne? Samozřejmě, ať si to každý dělá jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
3: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
4: Plaval jste?
3: Ježišmarja, závodně.
4: Vy jste plaval závodně. Vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
3: Ve vodě to bylo většinou.
4: Ale no tak, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
3: Jo, styl, tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhovej styl to byl, jsem měl nejraději.
4: Kruhovej styl.
3: Kruhovej, ano.
4: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
3: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
4: Ne, bohužel všechno neznám.
3: Jak bych mu to teďkon... Kruhovej, to je přece, si pojďte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu, takový ten kruh nafukovací.
4: Ne, prosím vás, to přece není styl. Ne? Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
3: Koho?
4: No já se vás ptám, jestli kraula znáte.
3: Kraula?
4: No ano, kraula.
3: Kraula vám nejde, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu. To je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám. A pak s tím jsme se chodívali potápět s Gdoulou.
4: Potápět.
3: S Gdoulou.
4: Potápění je tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
3: Tady. Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazím.
4: No vidíte to, to je zajímavé taky, samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
3: Co říkáte?
4: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
3: Ne, v labin to bylo
4: většinou. Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
3: Jen tak, bez ničeho, to prostě, co vás nemá, bez ničeho, by ty, si bych si v životě nedovolil přece. No, tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl s sebou plavky, prosím vás.
4: Ale
3: náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl s sebou aspoň kapesník.
4: Počkejte, kapesník místo plave?
3: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
4: A jo, takže bez skafandru.
0: Ty sebou

0: Když plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
1: Ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
0: Ty tam můžeš taky rád jezdit, ne?
1: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk...
0: Teď se jdeš dívat.
1: Teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo.
0: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
1: Nebylo to jako takový, jako... Tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu, na
0: Salinas. Takže dnes už by se zbál.
1: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
0: Jo.
1: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak...
0: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka.
2: Tak já zase znám. Opatrný, nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž, já už musím opatrně, ale víš, co je zajímavý? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně, a potom jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínáme na to a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se superstary, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka, ano, na tenhle ten zábavný pořad.
1: No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě, hele, Instagram a všechny tyhle ty věci, no a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje, ano, a žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá Superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme Superstar, ne Supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl, řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrejžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Rozvolníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspíval a předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co si zpíval nějak, v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to omezený věkem? Já nevím. Ze spoda, ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku, a přišla, já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty si soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. přihlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč jo? 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho
1: tam bylo 38.
2: To mu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, a on to vyhrál nějaký 30. nebo 35.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horvá, vůbec jako
1: mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i.
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martinák a Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci, bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte, ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
2: Zdravím vás.
3: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
4: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a bývalého Chodováka, pana Cibulku.
2: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duší 100% zdravím do Chodova, no jasně.
4: A chtěl bych Ačko.
1: Ačko, pokračovat. Dobrá. Ano,
2: děkujeme, ano. A zdravíme na západ.
1: Děkujeme, ještě jeden hlas. Od koho?
5: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
1: To byla podpásovka.
2: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humory. Já vás zdravím. Roku, ano.
1: Rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
6: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění, jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
7: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
6: Já říkám, kam na recepci?
7: Na německou. Němci dávají recepci.
6: Já říkám, mě nikdo nezval.
7: Mě taky ne.
6: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela, přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná gazelo. Napil se,
7: ty krávo, vždyť je to teplé.
6: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi musely být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
7: Ano, vím, 60.
6: No a kolik jste jel vy?
7: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
6: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
7: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
2: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně. všechno bylo vošklivý, kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, řekla, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rádia, teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se řekla, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu, a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl staříček, ale legenda neskutečná. Ale šla z něj hrůza, teda opravdu, jo.
1: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
2: Na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu neznám.
1: A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešovou Chodová.
3: Zdravím do Chodová.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. Mm-hmm. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste s rodičema jezdili ještě za Totáče do Tatrovic.
3: No samozřejmě, nakoupal ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a do dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantově a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třebodě. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jednou, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to mědeš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa, v tom už já jdu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta: v Češi mi tam šopli nějakého holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerko, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeně, říká: ježišmarja, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly 2 postele, na každý spala 1 důchodkyně. Říkám: Frantiku, spíš uprostřed? Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu, tam taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát? Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoje, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko, rozumíš to?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: připomínám na tebe. Děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Jonas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin. Archeologové objevili na trase budoucího obchvatu Břeclavi zachovalou keltskou studnu. Odvolací soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Uměleckou kolekci vzniklou k 800. výročí Znojma město představí na pražském festivalu Design Block. A dnes bude převážně oblačno s deštěm a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Při archeologickém výzkumu na trase budoucího obchvatu Břeclavi výzkumníci objevili keltskou studnu. Odhadují, že by mohla pocházet z období mezi 2. a 3. stoletím před naším letopočtem. Mimořádně cenný je nález dřevěné části studny. Podle vedoucího výzkumu Matěje Forsta se materiály jako dřevo většinou nedochovají.
2: Je k tomu potřeba speciální prostředí, jako je například permanentní vlhkost, což právě tahle studna splňuje. Jednak je tam vysoká hladina podzemní vody a zachované původní prameny z té studně, takže vlastně tahle ten zbytek výdřevy je v místech, pod kterou vlastně ta voda nikdy v historii neklesla.
1: Vzorky dřeva čeká dendrologický průzkum, který by měl určit jeho přesné stáří. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Rozhodnout o vině uložil pražskému městskému soudu právě vrchní soud v Praze. Odvolávat se k němu je proto podle advokáta Naďové Josefa Bartončíka paradoxní.
3: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu a až vyčerpám i ten, tak je v pořadí další opravný prostředek mimořádný, již netrestní ústavní stížnost.
1: Obžaloba viní Naďovou a premiéra Andreje Babiše z ANO z toho, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50-milionovou dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Na letošním mezinárodním festivalu Design Block v Praze se mezi vystavovatele zařadí i Znojmo. Představí na něm vizuální identitu a předměty vzniklé k příležitosti 800 let od povýšení Znojma na královské město. Kolekce uměleckých předmětů a grafického designu jsou inspirované třeba znojemskými okurkami. 28. ročník festivalu Design Block se letos uskuteční na více místech v Praze od 7. do 11. října. Sport. Mužskou část mezinárodního turnaje Brno Beach Pro ovládli v areálu Sokolského koupaliště u brněnské přehrady beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jakub Šépka. Ve finále porazili reprezentační kolegy Jiřího Sedláka a Matyáše Javoronoka 2-0 na sety. Druhý set ale nabídl velmi dramatický vývoj. Vítězný pár nakonec uspěl poměrem 37-35.
4: V ženské části beachvolejbalového turnaje Brno Beach Pro získaly české páry všechny medaile. Z výhry se radovali Kylie Newshaferová s Martinou Meixnerovou, které ve finále porazili 2-1 na sety Markétu Svozilovou a Marii Sáru Štochlovou. Bronz získali Andrea Lorenzová s Marianou Tomasovou. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Déšť přejde od západu přes většinu území kraje. Během odpoledne začnou srážky ubývat a očekáváme postupně většinou polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kvůli konání pouťových slavností v Račicích Pístovicích nebude možná od zítřka 1. září až do 7. září jízda autobusů do autobusové točny v Račicích. Zastávka Račice Pístovice, Račice Točna bude po dobu trvání akce bez náhrady dočasně mimo provoz. Využít můžete pravidelnou zastávku Račice Pístovice, Račice. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na webu IDS.jmk.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas. Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Krásný den vám všem, milí posluchači. Dobré ráno, Moravo. Je 5 minut po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno. Začíná nový týden, kterým definitivně skončí školní prázdniny. Dnes je 31. srpna, což je 243. den letošního roku. Do konce roku zbývá 122 dní. A nejenom, že dnešek posledním dnem prázdnin, ale je to také poslední den takzvaného meteorologického léta. Meteorologický podzim začíná 1. září, což je zítra, takže pojďme si ještě dnes užít léta plnými doušky i s dětmi a školáky, pokud to jen půjde. Mám jednu ruku dlouhou, o tom bude zpívat kapela Buty, Máme si co říct, přidá Jitka Zelenková a další písničky, které nestárnou, budou následovat. A ještě bych nerad zapomněl na to, že svátek dnes slaví Pavlíny, no a přát budeme samozřejmě po 8. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásný celý týden, posledním dnem srpnový a od zítřka už zářijový. Hezký poslech.
5: Český rozhlas Brno.

Český Tom Jones, Jitka Zelenková, 5 hodin a 13 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Začíná nový týden, je pondělí 31. srpna roku 2026. Dnešek je spojený s Jiřím Hradcem, hudebním skladatelem, dirigentem, režisérem a také dlouholetým rozhlasovým kolegou. Narodil se v roce 1923 v Tuřanech u Brna, psal skladby pro velké smyčcové a dechové orchestry. Do muzikantského nebe odešel v 96. V roce 1924 se v Brně narodil Antonín Kratochvíl, literární historik, kritik, prozaik a také editor. Od roku 1952 žil v Německu a v Mnichově založil edici krásné literatury a byl také generálním tajemníkem PEN klubu pro exilové autory v německy mluvících zemích. Spolupracoval i s mnichovskou stanicí Svobodná Evropa. 31. srpna 1929 cestou z vojenských manévrů u Kroměříže navštívil Brno v tomže roce už podruhé prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Po příjezdu odjel z nádraží do Pisárek na výstaviště, kde si prohlédl pivovarsko-sladovnickou a obchodní výstavu. Dnešek také býval narozeninovým dnem Iva Možného, sociologa a vysokoškolského pedagoga. Narodil se v Prostějově v roce 1932 a v letech 1956 až 64 byl také redaktorem Československého rozhlasu v Ostravě, Brně i Praze. V roce 1978, poslední srpnový den, zemřel při tragické autonehodě Vašek Mlýnek z Kuželova. Patřil k výrazným vypravičským osobnostem. Vystupoval třeba v pořadu Jošky Severina, spolupracoval s Brolnem nebo s cymbálkou Slávka Volavého a jeho jméno se pojí i s hodonínským festivalem lidového humoru nazývaným Ošmukáč Vaška Mlýnka. 31. srpna 1993 zemřela v Kroměříži grafička Božena Dadáková Sedmíková, rodačka ze Šlapanic u Brna. Byla návrhářkou hraček a vánočních ozdob, autorkou obrázků s námětem valašských písní a také podkladu k animovanému filmu Balada o Uherském králi. 55. narozeniny dnes oslaví Michal Hrůza, rodák z Turnova, zpěvák, kytarista, skladatel a také textař. Prošel punkrockovými a hardrockovými kapelami a v roce 1996 založil později velmi úspěšné Reddy Kirken. Po zhruba 10 letech se Michal Hrůza vydal vlastní cestou s vtipnou kapelou Hrůzy a mezi jeho nejznámější skladby patří Zítra mám, Bílá velryba, Na pořád, Zakázané uvolnění a spousta dalších. No a jako autor psal i pro jiné interprety, třeba pro Anetu Langerovou, její velký hit Voda živá. No a Michala Hrůzu si připomeneme jedním z jeho největších hitů, písničkou Pro Emu. Všechno nejlepší přejeme.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 20 minut, čas na předpověď počasí. Přinášíme také přehled teplot po ránu, ty jsou momentálně pohybují na jihu Moravy v rozpětí od 14 do 17 stupňů Celsia. Nejnižší teplota těch zmíněných 14 je v Kobylí, 17 stupňů třeba v Žabovřeskách, ve Ždánicích nebo ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď počasí, ta slibuje převážně velkou oblačnost se srážkami, lokálně i bouřkami, během odpoledne ubývání srážek a postupně většinou polojasno. Nejvyšší teploty dnes od 25 do 28 stupňů Celsia, takže vypadá to, že ten meteorologicky poslední letní den bude stát za to. Slabý, proměnlivý, postupně mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno místy nepříznivé, jinak dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde 7 minut po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 41 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 23 minut. Dnešek, tedy poslední srpnový den, sebou přinese odstávku brněnského vysílače Hády, z něhož vysílá Český rozhlas Brno i další stanice, včetně digitálního vysílání.

Kvůli údržbě bude v čase od 10 do 15 hodin vysílat Hády mimo provoz, bez náhrady, což znamená, že se přijímače naladěné v případě Českého rozhlasu Brno na frekvenci 931 odmlčí. Kromě nich už od 6. hodiny raní utichne také trojice digitálních televizních multiplexů, které z Hádu vysílají. Podobně utichne také zítra vysílač Děvín na Pálavě, ten nevysílá klasické FM rozhlasové vysílání, ale šíří digitální rozhlasový signál DAB a mimo provoz bude mezi 10. a 15. hodinou. Navíc z Děvína nebudou v úterý už od 6. hodiny raní vysílat ani digitální televizní stanice. A co můžeme poradit? Pokud nechcete přijít o naše vysílání, jde zkusit naladit si vysílač Koyal na frekvenci 106.5. Některé digitální přijímače mohou sami přejít na digitální signál z jiných vysílačů. A jistotu mají všichni, kteří si naše vysílání naladí po internetu z webových stránek nebo z aplikace Můj rozhlas. Zprávy pro vás dnes chystá Jakub Večeřa a budou tu pro vás připraveny už za 6 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Židlochovicích u Brna v neděli dělníci osadili novou lávku přes řeku Svratku. Lidé ji budou moct využívat od listopadu. Ocelová konstrukce měří 50 metrů a váží 72 tun. Na místo ji musel přesunout jeden z největších jeřábů. Díky mostu budou mít obyvatelé některých částí města rychlejší přístup k obchodnímu centru. Ředitelství silnic a dálnic vymýšlí, jak urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Dělníci teď pracují na křižovatce s dálnicí D2, způsobuje to velké dopravní komplikace. Naplánovaných je dalších 5 etap mezi Kývalkou a Holubicemi. Cílem silničářů je celý úsek zmodernizovat v menším počtu větších staveb, což by znamenalo zhruba 25-kilometrové omezení. Lékaři v Uherskohradištské nemocnici mohou rychleji rozhodovat o léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou. Umožňuje jim to nový software s prvky umělé inteligence. Automaticky vyhodnocuje CT vyšetření pacientů a poskytuje důležité podklady pro rozhodování o nejvhodnější léčbě. Včasný zásah je pro její úspěšnost zásadní. Novoměstské fotbalistky vykročily k obhajobě titulu v jediné okresní fotbalové lize. Doma v neděli porazili nováčka z Krouny výsledkem 3-0. Okresní liga na Žďársku je jediná svého druhu v republice. Umožňuje fotbalistkám hrát pravidelnou soutěž a nemusí ze zápasy cestovat daleko. A počasí. Dnes na jižní Moravě očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Déšť přejde od západu přes většinu území kraje. Během odpoledne začnou srážky ubývat a očekáváme postupně většinou polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na dočasné přeložení brněnské autobusové zastávky v Aleji. Ta bude kvůli stavebním pracím od 8 hodin ráno v úterý 1. září až do 13. listopadu přeložena ve směru z centra přibližně o 210 metrů dozadu a směrem do centra přibližně o 260 metrů dopředu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na webu IDS.jmk.cz. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Bývala vám Jana Kiršner, je 5 hodin a 39 minut, tady je Český rozhlas Brno. Rozkopané chodníky, zátarasy a složitá orientace. Rekonstrukce cest na ústředním hřbitově v Brně komplikuje přístup k hrobovým místům. Vedení hřbitova návštěvníky prosí, aby se na cestu k hrobům v opravované části ptali zaměstnanců hřbitova nejlépe už na vrátnici. Trasy, na které jsou zvyklí, totiž nemusí být průchodné.
1: No, je to poměrně složité, zejména pro starší lidi, teď jsme museli přelízat nebo i podlízat taková ohrazení.
2: Popisuje pan Miroslav, jak s manželkou hledali rodinnou hrobku ve spodní části ústředního hřbitova. Cesta, kterou vždy používali, je kvůli rekonstrukci uzavřená a museli tak hledat, kudy ji obejít.
1: Jsme teďka sem tak trošku bloudili a vlastně jsme to přešli, protože nás to pustilo někam jinam, než jsme zvyklí, a najednou jsme se ztratili a museli jsme se zase vracet, než jsme našli hrob, kam chodíme desítky let.
2: Samotnou rekonstrukci s manželkou vítají, ale přáli by si lepší značení.
1: Rekonstrukce hřbitova byla naprosto nezbytná, to bylo v zoufalém stavu, takže to jsme rádi, že se to opravuje, ale opravdu už je to dost dlouho.
2: Vydávám se níž směrem k bráně na Vídeňské ulici. Několikrát jsem se kvůli zátarasům musel otočit zpátky a jeden z menších chodníků najednou skončil v místě, kde by se normálně napojoval na asfaltovou cestu. Teď je ale vykopaná a z obou stran navíc zatarasená. K hrobovému místu tudy šel pan Tomáš.
3: No, neviděl jsem úplně kudma, tak jsem to tak nějak vzal přes zábradlí. Nějaký značení by to asi chtělo, jakože nějaký šipky, že tudma se může jít a tam tudma zrovna ne.
2: Podle ředitelky správy brněnských hřbitovů Aleny Říhové je ale značení schůdných cest složité. Stavba podle ní postupuje rychle a šipky by musely měnit co 2 dny. Návštěvníky hřbitova tak prosí, aby se ideálně obrátili přímo na pracovníky hřbitova na vrátnicích.
4: Všichni naši zaměstnanci jsou vždycky takto informováni, aby to měli u sebe třeba i mapku, kde vlastně se nejlépe dostanete autem, které plochy vlastně se teď kopou, kde se dostanete, kde se nedostanete.
2: K pohřbům je ale podle Říhové cesta vždycky zajištěná. Výkop dělníci jednoduše zasypou a v práci na cestách pokračují až po pohřbu.
4: To je ta priorita, kdy potřebujeme vlastně v těch nejtěžších chvílích ty návštěvníky podržet, tak aby to tak bylo zajištěno.
2: S dlážděním cest ve spodní části hřbitova by stavební firma měla být do dušiček hotová.
4: Velké práce výkopové a jakákoliv těžká mechanizace končí 20. října.
2: Asfaltové i další zpevněné cesty chce mít správa hřbitovů opravené v příštím roce. Pak budou následovat práce jako výsadba zeleně, instalace nového orientačního systému, bezpečnostních kamer i laviček.
4: Máme tam skupinky dam, které už netrpělivě vyhlížely svoje lavečky, tak už jsme jim tam je tam umístili provizorně, protože se nám tam v podstatě 3x týdně schází.
2: Obnovy se dočká taky největší rozptylová loučka. Začne letos na podzim. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 6:45 a minuta k tomu, to byla písnička Karla Gotta z roku 1977.
1: Počasí.
0: Krásný den vám všem, je tu aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. A co se teplot týče, tak ty se momentálně na jihu Moravy pohybují mezi 14 a 17 stupni Celsia. Stále nejchladněji v úvozovkách, tedy 14 stupňů Celsia je v tuto chvíli v Kobylí. A jaké čekáme počasí? Převážně velkou oblačnost se srážkami, lokálně i bouřkami. Během odpoledne ubývání srážek a postupně většinou polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, slabý, proměnlivý, postupně mírný vítr západních směrů. Povalné rychlosti do 20 km za hodinu, v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno místy nepříznivé, jinak budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde 7 minut po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 41 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Je pondělí, poslední srpnové v roce 2026, 31. srpna a zároveň také poslední meteorologický letní den. Užijte si ho.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut, zpíval vám František Nedvěd. Milí posluchači, víte, co je to takzvaná syndaktylie? Jestli ne, tak to vám právě dnes prozradí v dalším pokračování rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Nová cyklostezka mezi boskovickou částí Mladkov a Svitávkou bude stát zhruba 15 milionů korun. Venkovní koupaliště v Hustopečích i dalších jihomoravských městech hlásí o třetinu vyšší návštěvnost než loni. Hradská ulice pod městskými lázněmi ve Zlíně je po rekonstrukci ode dneška znovu průjezdná a dnes bude převážně velká oblačnost se srážkami a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Boskovickou místní část Mladkov a Svitávku spojí nová cyklostezka. Radní Boskovic vybrali firmu, která ji za necelých 15 milionů korun postaví. Původně radnice počítala s rozpočtem 21 milionů. Stezku využijí cyklisté i pěší.
4: Díky cyklostezce se sportovci i chodci vyhnou frekventované spojnici Boskovic se silnicí první třídy číslo 43, která vede na Brno a Svitavy. Dělníci postaví taky novou lávku přes řeku Svitavu. Nahradí stávající most, který je ve špatném stavu. V Mladkově vyústí stezka na zemědělských pozemcích a polních cestách a ve Svitávce se napojí v Tyršově ulici. Dotace pokryje víc než 2/3 nákladů. Zbytek zaplatí Boskovice a Svitávka. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Na koupaliště ve Slavkově u Brna a v Hustopečích přišlo letos v létě o třetinu více lidí než v minulém roce. Vyšší meziroční návštěvnost hlásí i venkovní areál na Kraví hoře v Brně, kam od června do 20. srpna dorazilo přes 65 tisíc lidí. Nejvíc návštěvníků za posledních 5 let zaznamenala brněnská Riviéra. Jen do konce července do jejího areálu zavítalo přes 90 tisíc plavců. Návštěvnost byla vysoká i na dalším koupališti Brněnské společnosti Stares, doplňuje její mluvčí Martin Lísal.
5: Na koupaliště Zábrdovice dorazilo ve stejném období 28 tisíc návštěvníků, což je taktéž více než v uplynulých letech. Pro srovnání, miliontý návštěvník na střediscích naší společnosti prošel přes turnikety 14. srpna, zatímco před rokem to bylo až 10. září.
2: Řidiči ve Zlíně ode dneška znovu projedou Hradskou ulicí a opravenou křižovatkou pod městskými lázněmi. Město během rekonstrukce změnilo její uspořádání a ve směru od Kudlova vznikl nový odbočovací pruh. Součástí úprav jsou také nová parkovací místa a chodníky. Změny mají zlepšit i bezpečnost pěších.
6: Sport.
2: V 19 hodin začne osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek mezi Českem a Švédskem. Utkání přivítá pavilon P brněnského výstaviště, kde český tým odehrál celou základní skupinu, zatímco pro Švédky půjde na tomto místě o premiérový duel. Mluví o tom libero domácího týmu Daniela Jancová.
7: My jsme si tam odehráli několik zápasů, měli jsme tam tréninky, takže pro nás je to velká výhoda. Oni právě jedou z domácího prostředí, takže pro ně možná trošku změna, že tam nebudou mít tolik fanoušků pro sebe, takže v tomhle je určitě výhoda na naší straně.
3: Počasí.
2: Dnes na jižní Moravě očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Srážky přejdou od západu přes většinu území kraje. Během dne začnou ubývat a odpoledne očekáváme postupně většinou polojasno. Večer bude oblačnost od jihu přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž pro dnešek mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor dávejte na silnici druhé třídy číslo 385 u Čebína na Brněnsku. Na vozovce hned za kruhovým objezdem ve směru s Kuřimi na Tišnov leží rozbité střešní tašky. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, je pondělí 31. srpna 2026. Dnešek je nejen posledním srpnovým pondělkem letošního roku, ale také posledním dnem prázdnin a posledním meteorologicky letním dnem, což znamená, že zítra začne nejenom podzim, ale také nový školní rok. Přejeme vám krásné vstávání, ať se vám dnes daří a k tomu všemu především písničky, které stárnou posíláme. Láska je věc kouzelná, budou zpívat Rangers, Láska má je zákon, její to bude zamilované hned po ránu. To už bude Iveta Bartošová. A možná nevíte, že 31. srpen je také dnem dohazovačů a nebo dnem jídla venku, což si myslím, že je dobrý tip na svačinku, oběd nebo večeři s přáteli třeba někde na pikniku v parku. Užijte si den, Pavel Kašpar přeje krásné ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. České volejbalistky dnes v Brně vstoupí do play-off evropského šampionátu. V osmi finále se utkají se Švédkami. V sestavě soupeřek jasně vyčnívá hvězdná univerzálka Isabel Háková, která v základní skupině zařídila pro svůj tým 174 bodů. Je tak suverénně nejproduktivnější hráčka turnaje a druhá v pořadí nazbírala skoro o 70 bodů méně.
1: Je to hlavně tím, že oni přes ní dohrávají všechny těžké situace, takže vlastně všechny těžké balóny nebo balóny na konci setu půjdou vždycky přes ní, protože je to jejich největší útočná síla, takže z toho pramení ty její body a hlavně je prostě je skvělá, jo, je vysoká, šikovná.
2: Tak ona je neuvěřitelně explozivní, opravdu skáče, má strašně silný rameno, ruku, takže má úplně jako milion různých úderů a je fakt super a nablokuje mega vysoko, jako je to obrovská zbraň.
3: Představují české volejbalistky Daniela Jancová a Ela Koulisiány největší hvězdu osmifinálových soupeřek ze Švédska. Isabel Háková už na evropském šampionátu vytvořila i jeden historický rekord. Proti Chorvatsku zapsala 52 bodů, což dosud v historii mistrovství žádná hráčka nedokázala.
2: Podle mě tam bude trošku klíč to přijmout, že ona ty body nějaký prostě dá a bude potřeba ubránit všechny ostatní a pak třeba nějaký údery hák, který zvládneme ubránit, ale prostě je potřeba přijmout, že ona ty body prostě dá.
3: Mluví česká blokařka Koulisiány o tom, jak se připravit na jednu z největších hvězd ženského světového volejbalu. Neznamená to ale, že se nebude snažit Hákové co nejvíc znepříjemnit osmifinálový zápas.
2: Podle mě tam o to je větší ten hlad to jí zablokovat, protože je to něco speciálního, co si můžeme zapsat do deníčku.
3: V některých sportech je možné připravit na největší hvězdu soupeře osobní obranu. Ve volejbalu to podle Koulisiány ale takto řešit nejde.
2: Úplně ne, ale určitě je pravda, že se třeba na ní soustředíme víc, pak když si řekneme v jednotlivých rotacích různou distribuci, tak si myslím, že na ní asi bude trošku větší kladený důraz, ale úplně osobní obranu nemáme.
3: Jestli se Češkám podaří Hákovou a další švédské volejbalistky zastavit, bude jasnější od 19 hodin, kdy v pavilonu P brněnského výstaviště začne osmifinálový duel. V přímém přenosu si ho můžete poslechnout na stanici Radiožurnál Sport. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 17 minut. Je tu pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 14 a 18 stupni Celsia. Na některých místech už vystoupily na zmíněných 18, třeba v Dyjákovicích, v Troubsku, v Brně Žabovřeskách nebo v Brně Tuřanech. No a teplota nejnižší stále v Kobylí zmíněných 14 stupňů. Předpověď počasí dnes slibuje převážně velkou oblačnost se srážkami, lokálně i bouřkami. Během odpoledne ubývání srážek, postupně většinou polojasno a nejvyšší teploty dnes mezi 25 a 28 stupni Celsia. Slabý, proměnlivý, postupně mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu, v bouřkách

0: podporuje dobré vztahy v třídním kolektivu a jaké jsou praktické návody na překonání únavy. To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. Těší se Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 24 minut. Brno vydalo kuchařku pro školní jídelny a zkouší tak změnit přístup k vaření ve školních jídelnách. Vydalo si první vlastní kuchařku s recepty a kontakty na lokální farmáře. První škola ve městě ruší výdejní okénko a dokonce zavádí švédské stoly. Detaily k tomu přináší brněnská jedenáctka, která taky prozradí, jak třeba plesnivé svačiny ve školním batohu můžou pomoci vědě a hlavně nevědomí. K tomu

mu ještě uslyšíte podzemní bouřku pod sídlištěm Vinohrady nebo připomeneme jednu smutnou dopravní statistiku. Poslechněte si novou brněnskou jedenáctku. Její kompletní znění je vám k dispozici na webu brno.rozhlas.cz a celá stopáž je součástí článku Tomáše Kremra a Hany Floriánové. Tady je Český rozhlas Brno, zprávy pro vás dnes chystá Jakub Večeřa a ty další tu budou už za 5 minut.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Při archeologickém výzkumu na trase budoucího obchvatu Břeclavy výzkumníci objevili keltskou studnu. Odhadují, že by mohla pocházet z období mezi 2. a 3. stoletím před naším letopočtem. Mimořádně cenný je nález dřevěné části studny. Podle vedoucího výzkumu Matěje Forsta se materiály jako dřevo většinou nedochovají. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Obžaloba viní Naďovou a premiéra Andreje Babiše z ANO z toho, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50 000 000 dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené. Poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Na letošním mezinárodním festivalu Design Block v Praze se mezi vystavovatele zařadí i Znojmo. Představí na něm vizuální identitu a předměty vzniklé k příležitosti 800 let od povýšení Znojma na královské město. Kolekce uměleckých předmětů a grafického designu jsou inspirované třeba znojemskými okurkami. 28. ročník festivalu Design Block se letos uskuteční na více místech v Praze od 7. do 11. října. Mužskou část mezinárodního turnaje Brno Beach Pro ovládli v areálu Sokolského koupaliště u brněnské přehrady beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jakub Šépka. Ve finále porazili reprezentační kolegy Jiřího Sedláka a Matyáše Javoronoka 2-0 na sety. Druhý set ale nabídl velmi dramatický vývoj. Vítězný pár nakonec uspěl poměrem 37-35. A počasí. Dnes na jihu Moravy očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Srážky přejdou od západu přes většinu území kraje. Během dne začnou ubývat a odpoledne očekáváme postupně většinou polojasno. Večer bude oblačnost od jihu přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na dočasné přeložení brněnské autobusové zastávky v Aleji. Ta bude kvůli stavebním pracím od 8 hodin ráno v úterý 1. září až do 13. listopadu přeložena ve směru z centra přibližně o 210 metrů dozadu a směrem do centra přibližně o 260 metrů dopředu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na webu IDS.mk.cz. Šťastné cesty za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večera.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Co tě znám, tak

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut a je nejvyšší čas na pro naše Erko. Přehled zajímavostí a aktualit z Českého rozhlasu Brno. Julie Kalodová zamířila s mikrofonem do kanceláře za Milošem Šenkýřem, který má stůl zaplněný knihami, které už zanedlouho zamíří k vám, posluchačům.
1: Miloši, co vy to tady teď právě děláte?
2: Přerovnávám, hromadím, předpodepisují výtisky temných letopisů moravských, protože ještě do nich patří Michal Isteník, ale ten to netuší, že ho to čeká je všechny podepsat.
1: Já to teď tady počítám, 2, 4, 6, no je jich tak zhruba 100.
2: No, bylo by to tak na jedna mínus, tedy ve škole, která nám teď začíná, protože je jich 102. 102 jako těch 102 let rozhlasového vysílání z Brna.
1: A knihy i s podpisem a věnováním jsou tedy pro naše posluchače.
2: Do soutěže, která 1. září vypukne a potrvá po celý měsíc.
1: Milí posluchači, získejte jednu z knih Temné letopisy moravské i s podpisem a věnováním od Miloše Šenkýře a Michala Isteníka. Poslouchejte naše vysílání od úterý 1. září a vyhrajte jednu z právě podepsaných knížek v narozeninové soutěži. A pokud se chcete setkat s rozhlasáky osobně, mám pro vás 2 termíny. Pátek 4. září mezi 10. a 12. budeme vysílat chovatelskou poradnu živě ze zoologické zahrady v Sedleci u Mikulova a v sobotu 12. září srdcovky na cestách živě ze slováckých slavností vína v Uherském Hradišti. Mějte se pěkně a rádi, naslyšenou za týden ve stejném čase se těší Julie Kalodová.
3: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6:45. Přesně máme pro vás aktuální předpověď počasí a sledujeme také, jak se vyvíjí teploty po ránu v našem regionu. To rozpětí se zatím příliš nemění, mezi 15 a 18 stupni, to jsou aktuální hodnoty. Předpověď počasí, ta slibuje převážně velkou oblačnost se srážkami, lokálně i bouřkami. Během odpoledne ubývání srážek a postupně většinou polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý postupně mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu, v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno, místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 7 minut po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 41 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut. Zpíval vám Miroš Birka. A je tu nejvyšší čas pro naše Erko, které jste poslouchali před chviličkou na vlnách Českého rozhlasu Brno. A společně s Julií Kalodovou jste se dozvěděli, jak je to s novými knihami Temné letopisy moravské, které už Miloš Šenkýř pokračuje. No a nejen tyto knihy jsou pro vás zajímavé. Co třeba takový pochoutkový rok? Tomu je letos 10 let. A oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu se včera konala v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. Akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky a s mikrofonem nechyběla ani naše reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochodkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
2: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
10: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
10: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí Vlaďka Vildová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Od září budou na Jižní Moravě posílené vlakové a autobusové spoje. Ministryně Schillerová představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Dvě největší letní kina v Brně dnes ukončují sezónu a bude převážně velká oblačnost se srážkami a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na Jižní Moravě budou od zítřka posílené některé vlakové a autobusové linky. Spojů přibude kvůli začátku školního roku. Krajský koordinátor hromadné dopravy Kordis kvůli předprodejům jízdenek navíc prodlouží otevírací doby na pobočkách kontaktních center zítra 1. září a potom v pondělí a středy. Pokračuje mluvčí společnosti Květoslav Havlík.
3: Od 1. září také přibývají opět vlaky mezi Brnem a Tišnovem, to je linka S3 a bude mít interval 15 minut ve špičkách pracovních dnů. A stejně tak přibudou školní vlaky S91 mezi Veselým nad Moravou a Strážnicí a odpoledne zase zpět.
2: Ministři předjednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní v příštím roce zůstává zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. Česko by mělo taky poprvé splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá ministryně Schillerová s vyšším schodkem než současných 310 miliard korun. Deficit by ale neměl překročit 400 miliard. Miliard, pokračuje Schillerová.
4: Bude to po 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
2: Plánovanou výši schodku kritizují opoziční představitelé. Ekonomika podle nich v příštím roce poroste a nemá logiku deficit zvyšovat. Dvěma největším letním kinům v Brně dnes končí sezóna. Každý den prázdnin promítalo na dvou místech kino Skala a spolek Noční motýl na nádvoří radnice Brno Střed. Oba organizátoři zaznamenali víc diváků než loni, a to i díky počasí bez deště.
5: Na nádvoří radnice Brno Střed přišlo víc než 4 000 lidí, říká za organizátory Monika Šimková.
6: To vychází skoro 67 diváků na jedno představení. Přicházejí opakovně na ta představení. Máme opravdu filmové štamgasty.
5: Loni jich bylo v průměru 60. Radek Pernica z kina Skala spočítal za sezónu zhruba 8 000 diváků.
7: Podařilo se nám zvednout návštěvnost na obou kinech v nějakém součtu téměř o 1500 diváků.
5: Je to podle něj i díky premiérám filmů Odyssea a Spider-Man, na které přišlo hodně lidí. Z Brna Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes na Jižní Moravě očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Srážky přejdou od západu přes většinu území kraje. Během dne začnou ubývat a odpoledne očekáváme postupně většinou polojasno. Večer bude oblačnost od jihu přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný vítr západních směrů může v bouřkách přechodně zesilovat. Biozátěž pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Aktuálně se začínají tvořit kolony. Na silnici první třídy číslo 43 od Závisti až do Lipůvky se můžete zdržet okolo 20 minut. Šťastné cesty a příjemné ráno vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeře.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, je pondělí 31. srpna, poslední den prázdninový, ale zároveň také meteorologicky poslední den letní. Přejeme vám, ať vám ubíhá co nejpříjemněji a po 7 hodině, po písničkách, které nestárnou, což konkrétně bude Karel Zich, ten bude zpívat o tom, že není všechno paráda a o přátelství přidá svůj hit Petr Rezek. Pro vás chystáme soutěž Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude z Kyjova, jaké to bude, se dozvíte už za chvíli. No a na výherce dnes čeká DVDčko Bohemian Rhapsody, film, který mapuje kariéru slavné kapely Queen. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a hlavně, ať se vám dnes daří. Soutěž, jak se u nás mluví, už za chvíli. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut, čas na soutěž Jak se u nás mluví. I pondělní Jak se u nás mluví chce prosvědčit vaši znalost nářečí a dnes nám soutěžní slůvko poslali z Kyjova. A jestli pak víte, milí posluchači, co to znamená, když se v Kyjově řekne režba, co to podle vás bude? 726465200, linka sem k nám do studia, zavolejte, zkuste to, těšíme se. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
2: Dobré ráno, tady Ludmila z Čejkovic.
1: Ludmilo, krásné ráno vám přeju do Čejkovic, vítejte. Dnešní soutěžní slovo pochází z Kyjova a ptáme se vás, jestli pak víte nebo tušíte, co to znamená, když se v Kyjově řekne režba. Víte, co by to mohlo být?
2: Nevím, vůbec nevím.
1: Tak tři možnosti tady pro vás mám. Jedna je určitě správně. Na vás bude, ať tipnete tu, která to je. Režba znamená buď za A lihovina smíchaná ze dvou druhů pálenek, to je Ačko, Bčko je to řezané pivo a Cčko žitná. Ejhle, tak všecko to jsou nápoje.
2: Takže alkohol, já nejsem,
1: tak
2: vůbec nevím.
1: Takže budu vám držet palce, ať tipnete tu správnou variantu. Ještě jednou, Ačko. Ano. Lihovina smíchaná ze dvou druhů pálenek, režba, nebo může být režba řezané pivo, anebo zase může být režba žitná. Co to podle vás v Kyjově bude?
2: Tak dám to Bčko.
1: Zkusíte to Bčko. Aj, dneska Bčko nevyšlo.
2: Ne.
1: Já jsem si myslel, že to je ta lihovina smíchaná ze dvou druhů pálenek, ta to taky není, představte si, je to žitná. Režba je žitná, i když se to nabízí úplně nejmín. Taky jsem o slovo chytřejší, nevadí. Ludmilo, zkusíme příště. Krásné ráno do Čejkovic, naslyšenou.
2: Vám taky.
1: Děkujeme. 7 hodin a 14 minut je aktuální čas. Soutěž Jak se u nás mluví, to bude opět zítra krátce po 7. hodině. No a po písničce počasí, dobré ráno.

0: byla vzpomínka na devadesátky. Hrál a zpíval vám DJ Bobo. Se svým bandem je 7 hodin a 18 minut. Neseme vám počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy zvolna stoupají, pohybují se momentálně v rozmezí od 15 do 20 stupňů Celsia. 15 stupňů je v Tišnově Hájku a těch zmíněných 20 ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď pro dnešek, ta slibuje očekávanou velkou oblačnost se srážkami, lokálně i bouřkami. Během odpoledne bude srážek ubývat, postupně bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, slabý, proměnlivý, postupně mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu a v bouřkách může pochopitelně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 7 minut po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 41 minut. Přejeme krásné ráno.
1: Pochoutkový rok slaví 10.

0: Tradiční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 23 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Poslední měsíc má před sebou výstava Laboratoř zvuků v Loutském klášteře ve Znojmě. Dveře pro veřejnost zavře 30. září. Je určena dětem od 4 let, rodinám i školním skupinám a návštěvníci si mohou vyzkoušet dirigování orchestru, skládání hudby pomocí světelné malby, experimenty se zvukovými vlnami nebo tvorbu vlastní skladby s využitím umělé inteligence. Součástí expozice je také hravá šifrovací trasa propojující jednotlivé instalace. Už jen do 23. září máte možnost vidět výstavu Kyjov v 9 stoletích ve vlastivědné muzeu v Kyjově. Je pojata jako průřez dějinami města a jsou tam i mnohé ze vzácných exponátů, ukrytých jinak vzhledem ke své hodnotě pouze v depozitářích a trezorech. Součástí výstavy je promítaná filmová smyčka, postavená především z amatérských záběrů zachycujících město a

Každodenní život jeho obyvatel od 50. do 70. let minulého století. Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově srdečně zve na výstavu o vojenské službě v proměnách času. Až já smutný půjdu na tu vojnu. Přibližuje historii vojenské služby a branné povinnosti od nejstarších do po současnost a věnuje se také proměnám vojenských konfliktů. Výstava končící 11. září je přístupná ve všední dny od 9 do 16 hodin. Tady je Český rozhlas Brno, Pavel Kašpar u mikrofonu. Zprávy, které pro vás dnes připravuje Jakub Večeřa za 5 minut.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Boskovickou místní část Mladkov a Svitávku spojí nová cyklostezka. Radní Boskovic vybrali firmu, která ji za necelých 15 milionů korun postaví. Původně radnice počítala s rozpočtem 21 milionů. Stezku využijí cyklisté i pěší. Na koupaliště ve Slavkově u Brna a v Hustopečích přišlo letos v létě o třetinu více lidí než v minulém roce. Vyšší meziroční návštěvnost hlásí i venkovní areál na Kraví hoře v Brně. Nejvíc návštěvníků za posledních 5 let zaznamenala brněnská riviéra. Jen do konce července do jejího areálu zavítalo přes 90 tisíc plavců. Řidiči ve Zlíně ode dneška znovu projedou Hradskou ulicí a opravenou křižovatkou pod městskými lázněmi. Město během rekonstrukce změnilo její uspořádání a ve směru od Kudlova vznikl nový odbočovací pruh. Součástí úprav jsou také nová parkovací místa a chodníky. Změny mají zlepšit i bezpečnost pěších. Na bezpečnost dětí na přechodech a chodnících se tento týden zaměří policisté na Vysočině. Od zítřka do konce týdne budou hlídkovat poblíž škol. Vytipovali zejména místa se zvýšeným počtem chodců a také ta, kde se v minulosti bouralo. Dopravně bezpečnostní akce má pomoci s bezpečným návratem dětí do školy. V 19 hodin začne osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek mezi Českem a Švédskem. Utkání přivítá pavilon P brněnského výstaviště, kde český tým odehrál celou základní skupinu. Pro Švédky půjde na tomto místě o premiérový duel. A počasí. Dnes na jihu Moravy očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami, lokálně i bouřky. Srážky přejdou od západu přes většinu kraje. Během dne začnou ubývat a odpoledne očekáváme postupně většinou polojasno. Večer bude oblačnost od jihu přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silným provozem aktuálně počítejte na Blanensku na silnici první třídy číslo 43 přibližně od Milonic k Lipůvce. V koloně směrem do Brna se tam zdržíte zhruba 15 minut. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večera.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

stokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Rozkopané chodníky, zátarasy a složitá orientace. Rekonstrukce cest na ústředním hřbitově v Brně komplikuje přístup k hrobovým místům. Vedení hřbitova návštěvníky prosí, aby se na cestu k hrobům v opravované části ptali zaměstnanců hřbitova, nejlépe už na vrátnici. Trasy, na které jsou zvyklí, totiž nemusí být průchozí.
1: No, je to poměrně složité, zejména pro starší lidi, teď jsme museli přelízat nebo i podlízat taková ohrazení.
2: Popisuje pan Miroslav, jak s manželkou hledali rodinnou hrobku ve spodní části ústředního hřbitova. Cesta, kterou vždy používali, je kvůli rekonstrukci uzavřená a museli tak hledat, kudy ji obejít.
1: Jsme teďka sem tak trošku bloudili a vlastně jsme to přešli, protože nás to pustilo někam jinam, než jsme zvyklí, a najednou jsme se ztratili a museli jsme se zase vracet, než jsme našli hrob, kam chodíme desítky let.
2: Samotnou rekonstrukci s manželkou vítají, ale přáli by si lepší značení.
1: Rekonstrukce hřbitova byla naprosto nezbytná, to bylo v zoufalém stavu, takže to jsme rádi, že se to opravuje, ale opravdu už je to dost dlouho.
2: Vydávám se níž směrem k bráně na Vídeňské ulici. Několikrát jsem se kvůli zátarasům musel otočit zpátky a jeden z menších chodníků najednou skončil v místě, kde by se normálně napojoval na asfaltovou cestu. Teď je ale vykopaná a z obou stran navíc zatarasená. K hrobovému místu tudy šel pan Tomáš.
3: No, neviděl jsem úplně kudma, tak jsem to tak nějak vzal přes zábradlí. Nějaké značení by to asi chtělo, jakože nějaký šipky, že tudma se jde, může jít a tam tudma zrovna ne.
2: Podle ředitelky správy brněnských hřbitovů Aleny Říhové je ale značení schůdných cest složité. Stavba podle ní postupuje rychle a šipky by musely měnit co 2 dny. Návštěvníky hřbitova tak prosí, aby se ideálně obrátili přímo na pracovníky hřbitova na vrátnicích.
4: Všichni naši zaměstnanci jsou vždycky takto informováni, aby to měli u sebe třeba i mapku, kde vlastně se nejlépe dostanete autem, které plochy vlastně se teď kopou, kde se dostanete, kde se nedostanete.
2: K pohřbům je ale podle Říhové cesta vždycky zajištěná. Výkop dělníci jednoduše zasypou a v práci na cestách pokračují až po pohřbu.
4: To je ta priorita, kdy potřebujeme vlastně v těch nejtěžších chvílích ty návštěvníky podržet, tak aby to tak bylo zajištěno.
2: S dlážděním cest ve spodní části hřbitova by stavební firma měla být do dušiček hotová.
4: Velké práce výkopové a jakákoliv těžká mechanizace končí 20. října.
2: Asfaltové i další zpevněné cesty chce mít správa hřbitovů opravené v příštím roce. Pak budou následovat práce jako výsadba zeleně, instalace nového orientačního systému, bezpečnostních kamer i laviček.
4: Máme tam skupinky dam, které už netrpělivě vyhlížely svoje lavečky, tak už jsme jim tam je tam umístili provizorně, protože se nám tam v podstatě 3x týdně schází.
2: Obnovy se dočká taky největší rozptylová loučka. Začne letos na podzim. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Svého času hodně populární španělské duo Bacara přesně ve 7:45 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme pro vás počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy dnes po ránu relativně vysoko, pohybují se mezi 15 a 20 stupni Celsia. 20 stupňů je třeba ve Znojmě Kuchařovicích a nebo také v Troubsku, 15 stupňů v Tišnově Hájku. A předpověď pro dnešek, ta slibuje převážně velkou oblačnost se srážkami, lokálně i bouřkami. Během odpoledne ubývání srážek, postupně většinou polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý, postupně mírný vítr západních směrů povane rychlostí do 20 km za hodinu, v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky, ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 7 minut po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 41 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, přejeme vám krásné ráno s písničkami, které nestárnou a třeba vás i roztančí.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám noční král Karel Gott. Je 7 hodin a 50 minut. Tady je Český rozhlas Brno. Místo 6 let postupných a kratších omezení raději 3 roky jedné velké uzavírky. Ředitelství silnic a dálnic vymýšlí, jak pokračovat v rozšiřování D1 u Brna na 6 pruhů. Podle silničářů je lepší udělat jeden tvrdý řez. Z detaily jsme teď ve spojení s Tomášem Kremrem. Tome, vítej, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Dělníci teď kompletně přestavují křižovatku D1 a D2. Způsobuje to velké komplikace v dopravě. Tomu silničáři chtějí při dalších pracích zamezit, je to tak?
1: Ano, podle jejich generálního ředitele Radka Mátla především nechtějí, aby se to opakovalo do roku 2032 několikrát. Připomenu, že první 6 pruh mezi sjezdy na Vídeň a na Bratislavu už je hotový a příští rok má být dokončená křižovatka D1 a D2 a ještě letos nebo příští rok začne stavba nového exitu na Černovickou terasu, na to už silničáři hledají firmu. Tento úsek ovšem podle Mátla není tak problematický.
2: Černovická terasa proběhne zvlášť s tím, že Černovická terasa má tu výhodu, že díky těm kolektorům a dalším opatřením ten zásah do té dopravy je relativně menší než přestavba těch mimořádných křižovatek, kdy zavíráte různé směry a máte tam zásadní omezení. To znamená, dopravní omezení v rámci Černovické terasy není tak zásadní jako v případě těch ostatních staveb.
1: Teoreticky by tak podle něj měli mít řidiči po konci přestavby křižovatky D1 a D2 v uvozovkách na pár let klid a kolem roku 2030 by začalo jedno velké dopravní omezení od Kývalky po Holubice.
0: Tome, jak je to dlouhý úsek?
1: Měří velmi zhruba 30 kilometrů, ale řekněme, že to omezení by platilo na nějakých 25 kilometrech, protože uprostřed úseku na jihu Brna už by to rozšíření bylo hotové. Podle Mátla je reálné práce rozdělit do 2 nebo 3 staveb, záviset to bude na tom, jestli zvlášť rekonstruovat dálniční křižovatku s Vídeňskou ulicí. Zároveň by to ale mělo znamenat, že by silničáři méněkrát hledali stavební firmy ve výběrových řízeních a stavby by pak spustili souběžně.
2: Já si myslím, že ten zásah je lepší udělat takhle najednou a větší, než to tady rozfázovat do těch jednotlivých úseků a každý rok nebo každý 2 roky tam mít prostě omezení, protože jakékoliv to omezení okamžitě způsobuje problémy, takže si myslím, že tato cesta je určitě pro ty řidiče lepší, než tam ty omezení dělat po dobu třeba 8-10 let, buď jako po sobě.
1: Podle Mátla je reálné, že by to všechno mohli dělníci stihnout ve 2 až 3 letech od kopnutí do země, respektive tedy do 4pruhové dálnice.
0: Budou mít silničáři na velké tendry v hodnotě 1 miliardu korun peníze?
1: V tuto chvíli to samozřejmě jisté není, ostatně na to upozorňuje i ministerstvo dopravy, kde nakonec to finální rozhodnutí padne a Mátl věří, že do konce letoška bude znát verdikt, jakmile i projektanti vše detailně navrhnou. Silničáře zároveň v tomto trochu tlačí čas, protože některé dálniční mosty už se blíží k velmi špatnému stavu. Podle Mátla by to mohlo v mezičase vyřešit třeba provizorní zajištění, případně výstavba jakýchsi bypassů vedle dálnice a samotná přestavba a hlavně tedy vznik 6 pruhů na místo současných 4 by na to navázala a teoreticky by tedy trvala zhruba mezi lety 2030 a 2032.
0: Plány silničářů s modernizací D1 u Brna mezi Kývalkou a Holubicemi jsme probrali s reportérem Tomášem Kremrem. Tome, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V Brně se od zítřka mění některé trasy linek městské hromadné dopravy. Na Žďárském Klafaru začíná vznikat městský park. Mezinárodní beachvolejbalový turnaj v Brně ovládly domácí páry a dnes bude převážně velká oblačnost se srážkami a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Brně se od zítřka mění trasy linek městské hromadné dopravy. Brněnský dopravní podnik obnoví například provoz tramvají do smyčky Ečerova v Bystrci. Provoz linek 1 a 3 se tedy vrátí do jejich pravidelných tras. Linka 10 bude končit v zastávce Sochorova a do Komína a Bystrce vůbec zajíždět nebude. Pokračuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
5: Po rekonstrukci také od 1. září obnovíme provoz v ulici Reneské, takže se linky 7 a 8 vrátí na své pravidelné trasy. A u konce je také uzavírka ulice Olomoucké, takže se linky 21, 31, 33 a N96 vrátí také na své pravidelné trasy, a to přes zastávku Staré letiště.
3: Volná plocha mezi domy a silnicí na Žďárském Klafaru se promění v městský park. Radnice předala místo firmě, která na pozemku vytvoří tůně nebo cesty pro pěší i cyklisty. Doplní i stromy, lavičky a osvětlení či parkovací místa. Tůně ale podle mluvčí Žďáru Blanky Sobolové nebudou primárně určené ke koupání.
6: Budou tvořit hlavně zázemí pro vodní živočichy a zároveň pomůžou se zadržením dešťové vody. Měly by fungovat tak, že když bude té vody hodně, bude hodně pršet, tak v těch tůních bude voda, ale zároveň třeba v suchých obdobích se z toho stanou takové jako kamenité tůně, kde té vody bude třeba na dně nebo vůbec, nebude tam žádný umělý přítok vody.
3: Park by měl být dokončený příští rok v srpnu. Město zaplatí 45 milionů korun. Poslední srpnové dopoledne bude v Česku deštivé, po zbytek týdne už má pršet jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Oteplit se má až ke konci týdne, v pátek teploty vystoupají až k 27 stupňům.
4: Sport.
3: Mužskou část mezinárodního turnaje Brno Beach Pro ovládli v areálu Sokolského koupaliště u Brněnské přehrady beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jakub Šépka. Ve finále porazili reprezentační kolegy Jiřího Sedláka a Matyáše Javoronoka 2-0 na sety. Druhý set ale nabídl velmi dramatický vývoj. Vítězný pár nakonec uspěl poměrem 37-35.
7: V ženské části beachvolejbalového turnaje Brno Beach Pro získaly české páry všechny medaile. Z výhry se radovali Kylie Newshaferová s Martinou Meixnerovou, které ve finále porazili 2-1 na sety Markétu Svozilovou a Marii Sáru Štochlovou. Bronz získali Andrea Lorenzová s Marianou Tomasovou. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes na jižní Moravě očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Srážky přejdou od západu přes většinu území kraje. Během dne začnou ubývat a odpoledne očekáváme postupně většinou polojasno. Večer bude oblačnost od jihu přibývat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 25 až 28 stupňů a biozátěž bude mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Pozor dávejte v Rožmitálově ulici v Blansku na porouchané osobní auto, počítejte tam se zdržením. A na Blanensku se v koloně přibližně od Lažan do Lipůvky směrem na Brno zdržíte asi 15 minut. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8. hodině. Tady je Český rozhlas Brno, naladili jste si nás 31. srpna roku 2026, což je nejenom poslední den prázdnin, ale také poslední den meteorologického léta. Od 1. září začíná meteorologický podzim a zároveň také nový školní rok. Takže ten poslední letní den si spolu určitě užijeme. Všecko nejlepší přejeme Pavlínám, které dnes slaví svůj svátek. Jméno Pavlína je latinské. Původu souvisí se jménem Paulus, Paulinus, zní to jako malá, nepatrná nebo přeneseně také skromná. A jedna z českých databází eviduje zhruba 630 tisíc Pavlín, takže jméno stále velmi, velmi oblíbené. Mezi známé nositelky patří třeba Pavlína Jíšová, Pavlína Filipovská, Pavlína Němcová nebo svého času také Paulína Pořízková. No všem Pavlínám na vlnách Českého rozhlasu Brno přejeme všechno nejlepší. Dámy, buďte zdravé, šťastné a spokojené. Minimálně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci. Mezi ně patří třeba 55-letý Michal Hrůza, nebo 77-letý Richard Gere, anebo 55-letá Tereza Maxová. Buďte zdraví, šťastní a spokojení, jako malý dárek přijměte písničku Šešeš v podání Zuzany Norisové. Za chvíli přidáme také Žalmana a spol, ten vyrazí zpátky do lesů. No a pak už počasí s brněnskými meteorology. Dobré ráno přejeme. Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Jdem zpátky do lesů, to byl Žalman a spol. A my jdeme za aktuální předpovědí počasí, konkrétně za brněnskými meteorology. A u mikrofonu dnes Petr Hruška. Petr, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině s počasím a teplotami?
2: Prevažuje nám zamračená, prípadne oblačná obloha už len na krajnom juhovýchode kraja. Na niektorých miestach je tam i polojasno. Vyskytujú sa také slabé zrážky na západe Znojemska, prípadne inde na západnom a severnom okraji kraja, ale sú len nevýrazné. Teploty väčšinou 17 až 21 stupňov Celzia. No a fúka nám slabý premenlivý vietor.
1: Jaké počasí prinese poslední prázdninový deň letošního léta?
2: Malo by byť prevažne veľká oblačnosť a môže sa vyskytovať občas dážď alebo prehánky. Nebude to všade a celkovo tie zrážky úhrnovo budú len veľmi nevýrazné, takže nič príliš z toho nenaprší. Potom v tej druhej časti dňa postupne by mala oblačnosť začať ubúdať a malo by nastať také prevažujúce polojasno, takže viac sa začne ukazovať slnko popoludní a večer potom od juhu zase začne oblačnosť pribúdať. Najvyššie teploty 25 až 28 stupňov Celzia a vietor v priebehu dňa postupne taký celkom svižnejší západných smerov. Keby sa objavila náhodou nejaká búrka, je to ale len malá pravdepodobnosť, ano. Tak v okolí tej búrky prechodne by mohol vietor zosilovať.
1: Počasí dnes s teplotami stále ešte letními. Bude tady ten trend pokračovať i první školní deň?
2: Tam by malo byť teplotne väčšinou medzi 24 až 27 stupňov Celzia, tak stále letné hodnoty a počasie by malo byť väčšinou také polojasné až oblačné ráno a večer. Miestami môže byť i skoro jasno. No a vietor zase taký svižnejší západný až severozápadný.
1: Moc krát díky. Poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 31. srpen.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2015, Diákovice 35,2 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1959, Vyškov 0,3 stupňa Celzia.
1: Říká meteorolog Petr Hruška na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petr, moc krát díky, krásné dny přejeme, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Pondělní dobré rady 31. srpna přivítají školní psycholožku Petru Zachariovu Kočí. Poradí, jak lépe zvládnout začátek nového školního roku. Jak mohou rodiče dítěti pomoci adaptovat se na školní režim? Jak sama škola podporuje dobré vztahy v třídním kolektivu? A jaké jsou praktické návody na překonání únavy? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. Těší se Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Prázdniny jsou u konce a to znamená, že končí i některé výluky. Cestující kvůli tomu dílem od zítřka, tedy od 1. září, čekají změny v dopravě. Některé linky se vrátí do svých původních tras a spojů přibude. Týká se to Brna i zbytku kraje. Přehled změn připravila redaktorka Hana Novotná, která už je se mnou ve studiu.

0: Zovna Komín bude pro linku 1 přeložena a linka 3 ji neobslouží vůbec. Po rekonstrukci bude od zítřka obnovený provoz v Renéské ulici, takže tramvajové linky 7 a 8 také pojedou po svých běžných trasách. Pro městskou hromadnou dopravu končí i uzavírka Olomoucké ulice, takže na své pravidelné trasy se vrátí trolejbusy a autobusy linky 21, 31, 33 a N96.
1: Co se změní pro cestující ve zbytku kraje?
0: Tak opět se posilují autobusové a vlakové spoje, od zítřka přibývají taky vlaky na lince S3 mezi Brnem a Tišnovem, ve špičkách pracovních dnů budou jezdit v intervalu 15 minut. Víc vlaků pojede i na lince S91 mezi Veselým nad Moravou a Strážnicí.
1: My jsme mluvili o konci výluk na některých místech, ale začínají také nové. O co jde?
0: Začnu výlukou na Tišnovsku, bude tam od zítřka změna na trase Tišnov-Lomnice, dotkne se hlavně linky 333, která pojede z Tišnova odklonem bez zastavení přes Doubravník do Bělče. Náhradní dopravu od Tišnovské železniční stanice po Šerkovice zajistí dočasně zřízená linka X333. Výluka potrvá téměř až do konce října a ovlivní i spoje linek 332, 334 a 340. Další výluka autobusů je od zítřka až do prosince mezi obcemi Břežany a Pravice na Znojemsku. Se změnami musí cestující taky počítat mezi Silůvkami na Šlapanicku a Moravskými Bránicemi na Ivančicku.
1: Tolik redaktorka Hana Novotná o změnách v hromadné dopravě, která čeká cestující od zítřka. Hanko, díky za informace a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na jižní Moravě budou od zítřka posílené některé vlakové a autobusové linky. Spojů přibude kvůli začátku školního roku. Krajský koordinátor hromadné dopravy Kordis kvůli předprodejům jízdenek navíc prodlouží otevírací doby na pobočkách kontaktních center zítra 1. září a potom v pondělí a středy. Ministři předjednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní v příštím roce zůstávají zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. V novém rozpočtu počítá ministryně Schillerová s vyšším schodkem než současných 310 miliard korun. Deficit by ale neměl překročit 400 miliard. Akvapark v Uherském Hradišti je ode dneška celý týden zavřený. Důvodem je pravidelná odstávka, při které pracovníci provedou údržbu na bazénech, tobogánech, na všech technologiích, ve strojovně. Akvapark se znovu otevře v pondělí 7. září. Dvěma největším letním kinům v Brně dnes končí sezóna. Každý den prázdnin promítalo na dvou místech kino Skala a spolek Noční motýl na nádvoří radnice Brno Střed. Oba organizátoři zaznamenali víc diváků než loni, a to i díky počasí bez deště. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně čeká osmifinálový zápas. V 19 hodin vyzvou v pavilonu P na výstavišti Švédsko. To má v kádru jednu z největších světových hvězd, Isabel Hákovou, která v zápase s Chorvatskem ve skupině zaznamenala rekordních 52 bodů. A počasí. Dnes na jihu Moravy bude převážně velká oblačnost se srážkami, lokálně i bouřky. Srážky přejdou přes většinu území kraje. Během dne začnou ubývat a odpoledne očekáváme postupně většinou polojasno. Večer bude oblačnost od jihu přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně pozor na nehodu motorky na silnici 374/40 u Blanska. Provoz je tam řízený kyvadlově. Šťastné cesty za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večera.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: rádie Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?
2: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Jak taky jinak je čas totiž na řeč o hokeji a dnes si budeme povídat na další ze zajímavých témat. Pane Meixnere, vítejte, dobré ráno. Tak tady to vypadá, že spojení nám nakonec nevydrželo, tak si dáme písničku a zkusíme to ještě jednou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Marika Gombitová, je 8 hodin a 39 minut. Tady je Český rozhlas Brno. Dnešek sebou už za chvíli přinese odstávku brněnského vysílače Hády, z něhož vysílá Český rozhlas Brno i další stanice, včetně digitálního vysílání. Kvůli údržbě bude od 10. do 15. hodiny vysílač Hády bez náhrady mimo provoz, což znamená, že se přijímače naladěné v případě vysílání Českého rozhlasu Brno na frekvenci 93,1 odmlčí. Kromě nich už od rána utichla také trojice digitálních televizních multiplexů, které z Hádu vysílají. A co můžeme poradit? Pokud nechcete přijít o naše vysílání, můžete zkusit naladit vysílač z Koyálu na frekvenci 106,5. Některé digitální přijímače mohou pak sami přejít na digitální signál z jiných vysílačů. A jistotu mají všichni, kteří si naše vysílání naladí prostřednictvím internetu z webových stránek nebo aplikace Můj rozhlas. A zítra, tedy v úterý, podobně utichne také vysílač Děvín na Pálavě. Ten nevysílá klasické FM rozhlasové vysílání, ale šíří digitální rozhlasový signál DAB. Mimo provoz bude od 10. do 15. hodiny. Navíc z Děvína nebudou v úterý už od 6. hodiny ranní vysílat ani digitální televizní stanice. Hezký den vám všem, tady je Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, za necelou minutu bude 8:45, je tu předpověď počasí pro 31. srpen 2026 a teploty venku, pokud jste dnes ještě náhodou nebyli, se pohybují mezi 16 a 20 stupni Celsia. 16 tedy stále nejnižší teplota v Tišnově Hájku a zmíněných 20 ve Znojmě, Kuchařovicích, v Brodě nad Dyjí, ve Ždánicích, v Nemochovicích a na spoustě dalších míst. Předpověď pro dnešek slibuje převážně velkou oblačnost, zpočátku se srážkami, lokálně i bouřkami. Během odpoledne ubývá srážek, postupně většinou polojasno a nejvyšší teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia. Slabý, proměnlivý, postupně mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 7 minut po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 41 minut. Krásné ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno, Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Okolí sloupu v Moravském krasu nabízí pro lezce po skalách koncentraci lezeckých cest všech obtížností. S mikrofonem si tady dala Jarka Vykoupilová sraz s horolezcem, který navíc stojí v čele aktivního spolku s dlouholetou tradicí.
1: Předseda spolku horolezci Moravského krasu Tomáš Fojci právě vyndává, jsou to karabiny z batohu?
2: Karabiny, takzvané expresky a vlastně de facto lezecký materiál na prostoupení danou cestou lezeckou, kterou jsme si vybrali.
1: Kde vás lezení tak nadchlo, že jste dokonce i asi spolu založil spolek, předpokládám?
2: Založili to mý kamarádi dlouhodobí, já se tomu věnuji teda 25 let, a vlastně předsedou jsem od loňského roku. U nás se to vlastně de facto dědí.
1: Co obnáší ta spolková činnost? Jak často se vídáte? Kam spolu lozíte?
2: V různé výšky, do přírody, po skalách, do hor. V současné době máme kolem 30 členů.
1: Co vám to přináší být takhle sdružen ve spolku?
2: De facto je to taková pro mě spíše povinnost vůči těm mým předchůdcům. Takové poděkování pro ně. Jako z mé strany.
1: Mezi horolezci se říká, že musí být pevná přátelství, protože visíte spolu na laně.
2: Ano, přesně tak, i tak to beru.
1: Jsme v Moravském krasu, v obci Sloup, a já se dívám na tu poměrně vysokou skálu. Můžete ji pro posluchače popsat?
2: Tato stěna má zhruba nějakých 12 až 15 metrů podle toho, kudma se vydáte. Dá se to lézt vlastně jak kdyby na jednu délku, anebo se dá pokračovat jak kdyby s takzvaným mezištandem i do vyšších partií. Je to vlastně specifický, je to v tom, že je to vápenec. Lezení zde není úplně jednoduché, ale přijdou si sem, jak kdyby zalíst de facto začátečníci, ale i extrémní lezci.
1: Ta výbava pro samotné lezení, kromě těch technických pomůcek, kterých tady máte plné dvě tašky, co je nutno mít v síle ruce?
2: De facto ruce, je to spíš takové silové, gymnastika. Nebylo to úplně jednoduché ty začátky, protože jsme museli projít vlastně jak kdyby nějakým výcvikem. V dnešní době už je to trošičku o něčem jiném. Přihlásíte se do oddílu, jste členem. Dříve jsme měli nějaké specifika, než jste se tam dostal, trvalo to 2 roky. Potřebujete nějakou metodiku, jištění, budování jak kdyby stanovišť, postupové jištění, kam dávat a tak dále.
1: Já vidím, že na téhle skále už jsou nějaké ty, já to nazvu opěrnými body, vy to určitě budete nazývat jinak.
2: Ano, jsou to takzvané bodháky, jsou to nýty. Tady ve sloupě, kde jsme, tak spousta cest jak kdyby vynýtovaných, takzvaně vybodhákovaných. Máme tady takzvané frendy, to se dává do spár. Máme tady vklíněnce, také do spár, různé smyčky, dají se tady i hodiny obvázat. Takže je toho spousta, je už to takové specifické.
1: Takže ta příprava je v nějaké strategii, jakým způsobem vlastně to zdolám?
2: Jak začít? Nejlépe, když vám to někdo ukáže. Domluvit se s nějakým zkušeným lezcem, který už toto absolvoval, který se v tom cítí dobře a užijete si s ním de facto bez strachu a krásný zážitky.
1: A co zažíváte vy osobně, když tedy jste na tom vrcholu?
2: Takový ten pocit de facto uvolnění, relax. Je to, nedokážu to takhle ze sebe jako vydat, ale prostě svoboda.
1: Také možná nadhled?
2: Nadhled je tam také, samozřejmě utečete od veškerých povinností a zase necháváte všechno za sebou při tom lezení a vypínáte takzvaně hlavu.
0: Nebojíte se výšek a můžete k těmto aktivitám přistoupit také. Tuhle aktuální reportáž cyklu Tady to žije i ty další, které v raním čase slýcháváte, najdete přehledně na webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dobré ráno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 57 minut. Dobré ráno, poslední srpnové a vlastně také poslední prázdninové i poslední letní už je na svém konci. Za chvíli jsou tu srdcovky se Zdeňkem Junákem. Užijte si je v pohodě, ve zdraví, v klidu, s radostí a legrací, tak jak je Zdeňku Junákovi blízké. I dnes vás čeká spousta splněných písničkových přání, tak si užijte srdcovky poslední srpnové a spolu se uslyšíme opět zítra krátce po 5. hodině. Na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Mám rád nádobí na kraji stolu, když těsně nepadá dolů. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic se snaží zrychlit rozšíření dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí víc. Školní jídelny v Brně dostaly od města kuchařku s recepty z lokálních surovin. A dnes bude převážně velká oblačnost se srážkami a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Silničáři chtějí urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna ze 4 pruhů na 6. Hotový je zatím úsek mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Teď dělníci přestavují křižovatku dálnic D1 a D2. Vznikají kvůli tomu dlouhé kolony a zdržení. Postupná rekonstrukce má trvat ještě asi 7 let. Ředitelství silnic a dálnic chce práce zhustit do méně staveb i za cenu větších dopravních omezení.
2: S velkou pravděpodobností by to bylo kontinuální dopravní omezení.
3: Tedy asi 25 kilometrů od Kývalky po Holubice, nastiňuje generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Experti ještě řeší, jestli půjdou projekty rozdělit do dvou nebo tří velkých staveb a jestli to schválí ministerstvo dopravy, říká jeho mluvčí Filip Medelský.
4: Konkrétní harmonogram však bude záviset na průběhu povolovacích procesů, rozpočtových možnostech a dalších aspektech.
3: Příští rok má skončit přestavba křížení D1 a D2. Na to naváže zřízení nového exitu na Černovické terase. Zbytek 6 pruhů by silničáři začali stavět zřejmě kolem roku 2030. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Zájmové kroužky pro děti letos podraží, a to až o 300 korun za pololetí. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
0: O peníze z projektu Darujeme kroužky dětem bude možné žádat od 16. září. Školní jídelny v Brně dostaly od města novou kuchařku. Recepty v ní se soustředí na vyváženou stravu vhodnou pro děti a zároveň na využití lokálních surovin. Plní přitom požadavky nového spotřebního koše, kterým se musí vedoucí jídelen od letošního září řídit. Zástupci města tak zahájili měsíc lokální produkce. Jeho cílem je propojit místní dodavatele se školními jídelnami.
1: Počasí.
0: Dnes na jižní Moravě očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Srážky přejdou od západu přes většinu území kraje. Během dne začnou ubývat a odpoledne očekáváme postupně většinou polojasno. Večer bude oblačnost od jihu přibývat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 25 až 28 stupňů a biozátěž je pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, aktuálně dávejte v Žitné ulici v Brně, srazila se tam dvě osobní auta, místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. V Brně, ba i ve Zlíně, přeju vše nej Pavlíně. Z Valašska či z Podluží nic mi za to nedluží. U Bečivy i u Dyje každý jí rád připije. Ze Lhoty nebo Tupes jmeniny má právě dnes. Tak to zvládnem slavit hravě všude u nás na Moravě. Pro tety i pro strýčky mám tu krásné písničky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
6: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 31. srpna roku 2026, máme léto. No a v kalendáři jsem se dočetl, že dnes mají svátek děvčata, ženy, dívky křestního jména Pavlíny. Takže všem Pavlínkám všecko nejlepší k jejich svátku. A už tady mám první přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, tady je skromně říže, důchodkyně, pane Junáku, prosím vás, já bych potřebovala zahrát písničku do postoupek u Kroměříže pro kuchařky a kuchaře, kteří pro nás důchodce vaří, smaží, pečou a vozí nám to až domů. Mají i školy, školky, prostě všechno, vaří úplně perfektně. Já je všechny zdravím a nakoupí pěknou písničku, pane Junák, prosím vás. Oni dělají tak výbornou kulajdu, všechno, to je úplně donesou na to až do domečku. My nám otevřeme, poděkujeme, zítra zase se těšíme na druhý jídlo. Tak bychom jim chtěli, my duchoci, poslat nějakou pěknou písničku. Děkujeme, pane Junák. Jsou to postoupky u Kroměříže, je tam hodně kuchařek a kuchařů. A Kajošku zdravíme a posíláme krásnou písničku od pana Junáka. Naschledanou a děkujem, duchoci Kroměříž.
0: No tak, moje milá, promiňte, že to tak oslovím vás, důchodkyně, ale škoda, že jste mi neřekla své křestní jméno. To mě mrzí. To víte, člověk rád si popovídá s lidmi, ale když jsou takhle v anonymitě. No, opakovala jste asi 4x, 5x, abych poslal krásnou písničku. No, necháváte to na mě, škoda, že jste nevybrala písničku. No tak doufám, že se vám trefím do vašeho vkusu, takže už posílám písničku.

0: Tak nám to letos zase nějak rychle uteklo. Ano, ano, prázdniny dnes skončí. Člověk sice už dávno nemusí 1. září do školy, ale přesto má poslední prázdninový den pořád takovou zvláštní atmosféru. Ještě je léto, ještě bývají teplé večery, ale už je znát, že dny se krátí a podzim pomalu, pomalu přešlapuje za dveřmi. Někdo se těšil na spolužáky, někdo by klidně prázdniny ještě o měsíc protáhl. Zvláštní je, že tehdy nám připadaly 2 měsíce skoro nekonečné. Dneska člověk mrkne a je po nich. Já když bych zavzpomínal na svůj první den, kdy mě maminka vedla do školy, no, už si to moc nepamatuju, to víte. Bylo mi 6 let, dnes je mi 75, nebo co nevidět mi bude, to je let a let. Já jsem tenkrát chodil, začínal jsem chodit svoji základní školu do Žádovy, což je taková krásná malebná vesnička, kousíček od Kyjova. A tak si vzpomínám, že samozřejmě šel jsem s několika svými kamarády, kde jsme spolu jako bydleli a taky jsme spolu zlobili a hráli jsme si, fotbal jsme hráli, na vojáky jsme si hráli a podobně. A tak když mě maminka přivedla do školy, tak jsem se tak koukal a samozřejmě jsem si musel začít zvykat na ten školní pořádek. Protože přece jen člověk je trošku rozevlátý z té svobody a z té volnosti, protože i když jsem chodil do školky, tak přece jenom školka je něco jiného než škola. A takže jsem si musel zvyknout prostě na ten pořádek, že tedy když zazvoní, musím si sednout do lavice, když paní učitelka řekne nachystejte si nějaké ty věci, tak si je musím nachystat. No a taky si je musím nachystat doma do své aktovky, abych na ně nezapomněl, až to přijdu do té školy a tak dál. Já jsem hrozně dbal na to, abych měl vždycky dobrou svačinu. Maminka mi chystala dobré svačiny. Opravdu, je to trošku takové veselější, ale já, když si vzpomenu na svoji první třídu, tak si vzpomínám na svačinu. No a potom už ve 2. třídě, to už jsem byl, jak se říká, ostřílený mazák, tak tam už to bylo trošku jiné. A taky už jsem zlobil víc, taky byly občas nějaké ty poznámečky do sešitku, maminko, tatínku, dohlédněte a podobně, 3 tečky a tak dál a tak dál. Takže já, když si vzpomenu na svoje začátky ve škole, vzpomínám na ně rád, ale nějaké detaily prostě nemám. U nás, my teď bydlíme v Antonínské ulici a bydlíme přímo před školou a musím říci, že zatím i dneska je tam klid. Na té ulici je tak velký klid, jen tam nějací řemeslníci občas něco, nebo někdo pokřikne na hafánka, nebo něco podobného, ale jinak je tam klid. Ovšem zítra, 1. září, to začne. O, to vám řeknu až zítra, teď už si pustíme písničku.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

si zdravý, lekko blíž. Jo, jo, karton dal bůrek a taky porcelán. Jsem odrejný.

Písnička dozněla a já tady mám pro vás přáníčko z mailové adresy, které zní takto. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku Paní v černém své ženě Evě. Nemáme dnes žádné výročí, jen bych jí chtěl udělat radost a říci, že si vážím všeho, co spolu máme. A že i po těch letech je pořád ta, se kterou se nejraději vracím domů. Zdraví Petr z Hodonína. Milý Petře, no tak to je hezké vyznání, samozřejmě, že vám rád splní vaše přání. Vybral jste si písničku Paní v černém a jen připomínám, zpívá Karel Kahovec a hraje skupina Flamengo.

A protože máme pondělí, tak mám samozřejmě pro vás připravenou první indicii, tedy pondělní, do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, pondělní indicie tedy zní: Vyšné vlkodlaky bych tu nehledal, ale další schody bychom určitě našli. Opakuji pondělní indicii. Vyšné vlkodlaky bych tu nehledal, ale další schody bychom určitě našli. Tak to byla pondělní indicie. Nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční, páteční a pak už nám to všem bude jasné.

mám tady další přáníčko z mailové adresy srdcovky@rozhlas.cz. Zdravíme do srdcovek a prosíme o jednu hezkou písničku pro naši maminku a babičku Jarušku z Lulče. Chtěli bychom jí poděkovat za všechno, co pro naši rodinu dělá, za její péči, trpělivost a hlavně za to, že u ní je nám vždycky dobře. Přejeme jí pevné zdraví a co nejvíc společných chvil s námi všemi. Posílá celá rodina Kyslerová. Tož, moji milí Kyslerovi, rád zahrají pro vaši maminku i babičku, tedy paní Jarušku. Ale nevybrali jste jí písničku? No jo. No ale tak doufám, že se vám ten můj výběr bude líbit a paní Jarušku potěší. Tady je.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Višné vlkodlaky bych tu nehledal, ale další schody bychom určitě našli. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě jich bude pár, tak potom v pátek nám to všem, tak jak se říká, docvakne a bude nám vše jasné. Ještě mám takovou připomínku, moji milí, pokud chcete, abych vám zahrál písničku na přání, abych vám splnil vaše přání, já to dělám velmi, velmi rád, ale samozřejmě mě to musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud se vám nechce psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete taky konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, užijte si dnešní den a zítra v úterý po 9. hodině se na vás budu opět těšit. Naschledanou.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brno pošle městským částem a školám peníze na platy nepedagogických pracovníků. Uherské Hradiště za 90 milionů korun opraví sídliště Štěpnice. Ekonomika v Česku loni rostla rychleji než průměr Evropské unie, zároveň ale výrazně vzrostl státní dluh. A dnes bude převážně velká oblačnost se srážkami a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na zajištění práce nepedagogických pracovníků brněnských škol a školských zařízení pošle město přes 22,5 milionu korun. Na své poslední schůzi o tom rozhodli radní Brna. Definitivně to musí v polovině září potvrdit ještě zastupitelé. Příspěvek dostanou městské části a školy zřizované Brnem, které za první pololetí letošního roku vyčerpaly více peněz, než na tento účel obdrželi z rozpočtového určení daní. Vysvětluje radní pro oblast školství Irena Matovská. Nohová z hnutí STAN.
2: Pokud by některé městské části a některá školská zařízení čerpaly více, než jim bude poskytnuto z rozpočtového určení daní, tak dofinancujeme pro rok 2026 pro druhé pololetí, tak aby měly školy a školky jistotu.
1: Sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti čeká modernizace za 90 milionů korun. Polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Při opravě cest, parkovacích stání, chodníků i veřejných prostranství mají dělníci klást důraz na lepší hospodaření s dešťovou vodou. Ta se díky vodopropustným povrchům vsákne přímo v místě a neodteče pryč.
3: Poblíž mateřské školy přibude vodní prvek se 6 tryskami. Nová místa pro odpočinek a setkávání obyvatel vzniknou také mezi bytovými domy. Výrazně se promění i zeleň, kdy bude vysazeno přes 30 nových stromů a spousta keřů. Práce začnou v polovině září, skončit by měly v létě příštího roku. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh, dosáhl 3,7 bilionu korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o víc než procento nižší. Kontrolní úřad zároveň varoval, že rozvoj hospodaření dál brzdí nízká produktivita ta práce, drahé energie a stárnutí populace. Dvěma největším letním kinům v Brně dnes končí sezóna. Každý den prázdnin promítalo na dvou místech kino Skala a spolek Noční motýl na nádvoří radnice Brno Střed. Oba organizátoři zaznamenali víc diváků než loni, a to i díky počasí bez deště.
4: Na nádvoří radnice Brno Střed přišlo víc než 4000 lidí, říká za organizátory Monika Šimková.
5: To vychází skoro 67 diváků na jedno představení. Přicházejí opakovně na ta představení. Máme opravdu filmové štamgasty.
4: Loni jich bylo v průměru 60. Radek Pernica z kina Skala spočítal za sezónu zhruba 8000 diváků.
6: Podařilo se nám zvednout návštěvnost na obou kinech v nějakém součtu téměř o 1500 diváků.
4: Je to podle něj i díky premiérám filmů Odyssea a Spider-Man, na které přišlo hodně lidí. Z Brna Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes na jižní Moravě očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami, lokálně i bouřky. Srážky přejdou přes většinu území kraje. Během dne začnou ubývat a odpoledne očekáváme postupně většinou polojasno. Večer bude oblačnost od jihu přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda je aktuálně hlášená na silnici 379 u Deblína na Brněnsku a s komplikacemi aktuálně počítejte i v ulici Kukýrna v Tišnově. Srazilo se tam nákladní auto s dodávkou. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: srpen už má za sebou 10 hodin a k tomu téměř 5 minut. Dnešním dnem končí nejen prázdniny, ale svoji finálovou rovinku běží i takzvané meteorologické léto. Ovšem, abych vyrovnala možná malinko neradostnou informaci v úvodu, ráda připomenu, že počasí dle stoletého kalendáře říká, že začátek září většinou nabízí skvostně hezké počasí. Ostatně teplé září, dobře se ovoci i vínu daří, říká pranostika. My si dnes dopoledne připravíme originálním způsobem tiramisu. Nebudou chybět babské rady na téma zahušťování i pozvánka na národopisné slavnosti v Těšanech. Blížící se začátek nového školního roku připomene rubrika Co v učebnicích nebylo. Budu se snažit, aby vám s námi bylo opět příjemně. Hezký začátek nového týdne přeje Jarka Vykoupilová a dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Petra Janů a Hana Zagorová, já o něm vím své. My dvě tady zpívat nebudeme, ale já tady vítám srdečně Alenku Hesovou, která přinesla dnes recept do dopoledního vysílání. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím posluchače.
0: Znáte určitě její hlas z reportáží, je to naše taková, řekla bych, až investigativní novinářka, stále v terénu, stále tam, kde se něco děje. A udělala si čas a přináší zajímavý recept na netradiční italský dezert. Tak začni, co to je?
1: No, to je takové tiramisu po česku, já to musím hned na pravou míru. Netroufám si to moc spojovat s tou Itálií, ale já obecně moc nepeču, nedělám sladké dezerty, ale tenhle dělám, mý kolegové ho zbožňují. Když mám narozeniny, vždycky si poručím tiramisu a domácí uzené, ale o tom až nikdy jindy. A je to vlastně docela jednoduchý recept, protože vám stačí poměr kelímků. To znamená jedna smetana ke šlehání, jedno pomazánkové máslo. Do mojí dortové formy jsou to tři smetany ke šlehání, tři pomazánková másla, moučkový cukr, podle chuti, já mám radši méně sladké, takže já ho tam moc nedávám. Vyšleháte pěnu, to je to základní, ten krém vlastně z toho.
0: Ano, bílou hmotu, sympatickou, tu bych já jako brala jí z žličku jen tak.
1: Můžeme samozřejmě zkoušet ten pokus, že otočíme, jestli nevypadává
0: nad
1: z formy. A musí krásně držet. Samozřejmě čím lépe je vyšlehaná, tím potom ten dortík vypadá hezčí na tom talíři. Ale mě můj bratři říkají, klidně mi to tam nakydej šufánkem. No, a potom je potřeba použít piškoty, buď cukrářské nebo obyčejné, a silnou rozpustnou kávu si uvařit. Spousta lidí přidává rum, já ten rum moc nemusím, s tím mám negativní zkušenost z opilosti, z dospívání, takže já rum vynechávám.
0: Děkujeme za tu upřímnost.
1: Já rum vynechávám, používám jenom kávu, piškoty pěkně pokapu tou kávou, pak na ně dám vrstvu toho krému, vrstvu piškotů, vrstvu krému. Kdo má vyšší formu, může dát třeba i víc vrstev. Posypeme kakaem, případně i grankem. Moje neteře a synovci ti mají radši hodně granka. A dáme zatuhnout přes noc do lednice. A je opravdu výborný, tam asi nejsložitější, co vás může potkat, tak je to krájení. Protože když opravdu není dost stuhlý, tak je takový neforemný a jako nevypadá tak dobře. Kdo může ozdobit snítkem třeba máty, tak...
0: Perfektní, mě napadlo dělat si i tyhle ty dezerty do skleniček rovnou, těch porcí je to praktické, sice více nádobí, ale vypadá to efektně.
1: Vypadá to efektně a já jsem teda viděla výborný svatební tiramisu dort.
0: No.
1: Ve stavebních kolečkách a takhle si to ti hosté chodili nabírat z těch stavebních koleček. Já si myslím, že jestli to někdy uvidí můj otec, tak k narozeninám bude chtít tolik tiramisu, co se vejde do stavebních koleček.
0: Tak to bylo tak pro počet 200 hostů, ne? Kolečka.
1: No záleží, jaký mají apetit. Můj táta a bratři ti to dokážou zbouchnout za večer, to tiramisu.
0: Tak děkujeme za úžasný, jednoduchý, inspirativní recept, Alenka Hesová v našem dopoledním vysílání. Měj se fajn, hezký den a věřím, že spoustu dobrých zpráv do našeho vysílání.
1: A příště třeba to uzene, ale to vám musím pozvat taťku samozřejmě.
0: Domluvíme se.
1: Já jsem spíš konzument.
0: A spokojený. Takže naslyšenou, hezký den a pro vás posluchači další příjemná muzika, ať už kapela Alphaville nebo Narvan.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech?

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V rámci seriálu regionálního stopaře Vojtěcha Haleše dále objevujeme krásy našeho kraje. No každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby během jediného dne poznal, představil nám ji úplně zblízka. Minule zavítal do Chvalkovic, kde mu místní vylosovali na dnešek návštěvu obce Tasov, nedaleko Veselí nad Moravou. Tak Vojto, já tě vítám ve vysílání, zdravím. A co nám o Tasově prozradíš úvodu?
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Prozradím třeba to, že leží na rozhraní Horňácka a Dolňácka v krajinné oblasti Bílých Karpat, na cestě mezi Strážnicí a Velkou nad Veličkou. V současné době zde žije lehce přes 500 obyvatel a patří mezi vůbec ty nejstarší v okolí. Je známa již od roku 1217, kdy král uherský Ondřej věnoval území Skalice hraběti Tomášovi. Historicky tudy vedla cesta z Čech do Uher, na starých mapách známá jako Porta Tasy. Poloha Tasová nebyla nijak náhodná. Obec leží v prostoru, který byl po staletí přirozeným přechodem mezi vnitrozemí Moravy a dnešním území Slovenska. Právě označení Porta Tasy, tedy Tasova brána, připomíná význam zdejší komunikace. Tasov nebyl jen zemědělskou vesnicí, ale také sídlem ležící v prostoru, kde se po staletí střetávaly obchodní, vojenské i kulturní vlivy Moravy a Uher. V 16. století v Tasově vyrostl kostel Jednoty bratrské, v roce 1654 byl ale zbořen a z materiálu získaného z tohoto kostelíka byl postaven kostel svatého Jana Křtitele ve vedlejší Hroznové Lhotě. Život obyvatel po dlouhá staletí určovalo především zemědělství. Tasov byl tradičně vinařskou a ovocnářskou obcí. Jeho poloha na úpatí Bílých Karpat a v krajině mezi Dolňáckem a Horňáckem vytvořila podmínky pro pěstování vinné révy, ovoce a dalších zemědělských plodin.
1: Já samozřejmě

0: Musím položit tu otázku, co se chystáš Tasově a okolí navštívit a neprší tam zrovna, teď slyším vítr?
1: Vítr slyšíš dobře, ptáci lítají nízko, ale zatím ještě neprší.
0: Výborně.
1: A takže budu doufat, že to tak bude po celý den, protože chci toho tady navštívit mnoho. Zaujala mě jednak kaple svatého Václava, ta byla postavená v roce 1928 z darů amerických rodáků. A v obci se nachází také jeden z posledních domů malovaný žudrem, takže ten mě bude určitě zajímat. No a z dřívějších výletů po Horňácku vím, že je tu krásné okolí, takže se moc rád projdu i po okolí obce a zeptám se samozřejmě také místních, co mi ještě tady doporučí.
0: Tak já moc děkuji za tenhle ten příjemný výlet. Zdravíme do Tasova, pokud nás poslouchají tasovští, mohou Vojtěcha Haleše odhalit, překvapit, potěšit, oslovit, protože od toho on se takhle po Moravě pohybuje, abyste měli živý kontakt s vysíláním Českého rozhlasu Brno. Vojto, šťastné cesty, naslyšenou, těšíme se na další informace zase v průběhu třeba i odpoledního vysílání. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou a naschledanou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Otvírá.

0: Marta Kubišová a její Magdalena v našem dopoledním vysílání. Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a než zaspívá Beata Dubasová nebo Divokej byl, tak já jsem moc ráda, že vás budu zvát. Chystá se totiž už 28. ročník národopisných slavností v Těšanech. A od 4. do 6. září tady pro vás připravují skutečně zajímavý a bohatý program. Já už teď v dopoledním vysílání vítám za organizátory Radku Kučerkovou. Krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Můžu se zeptat, ta tradice téměř 30 ročníků je obdivuhodná. Kdo stál na počátku těchto slavností?
1: No, ono to nebylo úplně na začátku tak jakoby jednoduché, jednoznačné, že prostě tady uděláme slavnosti. No to začalo už v roce nějak asi 1991, kdy zrovna teda moje maminka z hodou okolností založila tady s aktivními ženami Babské Hody. No a pár let se ji snažili udržet tak nějak aktivní, ale protože samozřejmě folklor nebyl úplně vždycky jakoby dobře nakloněný, tak se stalo, že některé léta byly vynechány, nebo spíš jeden rok, ten vlastně předtím, než začaly přesně ty národopisné slavnosti. No a protože to tady některé místní strašně moc mrzelo, tak dali dohromady hlavy, myšlenky a vznikl právě nápad uspořádat ty národopisné slavnosti s mamkou. A kdo se o to teda velice postaral, tak byl pan Jan Husák, tehdejší starosta, který dělal vlastně takovou podobu s národopisným slavnostem, které se částečně udržují až do dnes a částečně byly trošičku programově pozměněny.
0: Pojďme si projít ten bohatý letošní program, jaký bude? Mm-hmm.
1: Tak v pátek vás můžeme pozvat k nám na 19. hodinu večer na vlastně do našeho kulturního areálu před tělocvičnou a před školou, kdy k nám přijede divadlo Stodola s hrou Meš. Vím, že to bylo velice úspěšné představení, hráli i tady v nedalekých Boleradicích tady s touto hrou a bylo to velice jakoby oblíbené a mělo to úspěch. Takže to bude pátek, páteční zahájení. Dále budeme pokračovat v sobotu, kdy ten program je opravdu nabitý snad pro každého, kdo sem přijede, pro každého návštěvníka, ať jsou to děti, ať jsou to rodiny, nebo jenom třeba jednotlivci a samozřejmě i postarší lidé. Máme tady na kovárně soutěž mladého těšanského kováře, potom samozřejmě se s kovárnou pojí i folklorní program a jarmark před kovárnou, kde si návštěvníci budou moct prohlídnout, zakoupit různé tradiční výrobky. Je tady taky bezplatná prohlídka expozice kovářství a kolářství. Můžete se projet koňským povozem po Těšanech. No a tak, jak jsem zmiňovala, můžete si zakoupit kromě tradičních výrobků také burčák, nějaké vínko, síry a tak dál. Kousek od školy naleznou děti nebo rodiče s dětmi nafukovací obří atrakce, takže ty můžou taky volně navštívit. Dále tady budeme mít práce podkováře, hasičské soutěže za školou, ukázky dovedností hasičské techniky a letos nově teda i doplním, že hasiči si pro nás připravili den pro klima z hasiči v Těšanech, to mají kousíček od hasičky před hasičkou, tady v tomto je to v čase od 10 do 3 hodin odpoledne a ten program, který nám nabídli hasiči, tak je opravdu teda jako nabitý a krásný, takže opravdu doporučuji navštívit. No a odpoledne se nám přehoupne trošičku do toho folklorního rázu, trošičku víc, kdy vlastně u kovárny už začne cymbálová muzika Donava s našimi mužáky z Těšan. Přijedou nově také ženský sbor Děvčice z Bohumily, budou se střídat v tom krásném zpěvu, který tady oni umí. No a potom se nám kolem 3. hodiny, spíš trošičku letos před, protože ten program máme zase letos opravdu teda natřískaný, tak z nás čeká vlastně představení jednotlivých souborů. Přijedou All Star z Břeclav, Možáci z Bošovic, Trnka z Vyškova, náš místní Lušňáček s mladou cymbálovou muzikou Mariška. No a taky máme tady takovou novinku v souboři, ani ne tak jako soubory, to jsem teďka řekla špatně, ale spíš ukázka jakoby jednotlivých verbířů a cymbálová muzika Matěje Kurečky. No a završíme to slavnostní mši svatou v neděli ráno v 9 hodin, kdy máme v rámci mše svaté i poděkování za úrodu, kdy se ponesou vlastně dary úrody. Po mši svaté pan farář, který tady bude, tak potom rozmáme chleba a rozdá všem návštěvníkům, aby byli součástí celých našich krásných slavností.
0: Já myslím, že to bylo tak podrobné a krásné, že není co dodat. Děkujeme za pozvání. Přejeme národopisným slavnostem v Těšanech divácký zájem i organizační zdar. To byla Radka Kučerková. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Naslyšenou.
0: No a my pokračujeme v naší krasojízdě s názvem Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno za malý okamžik Babské rady.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Jsme...

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: zvuky nás tří.
1: Divokej byl a jeho malování v našem dopoledním vysílání. Máme 10:45 a než si dáme babské rady, které ocení ti, kteří jsou králové a královny v kuchyni, tak mi dovolte ještě prozradit, že zaspívá Helena Vondráčková, přijde také Věra Špinarová nebo Radek Tomášek. A že po 11. otevřeme aktuální poradnu. Já jsem moc ráda, že si budu povídat se školní psycholožkou Petrou Kočí a to o tom, jak zvládnout lépe začátek nového školního roku. Ať už jste v roli rodičů nebo samotného školáka. Věřím, že to tady bude užitečné a už teď připomínám spojení se studiem, protože v našich pondělních dobrých radách je dobrým zvykem, že nám voláte a ptáte se 726465200. Takže po 11. tedy velké školní téma, jak můžou rodiče pomoci adaptovat se dětem na školní režim, to všechno podrobně probereme s mým milým a vzácným hostem a já věřím, že si to nenecháte ujít, ať už jste rodiče nebo prarodiče.
2: Babské rady.
1: Není jížka jako jížka, to se asi shodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka, zásmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových se hodí jížka cibulová. Její příprava je snadná, oloupanou a najemno nakrájenou cibulku osmažíme na rozehřátém tuku, zasypeme ji moukou a mícháme, dokud směs nemá výraznou zlatožlutou barvu.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Od září budou na jižní Moravě posílené vlakové a autobusové spoje. Na Žďárském Klafaru začíná vznikat městský park. Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. A dnes čekejte zpočátku velkou oblačnost se srážkami, odpoledne většinou polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na jižní Moravě budou od zítřka posílené některé vlakové a autobusové linky. Spojů přibude kvůli začátku školního roku. Krajský koordinátor hromadné dopravy Kordis kvůli předprodejům jízdenek navíc prodlouží otevírací doby na pobočkách kontaktních center zítra 1. září a potom v pondělí a středy. Pokračuje mluvčí společnosti Květoslav Havlík.
2: Od 1. září také přibývají opět vlaky mezi Brnem a Tišnovem, to je linka S3 a bude mít interval 15 minut ve špičkách pracovních dnů. A stejně tak přibudou školní vlaky S91 mezi Veselým nad Moravou a Strážnicí a odpoledne zase zpět.
0: Volná plocha mezi domy a silnicí na Žďárském Klafaru se promění v městský park. Radnice předala místo firmě, která na pozemku vytvoří tůně nebo cesty pro pěší i cyklisty. Doplní i stromy, lavičky a osvětlení či parkovací místa. Tůně ale podle mluvčí Žďáru Blanky Sobolové nebudou primárně určené ke koupání. Budou tvořit hlavně zázemí pro vodní živočichy. Park by měl být dokončený příští rok v srpnu. Město zaplatí 45 milionů korun. Ministerstvo financí dnes zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Česko by podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo hospodařit s vyšším schodkem než je letošních 310 miliard korun. Deficit by ale neměl překročit 400 miliard. Plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Předseda starostů Vít Rakušan v České televizi varoval před možnými nevyrovnanými příjmy státu v příštím roce. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
3: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal. Sport.
0: V 19 hodin začne osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek mezi Českem a Švédskem. Utkání přivítá pavilon P brněnského výstaviště, kde český tým odehrál celou základní skupinu. Pro Švédky půjde na tomto místě o premiérový duel.
1: Počasí.
0: Dnes na jižní Moravě očekáváme zpočátku ještě velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Srážky přejdou přes většinu území kraje. Během dne začnou ubývat a odpoledne očekáváme postupně většinou polojasno. Večer bude oblačnost od jihu přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný vítr západních směrů může v bouřkách přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na jihomoravských silnicích je aktuálně hlášeno několik nehod. Na 2. kilometru D2 ve směru na Brno se srazily dvě dodávky. Ty se srazily i v Zámecké ulici v Miloticích na Hodonínsku. V ulici Kukýrna v Tišnově probíhají odklízecí práce po střetu nákladního auta s dodávkou. Na Brněnsku došlo k nehodě na silnici 379 u Deblína a v Brně bouralo osobní auto v Botanické ulici. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Začátek nového školního roku doslova klepe na dveře. Už zítra se ozve první zvonění. Často to může být spojeno se stresem z nového prostředí, z neznámých spolužáků a z návalu povinností i režimu, který nutí k brzkému vstávání nebo k plnění povinností. Jak to všechno zvládnout? Poradí dnešní host pondělních dobrých rad školní psycholožka Petra Kočí. Budu se ptát třeba na to, jak může pomoci školní psycholog úplně prakticky dítěti navázat nová přátelství nebo se vyrovnat s pocitem osamělosti. Podíváme se i na nadějné příběhy ze samotné školní praxe a věřím, že zazní i praktický tip na zvládnutí stresu a nervozity. Tohle všechno v následujících 60 minutkách v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno. Dobrý poslech i náladu vám přeje Jarka Vykoupilová.

0: Pavel Vítek a jeho píseň Jak se mi líbíš, posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, máme 8 minut po 11. Já už tady ve studiu srdečně vítám školní psycholožku Petru Kočí, krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům, babičkám, dědečkům, rodičům, ale samozřejmě zdravím i všechny školáky, které zítra čeká vstup do školy po prázdninách.
0: Ano, ten velký den, někdo je nervózní, nespí, vstává preventivně už takhle brzo. Pozoruju to i u nás doma, že ta nervozita tam jakási je. Pojďme si v úvodu možná připomenout, že jiné je, když se dítě vrací do školy a kolektivu, který zná, nebo když někde začíná, typická je první třída nebo přechod na vyšší stupeň a například dojíždění do vzdálenější školy. Čím se tyhle situace z vašeho úhlu pohledu zásadně liší?
1: Rozhodně musím říct, že se liší, a to tím, že když vstupujete do nových situací, ať už jako my dospělí nebo děti, tak to sebou tu nervozitu nese úplně přirozeně. A je možná dobré si uvědomit, že být nervózní je úplně normální. Je to v pořádku zažívat obavy, zažívat nejistotu, možná cítit trošku chvění kolem žaludku nebo i třes rukou. Je to něco, jakým způsobem naše tělo vlastně reaguje na situaci, která je neznámá, která nás teprve čeká a kterou musíme projít. Já bych úplně na začátku ale chtěla říct jednu důležitou věc. Myslím si, že školou už prošly statisíce, miliony dětí, lidí a není to nic, čeho bychom se vlastně měli dopředu bát, ani bychom neměli naše děti strašit. Takže škola může být místem, a doufám, že mnohé takové školy jsou, já takové znám, kde děti můžou zažívat během roku spoustu krásných momentů, během programů, které pro ně třídní učitelé nebo všichni učitelé připravují, můžou prožít spoustu hezkých hodin, naučit se nové dovednosti a vlastně objevovat svět, třeba i v rámci badatelské výuky. Takže škola může být krásným místem, tak pojďme si všichni ten školní rok užít. Kdybych se měla vrátit k otázce, tak určitě bych chtěla zmínit to, že zásadní rozdíl mezi tím, když vstupujete do nového kolektivu a do stávající třídy je, že víte aspoň trošku, co tam na vás čeká, nebo kdo tam na vás čeká. Specifickou skupinou jsou prvňáčci, kteří se školou jdou teprve seznamovat. Další takovou specifickou skupinou jsou žáci 6. ročníku, kam dost často přichází noví spolužáci, nebo dochází k nějakému slučování tříd. Musím říct, že teď jsem se aktuálně setkala vlastně se situací, kdy do 5. třídy má přijít 9 nových žáků. Jsou to žáci dojíždějící z menších obcí okolních a stejně jako dneska těch všech 9 určitě přemýšlí nad tím, jaké to zítra bude. Tak i ta třída o tom přemýšlí. Takže je to vlastně očekávání na obou stranách a možná jde spíš o to, jak to vyladit, aby to mezi nimi fungovalo. Pro šestáky se z tohoto důvodu pořádá téměř vždycky adaptační kurz nebo nějaký adaptační program, aby se seznámili, navázali kontakty a aby se spolu naučili jako třída fungovat. Další specifickou skupinou jsou středoškoláci od zítřka. Ti začínají vlastně úplně znovu v nové skupině, často v nové škole, často ve škole spojené i s novým bydlištěm, ti, kteří odjíždí na internát. A pro ně je to velký krok do neznáma, velký krok do života, ale současně. Přesto všechno, čeho se v tuhle chvíli třeba můžou bát, tak můžou i něco odložit. A to mi přijde fajn. Můžou odložit to, co se jim na základce třeba úplně nedařilo, v čem si nebyli jistí, v čem nebyli dobří. Můžou za sebou nechat problémy, které třeba měli a úplně dobře se s nimi nevypořádali. stojí vlastně na startovní čáře a můžou začít úplně znovu. Takže držím jim palce.
0: To je nadějné z okolností. Obě máme děti tohoto věku, takže přesně víme, o čem je řeč. Ano, držíme palce všem těm budoucím středoškolákům. Nejen jim, my se za okamžik podíváme na signály toho, když má dítě problémy a zkusíme zhodnotit i to, jak dlouho trvá, než si takový školák zvykne na nové prostředí kolem.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: John Lennon a jeho půvabné Imagine, něžná píseň v našem dopoledním vysílání. Dobré rady dnes se školní psycholožkou Petrou Kočí na téma, jak zvládat začátek nového školního roku. Jaké jsou signály, že dítě má problémy a možná mě napadá, jak dlouho většinou trvá to zvyknout si na nové prostředí?
1: Tak v naší školní branži počítáme s tím, že ten adaptační proces trvá asi 6 až 8 týdnů.
0: To je dost?
1: To je dost. Takže učitelé většinou říkají, myslím tím hlavně učitelé na prvním stupni, že na konci října už děti ví, kde mají sedět, dokáží si nachystat svoje pomůcky, dokáží v té hodině nějak pracovat a i mezi sebou vlastně vychází takovým způsobem, aby ta třída mohla dobře fungovat. Tady ten adaptační proces je postupný a je to přirozené, takže nehledejme v tom žádný problém. Prostě nastavit si nějaký režim, po dvou měsících volna trvá nějaký čas a je to normální. Můžou samozřejmě nastat potíže, kterých si samozřejmě v prvé řadě všímá učitel, že něco s tím žáčkem není tak, jak má být. V takový moment je dobré, když funguje komunikace mezi učitelem a rodičem a když se to rodič dozví co nejdřív. Já mám zkušenost takovou, že když k tomu dojde a potíže se objeví, tak samozřejmě si toho všímají v současnou chvíli, jak rodič, tak učitel. Většinou to v rodině zaznamenáme například tím, že čistě na fyzické rovině můžete sledovat třeba zvýšenou únavu vašeho dítěte, může jíst jinak, než třeba jedlo o prázdninách, může mít potíže s usínáním, může to být spousta takových znaků, kterých si všímavý rodič všimne, zaznamená je a začne nad nimi přemýšlet. Samozřejmě je dobré o tom všem s dítětem mluvit, nedělat, že se nic neděje, takže se ptát, jak se cítí, co se dneska dělo, co by třeba ve škole potřeboval nebo potřebovala jinak, aby mu tam bylo dobře. Takže tohle jsou všechno dobrá témata k rozhovorům. A jestli můžu doporučit, tak tyhle rozhovory jsou nejlepší vést večer před spaním, když je dítě uklidněné, cítí se v bezpečí, má uspokojené základní fyziologické potřeby, takže nemá hlad, žízeň, leží v posteli, třeba v nějakém obětí s maminkou, s tatínkem. Takže o těchto věcech se nejlíp povídá tady v těch chvílích takové té bezpečné intimity rodičovské.
0: Děkujeme. A jak může pomoci tedy školní psycholog? Už jsem tu otázku položila v úvodu, aby to dítě třeba lépe navázalo přátelství nebo se vyrovnalo s pocitem osamělosti v kolektivu. Jsou to ta témata, s kterými přichází právě za vámi žáci nebo i rodiče?
1: Pocit osamělosti nebo potíže se začleněním do kolektivu samozřejmě řešíme v rámci mého kontaktu s pedagogy ve škole. Snažíme se k tomu přistoupit tak, aby se vždycky pracovalo s celou třídou. To je jedna linka té práce a druhá samozřejmě jsou individuální konzultace s dítětem. Takže když tyhle dvě věci běží souběžně, tak je to vlastně ten ideální stav. Pocit osamělosti může vznikat třeba tím, že ty malé děti úplně přesně neví, jak se kamarádství dělá, jak se vlastně vyrábí, když to řeknu úplně takhle technicky, mechanicky. Takže třeba v té individuální práci můžeme zkoušet hru s plyšáčkama, sedíme, povídáme si a můžeme trénovat situace, co můžu třeba říct kamarádce, která mě v té třídě zajímá, ale trošku se stydím nebo nevím, jak začít ten rozhovor. Takže tyhle ty přehrávání těch situací můžou v podstatě dělat i rodiče s dětmi doma a já bych to moc doporučila, protože když si tu situaci opakovaně přehrají a řeknou tu větu několikrát po sobě, tak už to pro ně nebude tak cizí a možná, až se do té situace ve škole dostanou, tak to dokážou skvěle použít a děti moc se rádi hrají divadlo. Jsou někteří, kteří samozřejmě ne, ale většina z nich by tady tu pomůcku dokázala použít. Takže toto bych doporučila jako skvělou věc.

0: Důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii. Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Všem market, kam zaspívala Maria Rotrová v dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno. Blížíme se k 11:30, posloucháte pondělní Dobré rady se školní psycholožkou Petrou Kočí. Jaké strategie jsou vhodné pro podporu sebevědomí dítěte na začátku školního roku? To je moje další otázka.
1: Těch strategií je mnoho. Já bych vypíchla hlavně ty nejdůležitější nebo nejefektivnější, se kterými se setkávám ve své práci.

0: Snažím se rodičům vštěpovat nebo i prarodičům, že je nesmírně důležité oceňovat snahu dítěte, ne výsledek, to znamená ne jedničku, dvojku, ale to, že to dítě zkouší, že pátrá, že se snaží porozumět tomu problému nebo naučit se novou dovednost, to je mnohem důležitější, než jaký to má výsledek. Protože vždycky se snažím si vzpomenout, nebo ty slova mě tam možná nabíhají sami, na slova mojí babičky, která vždycky říkala, každý začátek je těžký a učený žádný z nebe nespadl. Myslím si, že tohle bychom si měli v té škole často připomínat, že naučit se psát je proces. Naučit se číst je proces, naučit se počítat je proces a během toho procesu můžeme někdy spadnout nebo zakopnout a je to vlastně úplně v pořádku. Takže oceňování snahy bych doporučila všem, kdo máte doma dítě a chodí do školy a je úplně jedno, jak je staré. Potom bychom si měli uvědomovat i to, že chyba je přirozená součást učení a udělat chybu není chyba. Je to něco, co nás vlastně vždycky posouvá o kousíček dál. Naše generace samozřejmě s tímto nevyrůstala, s touhle filozofií. My jsme chyb moc dělat nemohli, nesměli, ale to, co já pozoruju na svých žácích, je veliká proměna správným směrem. To, že se chyby nebojí, že chyba je dost často kámoška, která vlastně ukáže tu správnou cestu, tak z toho jsem nadšená, že u toho můžu být a pozorovat to. Dál bych možná řekla, že nervozita na začátku roku je normální, o tom už jsme se bavili. Někdy třeba dětem pomůže, když my rodiče použijeme nějaký příklad ze svého dospělého života, například jak jsme se cítili, když jsme šli poprvé do nové práce. Dost často se totiž děje, že pocity, které máme my jako dospělí, jsou úplně stejné jako ty, které mají naše děti. Takže když od nás uslyší, jak nám bylo, tak je to samozřejmě může taky posílit. A potom je fajn nastolit nějaký režim, který pomáhá taky s adaptací a s tou strategií na začátku roku. Třeba zapojit děti do výroby svačin nebo nastavit nějaký režim večerky, aby děti měly dostatek spánku, obzvláště v době současných digitálních technologií, kdy dost často je ten mobil večer lapne, chňapne a oni mají problém ho odložit. Spánek je jedna ze základních věcí, které potom ovlivňují výkon ve škole. Potom bych třeba zmínila rituály ranní, večerní. Obzvlášť pro menší děti je to takový záchytný bod, je to vlastně důkaz toho, že svět je v pořádku a že se nepohybují v chaosu. Vzpomněla jsem si třeba na příběh, kdy za mnou přišla maminka s tím, že mají ráno problém s chozením do školy, tak jsme vymýšleli, jak to udělat s holčičkou, myslím si, že to byla první nebo druhá třída a maminka nakonec vymyslela skvělou věc, že si spolu vyberou nějakou písničku a že tu písničku si budou zpívat celou cestu do školy, což bylo nějakých 5-7 minut pěšky, takže jim to krásně vycházelo. A holčička, když věděla, že ráno bude tahle písnička, tak to pro ně představovalo vlastně takový světlý bod při tom vstávání. A s písničkou na rtech jim to šlo všechno mnohem líp. Už jsme tady mluvili o trénování sociálních situací, což je něco, co vlastně rodiče s dětmi můžou dělat. Můžou si zkoušet, zahrát si na kamaráda, na kamarádku, na paní učitelku. Můžou i zkoušet obrátit třeba role. Můžete nechat svoje dítě být chvíli v pozici paní učitelky, vyzkoušet si, jaké to je na druhé straně. Můžete se o těch situacích bavit. A vlastně tím ukazujete, že jste schopní porozumět, přiblížit se, nějakým způsobem se na svoje děti nacítit.
1: Říká školní psycholožka Petra Kočí, host našeho dnešního dopoledního vysílání. Ty dobré rady jsou předškolní, jak by také ne, když už zítra máme 1. září a otevře se nový školní rok 2006-2007.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: 7 2 6 4 6 5 2 0 0, to je spojení s naším studiem. Zavolejte, sdílejte s námi zkušenosti se začátkem školního roku, možná i nějakou osobní vzpomínku. Se školní psycholožkou Petrou Kočí si povídám na téma, jak lépe zvládnout začátek nového školního roku. Co když dítě projevuje známky velké únavy nebo dokonce vyhoření právě už v těch prvních týdnech po prázdninách? Čeho to může být známka?
1: Pojďme se na to podívat trošku víc ze široka. První, co mě samozřejmě napadá, je, jak moc si dítě o prázdninách odpočalo.
0: Ano.
1: Jak moc byly prázdniny vlastně tím časem té relaxace. Nebo každý víkend bylo jinde, každý týden přejíždělo někam jinam, jeden tábor střídal druhý tábor. Děti, které vlastně mají tolik aktivit o prázdninách, tak logicky nemůžou být odpočaté. Zkuste si to představit vy dospělí, že byste 2 měsíce byli v režimu neustálých aktivit. Zřejmě byste na konci srpna taky úplně nehýřili únavou, takže za mě by měly být prázdniny časem krásných setkání, krásných zážitků, společných rodinných zážitků, ale děti by měly mít i volný prostor pro sebe, pro odpočinek, pro to, aby dělali, co je baví, co mají rádi, ať už je to jenom koupání nebo vaření marmelády s babičkou u plotny, ať jsou to prostě aktivity, na které pak můžou vzpomínat a ze kterých můžou čerpat. Když už se stane, že dítě na začátku roku najednou přestává fungovat tak, jak bychom si představovali, můžeme si položit i otázku, jak je velký tlak, který na něj vyvíjíme. Jaký je vlastně tlak na výkon, a to jednak ze strany školy, což tak někdy může být, ale i ze strany nás jako rodičů, jestli vlastně potom našem dítku nechceme moc. A to moc se může někdy projevovat třeba tím, že každý den má nějaký kroužek. A znám třeba takové děti, kdy od pondělí do pátku skutečně odpoledne něco mají a nemůžou si vlastně odpočnout. Já zastávám ten názor, že takhle by to být nemělo, že to není úplně v pořádku, protože potom vychováváme vlastně děti, které jsou dokonalé v určitých dovednostech, ale pojďme si spolu položit otázku, jak chceme, aby naše dítě v dospělosti fungovalo. Bude umět řešit problémy, bude umět podpořit druhého člověka, když bude v nějaké krizi, bude dobrým partnerem, bude umět dobře komunikovat. A to jsou všechno věci, které se v kroužku nenaučí. To se naučí životem a vztahy. A když na ty vztahy nemáte čas, tak to vlastně nemáte kde trénovat. Takže pojďme dětem nabídnout, co chtějí dělat, jestli něco chtějí dělat ze svých mimoškolních aktivit, ale nevytvářejme na ně zbytečně velký tlak, abychom jim veškerý jejich volný čas nějakým způsobem zorganizovali a zabrali dopředu. Důležitý je potom samozřejmě také odpočinek. Odpočinek po škole, obzvlášť třeba u dětí na prvním stupni, není úplně fajn, když přijde dítě ze školy a hned se má vrhnout na domácí úkoly a na přípravu. Mělo by mít nějakou chviličku na to, aby mohlo úplně vypnout a zregenerovat i ten mozek, protože se muselo celé dopoledne soustředit, celé dopoledne jelo v nějakém režimu, tak je fajn, když si dá chviličku pauzu. Už jsem tady zmiňovala spánek, chtěla bych ho zmínit znovu a je to na nás, na rodičích, abychom to uhlídali a ohlídali, kolik toho naše děti naspí, protože ta mozková činnost je pro školní výkon neskutečně důležitá a pokud ten mozek není odpočatý, tak potom se to projevuje ve spoustě dalších věcí a vlastně i ten výkon toho dítěte klesá.
0: Říká školní psycholožka Petra Kočí, host našeho dopoledního vysílání. Já jsem moc ráda, že dorazila právě 31. srpna roku 2026, takže máme šanci podpořit rodiče, určitě i pedagogy a prarodiče, kteří jsou blízko dětem, které zítra nastoupí do školy a budou je podporovat, budou je doprovázet, takéž na to máte dost sil i trpělivosti.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Ano, motýl přiletěl naším dopoledním vysílání díky Miroslavu Žbírkovi. Já se stále povídám se školní psycholožkou Petrou Kočí. A určitě je dobré zeptat se na ty nejčastější obtíže, s kterými za vámi ovšem přichází nejen žáci, ale případně i pedagogové.
1: Rozhodně ano. Školní psycholog je ve škole k dispozici pro všechny skupiny. To jsou žáci, pedagogové i rodiče. A často i vedení školy. Kdybyste si sami položili otázku, takovou možná trošku kvízovou, co je to hlavní téma, s kterým děti chodí za psychologem, tak jsou to vztahové problémy. Jsou to vztahy, jsou to vztahy ve všech možných úrovních, ať už děti řeší to, co se děje doma, to, co se děje a o čem nemohou mluvit. Samozřejmě to je ten zásadní rozdíl mezi mnou a rodičem, že dost často se dozvídám věci, které je pro děti těžké říct mámě nebo tátovi. Je pro ně někdy mnohem snazší říct to cizímu člověku, který tam nemá žádnou vazbu v té rodině. Takže jsou to vztahy v rodině, vztahy ve třídě, vztahy i mimo školu, nějaké první lásky. To je ta pozitivní skupina témat a ty náročnější jsou samozřejmě nějaké psychické nepohody, které se i u dětí můžou objevovat. Co se týče učitelů, tak ti bych řekla, že nejčastěji za mnou chodí s tím, že řeší komplikovanou situaci ve třídě a to už může být nějaké náročné chování žáka nebo vztahy ve třídním kolektivu, nebo samozřejmě řešíme a snažíme se najít správnou, tu nejsprávnější cestu pro integrované žáky, to znamená žáky s nějakou formou podpůrného opatření a to i včetně žáků nadaných, kdy učitel vlastně musí ve třídě fungovat jako takový pavouček, který na všech těch nožičkách vlastně dokáže obstarat potřeby svých žáčků, ať už ty, kteří mají s něčím potíže, jde jim to třeba pomalej, potřebují podpořit, ale na druhé straně můžou mít ve třídě i žáky, kteří vlastně naopak potřebují zaměstnat, protože jsou ve všem hrozně moc dopředu. Samozřejmě s učiteli řeším i výukové selhávání žáků a snažíme se vlastně vždycky o vytvoření takových podmínek, aby děti tím ročníkem prošly, abychom pro ně v té škole nastavili takové podmínky, které jsou schopné zvládnout, aby vlastně zažívali úspěch. Někdy může psycholog pomoci třeba i v komunikaci s nějakou náročnější rodinou, protože i to se ve školství vyskytuje, kdy rodina úplně nefunguje tak, jak by si škola představovala, přála. Někdy to je i v neprospěch dětí, takže tam potom psycholog má takovou roli mediátora, takového nárazníku. Dost často se účastní právě třeba schůzky vedení školy, rodičů, výchovného poradce, žáka. Takže i s tímto mám svoji zkušenost. Ta forma pomoci probíhá buď jako individuální konzultace v pracovně psychologa, nebo školní psycholog hodně často chodí do tříd na takzvané hospitace, ale je to něco úplně jiného, než známe z dětství, kdy přišla školní inspekce a všichni jsme seděli v pozoru. Psycholog tam je spíš v roli pozorovatele, snaží se načíst situace, načíst atmosféru ve třídě, vztahy v kolektivu a svoje závěry potom konzultuje s třídním učitelem a společně vlastně hledají to nejlepší řešení pro danou třídu.
0: Můžeme ještě na závěr krátký nějaký pozitivní příklad z praxe, protože ten čas je neúprosný, který by byl nadějný a byl by takovou hezkou tečku za dnešním setkáním s vámi.
1: Určitě napadá mě jedna dívenka 5. ročníku, můžeme jí říkat třeba Evička, která zažívala u všech písemek velký stres. Takže jsme společně vymysleli, že s maminkou půjdou koupit skvělé, krásné, barevné a pozitivní ponožky. Začali jsme jim říkat šťastné ponožky a když si Evča tyhle ponožky vzala na písemku, tak se cítila mnohem líp a dost často to i pomohlo, protože si mnohem víc věřila a ten její výsledek byl lepší. Takže dá se vymyslet cokoliv, hlavně, aby to fungovalo.
0: Tak přejeme, ať se nový rok rozjede co nejpohodověji, nejen vám osobně, to byla školní psycholožka Petra Kočí, ale všem školou povinným, kteří nás třeba poslouchali, případně i jejich rodičům. Mějte se hezky, díky za návštěvu i váš čas, naslyšenou, naviděnou.
1: Naslyšenou a držím pěsti všem.
0: A my si dáme krásnou pozitivní písničku. Říkej lidem, co máš rád, že je máš rád. Od Michala Horáka. Jirka Vykoupilová se k tomuto vzkazu připojuje. Mějte se fajn a mějte se rádi.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
3: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ředitelství silnice a dálnic řeší, jak zkrátit omezení při přestavbě D1 u Brna na 6 pruhů. Návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun, oznámila to ministryně Schillerová. Dětské domovy zaplatí rovnátka dětem, které mají problémy se zuby. Postup sjednotil ochránce práv dětí. A odpoledne čekáme ubývání oblačnosti na polojasno a teploty do 28 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Ředitelství silnice dálnic vymýšlí, jak urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Dělníci teď pracují na křižovatce s dálnici D2, způsobuje to velké dopravní komplikace. Naplánovaných je dalších 5 etap mezi Kývalkou a Holubicemi. Cílem silničářů je celý úsek zmodernizovat v menším počtu větších staveb, což by znamenalo zhruba 25-kilometrové omezení, vysvětluje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
2: Já si myslím, že ten zásah je lepší udělat takhle na jednu a větší, než to tady zasvázat do těch jednotlivých úseků a každý rok nebo každý dva roky tam mít prostě omezení, protože jakékoliv to omezení okamžitě způsobuje problémy. Takže myslím, že tato cesta je určitě pro ty řidiče lepší, než tam ty omezení dělat po dobu třeba 8-10 let půjď jako po sobě.
0: Rozhodnutí o pokračování rekonstrukce D1 u Brna by podle Mátla mělo na ministerstvu dopravy padnout do konce roku. Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard korun. Česko by tak splnilo závazek NATO vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak ho předloží sněmovně. Dětský ombudsman sjednotil pravidla pro platbu zubních rovnátek pro děti v dětských domovech. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje s ortodontickou vadou, po které chtěl dětský domov za rovnátka 25 tisíc korun. Měla tak zaplatit polovinu z celkové částky. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše ale musí dětské domovy platit kompletní indikovanou zdravotní péči. Federace dětských domovů sjednocení postupu vítá, říká předsedkyně Jana Koubová.
3: Je dobře, že jednotný výklad, jak máme postupovat, protože opravdu ten zákon 109 je tak složitý, že mnohdy je tam i dvojí nebo trojí výklad. Ale je třeba přihlédnout k tomu, že to jsou opravdu vysoké náklady. Když zaplatíte za 50 tisíc rovnátka jednomu dítěti, tak třeba nemáte peníze pro 8 dětí na letní tábor.
0: V minulosti se objevily sbírky na rovnátka pro děti v dětských domovech, třeba i na dárcovských webech.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme ubývání oblačnosti a postupně většinou polojasno. Večer bude oblačnost od jihu přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Miloticích na Hodonínsku v Zámecké ulici. Srazily se tam dvě dodávky, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně, pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Pěkný den, přátelé. Jako každé pondělí, tak i dnes vás zdraví Jiřina Ostrá. Ano, začala Morava, krásná zem. Začala přímo kloboučkovou parádou Antonína Koníčka a Josefa Dovka hrála Lácaranka. No a kdo má svátek? U nás Pavlíny a Bely, na Slovensku Nory. Přeji vše dobré. A jak víme, dneškem končí pomalu, ale jistě prázdniny. Zítra začne nový školní rok. Prázdniny u babičky, projekt Prázdniny u babičky už také skončil. Včera bylo vylosováno poslední dítko, takže dnes už nám žádný ten zpěváček nezaspívá. Leč nebojte, zpěv určitě chybět nebude, neboť už jsou připraveny dechové kapely a cymbálovky, aby vás potěšili. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Tak, to byla Cimbálová muzika Technik. Ostrava, písničky Vladimíra Hnátka a Zdeňka Baťky. A už tady mám první telefonát, takže už paní Marie Tylová z Milotic. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou, paní Ostra. Já bych prosila o pěknou písničku. Dnesky se dožívá 57 roků moje dcera Olinka Baťková z Milotic. Olinko moja, já ti přeju hodně, hodně zdraví, které tolik potřebuješ. Lásky, štěstí, rodinné pohody, to ti přeje tvoje maminka. Jenom ať tě pana Maria ochraňuje a dá ti zdraví. No tak, děkuju vám moc krát.
0: To byla lásky plná slova, paní Tylová, pro vaši dceru Olinku. Ta
1: ano,
0: určitě
1: ano.
0: Teď...
1: A je to manželka Zdeňka Baťky, zpěváka.
0: No já jsem si to říkala, že to příjmení je velmi známé.
1: Ano.
0: No já si myslím, že Olinka má už skoro na krajičku, že jí třeba také nějaké slzy dojetí skáply, protože to bylo opravdu velmi krásné přání. Naschledanou, paní Tylová.
1: Naschledanou, já moc krát vám děkuju.
0: Nemáte za co, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a teď už dopis, cituji. Dobrý den, tady Bohou z Horního Postřelmova. Já bych chtěl poprosit o jednu pěknou dechovku, protože nám dneska od rána nejde traktor a soused říká, že je to karburátorem, ale já tvrdím, že je to Evropskou unií. Chtěl bych tímto pozdravit manželku, tchy, a hlavně Pepu od Kravína, který mi pořád dluží 180 korun za seno z roku 2017. Puste nám něco veselýho, třeba Škodu lásky, tak tu tady nemám, ale nevadí, bude veselá písnička, čtu dál, ať to hraje pořádně, protože tady na návsi už od oběda tancuje Franta s obecním rozhlasem. Tak děkuju, rádio, a kdyby se dovolal někdo z Horního Postřelmova, tak ať přiveze ty řízky, co slíbil. Naschledanou. Tak já říkám taky Bohoušovi naschledanou a také říkám pojďme, přátelé.

Jasně, tak nám je spolu dobře. Byla to polka Františka Kohoutka, Richarda Plachého v podání Krumsiňanky. No a já doufám, že Franta v tom postřelmově pokračoval v tanci a možná, že se k němu přidal i tedy zmíněný Bohouš. Já vás tam všechny opravdu zdravím a jsem ráda, že si užíváte i písniček. No a mám tady velké poděkování. Jak už jsem říkala, dneškem končí prázdniny a zítra začíná nový školní rok. A já bych tímto prostřednictvím chtěla moc poděkovat všem těm babičkám, dědečkům, tetám, strýcům, prostě všem těm, kteří hlídali, kteří zastoupili o prázdninách rodiče, starali se o děti, vymýšleli jim různé programy. Věřte, přátelé, že to je opravdu velká zodpovědnost. A kdo má vnoučata, tak víte, že ten strach o ta vnoučata je daleko větší než strach o vlastní děti, když byly malé. Tak já ještě jednou moc děkuji všem těm, kteří se podíleli na pěkných prázdninách našich menších i nejmenších a pro ně také písnička Hrát bude Mistřínanka, ale předtím ještě bych řekla, že je to písnička Miloslava Procházky, který má dnes narozeniny. Tento skladatel, textař, trumpetista, pedagog se narodil 31. srpna 1958, tak moc blahopřeji, no ale tuto písničku otextovala Věra Urbánková a já už dávám prostor Mistřínance.

0: Tak to byla mistříňanka, ještě jednou všechno dobré přeji Miloslavovi Procházkovi, skladateli, trumpetistovi, textaři, pedagogovi, ať se mu daří. No a děkovala jsem těm babičkám, dědečkům, strýcům, tetičkám a teď bych tedy chtěla popřát všem dětem, které zítra nastupují do školy, třeba úplně poprvní jdou do školy, no ale také jsou tam samozřejmě ti ostřílení školáci. Každopádně všem přeji, aby ten jejich nový školní rok byl úspěšný, aby si tam našli třeba nové kamarády, aby také hodiny byly veselé, nebyly jenom nějaké těžkopádné. No a určitě i děti mají své sny, tak je v tom podporujme. No a pánům učitelům a učitelkám přeji samozřejmě pevné nervy, je to velmi náročné povolání. No a také si zaslouží všichni písničku, Když jsem byl malučký.
1: Český rozhlas Brno.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem. Já tedy přidám také pozvánku, protože pozor, pozor, Moravská kapela po prázdninách dnes zahajuje sezónu. Takže všichni, kteří jste rádi chodili do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně, kde vám k tanci hrála dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečery, tak dnes už můžete od 17 do 21 hodin. Bude tam pro vás hrát oblíbené melodie, no tak přijďte se pobavit po prázdninách. No ale teď už paní Míla ze Svitav. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, já vám děkuji za úvod a já bych chtěla všechny pozdravit a chtěla bych popřát mé vnučce Pavlince, která má svátek, a druhé vnučce Elišce, která má 18 let a jsou to vlastně vnučky Rosendorfovi z Trstěnice u Litomyšle. Nastupují zítra taky do školy, tak jim přeju hodně úspěchu. Už vlastně jsou to děvčata plnoletá, ale Pavlínka byla v prvním pořadu zpívání u babičky. Takže to pro ní je taky taková vzpomínka tady, to přání. Mm-hmm. Takže já vám děkuji a nastupuje tak teda na Masarykovu univerzitu. Tak ať se jí daří, a Elišce na zdravotním studiu Liceum v Pardubicích taktéž. Děkuji
1: tak,
2: vám.
1: Jak slyším, tak jsou obě šikovné holky, Pavlínka i Eliška. No, paní Mílo, co říkáte? Jak já jsem říkala, že vlastně babičky a dědečkové mají daleko větší starost s vnoučaty, daleko více o ně bojí, než o vlastní děti, když byly malé. Já jsem to alespoň takto cítila, že vlastním dětem jsem dovolila spoustu věcí a když jsem hlídávala vnoučata, tak už jsem měla takový jakoby pocit trošičku z nějakého strachu, že by se mohlo něco stát. Nevím, jak to bylo u vás.
2: To bylo to samé.
1: To stejně, že jo?
2: Potvrzuji, to bylo sice to bylo hezčí než ty děti vlastní, jako ty vnoučata jsou takový, prostě už si toho člověk užívá,
1: ano,
2: ale jak říkáte, strach i dneska.
1: a holky už jsou velké, že?
2: Ano,
1: tak ještě jednou
2: ano. Zdravíme
1: Pavlínku s Eliškou, šikovná to děvčata, vnučky paní Míly ze Svitav. Naschledanou.
2: Děkuji, hezký den.
1: Naschledanou. A teď už paní Maruška Smejkalová z Křižanova. Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den, paní Jiřínko. My vás tady také zdravíme ze slunečného Křižanova. Zdravíme i Ivanku Slabákovou a posíláme jí hodně pozdravů. Já bych chtěla dneska jménem Sboru pro občanské záležitosti popřát čtyřem dámám, srpnovým jubilantkám, které oslavili krásná životní jubilea v měsíci srpnu. Je to paní Marie Hanáková 88 roků, paní Dana Štěrhalová 75 roků, paní Ruženka Štiborová 94 roků a paní Jiřínka Šindelářová 86 roků. Jménem sboru jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, rodinné pohody a ať se můžeme ještě nadále takhle dlouho potkávat.
1: Mm-hmm. Dobře, paní Maruško. No, my už jsme o tom spolu mluvili, že Křižanov i pro mě vlastně znamená úžasné prázdninové vzpomínky. Vždycky, když zavoláte, tak si na to vzpomenu, jak jsem tam u vás trávila prázdniny. Tak doufám, že se tam máte pořád hezky, krajina je to nádherná.
3: Tak. Máme se tady moc hezky, paní Ostrá, a chtěla jsem vám jenom naznačit, že teď bude příští sobotu velká událost, teď v sobotu vlastně, v sobotu velká událost, v Křižanově proběhne letecký den, 90 let od založení letiště, takže bude tady velká slavnost, budou tady cizí letci, bude to moc hezké, ano. Když by vám vyšla chvíle, Tak
1: děkujeme za pozvání. No já si pamatuju, že bylo tam blízko letiště, ano. Že tam nad námi létali, ale myslím, že létali, jak se jmenuje, takový ty...
3: Plašťáky.
1: Jo, to, ano, přesně to, bezmotorová letadla. Paní Maruško, tak abychom nezapomněli na tebe, že 4 milé dámy, pro ně bude právě ta písnička. Nashledanou.
3: Děkuji moc krát a nashledanou.
1: Nashledanou. No a včera 30. srpna oslavil krásných 89 let pan Cupal Štěpán, pan Štěpán Cupal z Kobylí na Moravě. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka do dalších let přejí manželka Maruška, sestra Josefka a taky Hanka a Hanička s Kubou a Emičkou. Dnes slaví požehnané 88. narozeniny pan Karel Horák ze Šlapanic. S poděkováním za všechno, co pro své nejbližší během svého prací naplněného života vykonal a s přáním především pevného zdraví do dalších let přicházejí manželka Blažena a synové Petr a Pavel s rodinami. Je čas na písničku, víno nalévajte.

0: Tak to byli Galáni z Přibyslavic, písnička Miroslava Mordycha. A mám tady další milá přání, takže nyní přání pro paní Petru Cyprisovou z Holasic. Milá mami, dnes slavíš krásných 50 let a tak ti chci popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a spoustu dalších krásných roků života. Děkuji ti za všechno, co pro mě celý život děláš, za tvoji podporu, pomoc a za to, že tu pro mě vždycky jsi. Přeji ti, aby si svoje narozeniny pořádně užila a aby tě čekalo ještě spoustu krásných zážitků, radostí a hlavně důvodů k úsměvu. Ať se ti splní všechno, co si přeješ. Ať jsi hlavně šťastná. Mám tě moc rád. Všechno nejlepší, mami. Tak to blahopřeje Adam, no a samozřejmě i celá rodina. Další, prosíme o poslání pěkné písničky na Velehrad, kde dnes slaví narozeniny paní magistra Kateřina Salingerová. Pevné zdraví, štěstí, trpělivost a pohodu přejí manžel Adam a děti Tomáš a Klárka. No a připojují se k blahopřání i Dostálkovi z Kněžpole. Písnička je připravená, slovo mají nebo tón udávají kumpanovi muzikanti.
1: Český rozhlas Brno.

Nádherná písnička, zpívali sourozenci Baťkovi. No a já tady mám další přání, všechno nejlepší k narozeninám milé mamince, babičce a prababičce paní Pavle Vaníčkové k dnešním 75. narozeninám. A ti zdraví slouží ještě dlouhá léta. Máme tě rádi. Anička, Ivetka, Honzíček, Honza a Lenka Bognerovi. Písnička i pro pana Jaromíra Janderu z Jiřic u Miroslavy, který dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. To vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. No a písnička i pro pana Miroslava Husáka z Jiřic u Miroslavy, který 30. srpna, tedy včera, oslavil 80. narozeniny. Přejeme hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let, to přeje klub seniorů. No a k přání svému bývalému dlouholetému starostovi se připojují i členové sboru dobrovolných hasičů z Jiřic u Miroslavy a už přichází dobrá kapela.

No a tou dobrou kapelou byla Starobrněnská dvanáctka, která zahrála písničku Františka Manese staršího a Stanislava Ostrezí. A ještě písničku k narozeninám posílám Ludmile Roháčkové z Hulína. Liduško, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid a pohodu ti do dalších let přeje Hanka z Hulína. A jsou tady také studiové maily. Takže prosím, zahrajte krásnou písničku za včerejší velkou akci, která se konala v Boršicích u Buchlovic. Bojovali jsme všichni o výhru obce republiky 2020. 6. Moc děkujeme všem akčním, velmi akčním organizátorům, kteří připravili nádherný program. Počasí nám přálo, u srdíčka hřálo, jídla, pití, dosytosti, zlato máme asi v hrsti. Za podpory obce krásně se nám tu žije. Moc děkuji všechny spolky a občané Boršic. No, Boršičanka nám už hrála, teď to bude jiná kapela až za chviličku, ale protože předtím ještě. Dnes má narozeniny kromě Miloše Procházky také slovenská zpěvačka, moderátorka, zpěvačka spojená s Moravankou Daniela Magálová. Narodila se 31. srpna 1966 ve Staré Ture. Dnes slaví kulaté 60. narozeniny. To píše Jarda Wolf. No a pan inženýr Zdeněk Kučera zase píše, dnes slaví svoje narozeniny paní Danka Magálová. Všechno nejlepší do dalších let života jí přeje Zdeněk Kučera z Hřivínova újezdu u Luhačovice. Úplně poslední tady. Dobrý den, paní Ostrá. Prosím o zahrání písničky paní Libě Krškové. Narozeniny měla sice už 29., ale dnes nás pozvala k malé oslavě s námi kamarády. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a radosti z vnoučat a pravnoučat. Maruna, Eliška a Vlaďano. Písnička ta také nechybí. Předávají ji vlkošáci.

0: Tak to byla další písnička dnešního oslavence Miloslava Procházky, Čí jsou to koníčky. No a ještě jednou, přátelé, Moravská kapela dnes otevírá po prázdninách svoji sezónu, takže vás srdečně zvou na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou ulici 21 v Brně. Přijďte se pobavit od 17 do 21 hodin. Tak a my se ještě pobavíme při další pěkné písničce, Když je láska taková.
1: Český rozhlas z Brno.

No a přátelé, je 12 hodin 56 minut, tak Morava krásná zem končí. Já se s vámi ovšem neloučím na dlouho. Krátce po 18. hodině se tady spolu opět setkáme. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a vidím, že přece jenom ještě bude hrát Boršičanka, protože už hraje orchestrální skladbu Josefa Tumse a je to Kovářská polka.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Jenny Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Moravané u Brna dokončili novou sportovní halu za 144 milionů korun. Brno sever obnoví a upraví zavřenou kinokavárnu v Černých polích. Europoslankyně Jana Nagyová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo, potvrdil odvolací soud. A odpoledne čekáme ubývání oblačnosti na polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Nová třípatrová sportovní hala stojí v Moravanech u Brna. Sportoviště za 144 milionů korun začne po dvou letech výstavby fungovat od zítřka. Poslouží hlavně florbalovému klubu Troopers, dalším sportovním klubům a veřejnosti. Uvnitř budovy je například tribuna pro 300 lidí, posilovna i zázemí pro fyzioterapeuty, popisuje manažer haly Jan Vlach.
4: Místní sportovní kluby si dlouhodobě stěžovali na nedostatek sportovišť, ať už u nás nebo v Brně a okolí, a přesně proto jsme se rozhodli postavit tady naši halu, která je jako jedna z prvních hal postavena podle jednotného manuálu pro sportovní haly od Národní sportovní agentury.
2: Kinokavárna v brněnských Černých polích obnoví provoz. Městská část Brno sever získala 900 tisíc korun od státního fondu audiovize na digitalizaci projekční techniky. Zároveň radnice vybírá projektanta na větší rekonstrukci budovy. Místostarosta Martin Glogar z KDU ČSL odhaduje, že kinokavárna na náměstí Slovenského národního povstání otevře zhruba do dvou let, zavřela loloněň.
5: Zároveň jsme se rozhodli, že změníme ten způsob toho fungování. Předtím to bylo tak, že ten sál byl propojený s tou kavárnou. Teďka jsme to rozdělili a tu samotnou kavárnu má vlastně pod sebou budoucí provozovatel a ten kulturní vlastně obsah, ten by zabezpečoval napřímo kulturní středisko Omega.
2: Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Nagyové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. Nagyová může podat dovolání. Advokát Nagyové Josef Bartoníček s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Sport. České volejbalistky odehrají v Brně osmifinále mistrovství Evropy proti Švédkám. Zápas začne v 19 hodin. Češky se v přípravě důkladně zaměřují na švédskou univerzálku Isabel Hákovou, která byla po základních skupinách nejvíce bodující hráčkou celého turnaje. Představuje česká blokařka Ela Koulisiany.
6: Ona je neuvěřitelně explozivní, opravdu skáče, má strašně silný rameno, ruku, takže má úplně jako milion různých úderů a je fakt super. A na bloku je mega vysoko, jako je to obrovská zbraň.
3: Počasí.
2: Odpoledne na Jihomoravě čekáme ubývání oblačnosti a postupně většinou polojasno. Večer bude oblačnost od jihu přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 před Mrdem směrem z Vyškova se do omezení u D2 vleče kolona kamionů pravým pruhem. Míst je roztrhaná, začíná u za Rousínovem. Už na 215. kilometru tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně. Nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr fotografie, kterým se, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půjdeme se bez záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na takový ty... Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo, o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no, tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach. Říkal jsem, please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak...
1: To musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni.

0: činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
0: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, takové fotky se snažím dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopis
2: už umřel.
1: Už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: dobu. A časopis bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To je to správné slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normálně na normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takových mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografují sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, v jakém okamžiku bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě zmínit, o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopů, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít
1: zadarmo
2: nepřetržitě. Tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bez zesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem a tak, ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat. Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací,
1: děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Každý

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Pohořelicích dnes zástupci města otevřou novou přístavbu základní školy. Radnice Brna Židenic vybrala provozovatele opravené smuteční síně na tamním hřbitově. Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimální mzdu, schválila to vláda. A počasí odpoledne čekáme ubývání oblačnosti na polojasno a teploty do 28 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Dnes odpoledne v centru Pohořelic otevřou zástupci města novou přístavbu základní školy. Je propojená se stávající budovou, kam chodí žáci prvního stupně. Děti využijí 6 nových odborných učeben a školní jídelnu, která má svou vlastní kuchyň. Stavba vyšla na více než 140 milionů korun a umožní do budoucna přijímat více žáků.
2: Vedení města nechalo školu rozšířit hlavně kvůli samostatné školní jídelně a kuchyni pro první stupeň. Děti tak nově nemusí na obědy přecházet do budovy druhého stupně, kde už měli problém se pohodlně vystřídat. Od září vedení školy počítá s tím, že bude obsluhovat asi 350 strávníků. Kapacita nové jídelny s kuchyní je až 500 obědů denně. Martina Kašná, Český rozhlas.
0: Zrekonstruovanou smuteční síň v Brně Židenicích si zítra převezme nový provozovatel. Pražská pohřební služba ve výběrovém řízení, kam se přihlásily 3 firmy, nabídla nejvyšší nájemné, 2 miliony korun ročně. Smuteční síň bude soukromá firma poskytovat k posledním rozloučením i jiným pohřebním ústavům. První obřady by se tam měly uskutečnit na podzim, říká nezávislý židenický starosta Petr Kunc.
3: Protože my čekáme stále na vydání kolaudačního rozhodnutí, tak účtovat nájemné budeme od datumu vydání kolaudačního rozhodnutí. Mezitím bude firma si ten prostor adaptovat pro svoje potřeby. Jako povinnosti mají udržovat nejen tu budovu, musí si pojistit ta umělecká díla, které v ní jsou, a musí udržovat zeleň v okolí té budovy.
0: Židenická smuteční síň pochází z 80. let minulého století. Od roku 2007 byla uzavřená a kvůli špatnému stavu jí hrozila demolice. Rekonstrukce stála více než 42 milionů korun. Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
4: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
0: Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů Ministerstva práce přes 850 tisíc lidí. Za zájmové kroužky pro děti zaplatí rodiče v novém školním roce více. Podle České rady dětí a mládeže ceny vzrostou až o 300 korun za pololetí. Pomoc rodinám s nízkými příjmy nabízí třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O jeho podporu bude možné žádat od 16. září. Další příspěvky poskytují také zdravotní pojišťovny, města nebo nadace.
1: Počasí.
0: Poledne Jihomoravy čekáme ubývání oblačnosti až na polojasno, večer potom bude oblačnost opět přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna čekejte kolony. Nesouvislá fronta se táhne od kilometru 216 až do Brna k omezení u D2. Místy se stojí i v levém pruhu, osobním se zdržíte u Brna asi 25 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne, vážení přátelé, a doufám, že spíše veselější, byť máme poslední srpnový den roku 2026. Já myslím, že ten smutek na tváři se týká výhradně mladších ročníků, ale konec konců, pokud vás opouštějí děti, které jste coby babičky či dědečkové měli na prázdninách v posledních dnech, tak to asi bude taky se slzou v oku. Tak ať jste spíše radostnější, k tomu možná přispěje i naše dobré odpoledne, které právě začíná, s informacemi potřebnými, s informacemi, které vás obohatí, například o tom, co se děje v Moravanech u Brna. Tak o tom řekneme zhruba za půl hodinky. Na výlet vás pozve už za chvíli, asi tak za 45 minut, Hana Varmužová z Klubu českých turistů. No a já si v úvodu dobrého odpoledne dovolím pogratulovat všem pavlínám, které dnes slaví jmeniny. Už za chvilku to bude Petr Hruška, který nám podrobně bude referovat o počasí, o tom, které máme a které předpovídá brněnská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu. Ale když už jsem zmínil dnešní oslavenkyně, tedy pavlíny, zmíním i další dva oslavence, kteří shodou okolností ve stejný den spatřili světlo tohoto světa. Jestli počítám správně, tak je to 55 let, co má dnes modelka Tereza Maxová a stejně tak zpěvák, kytarista, skladatel a textař Michal Hrůza. Ale dovolím si ještě jedno výročí, tedy přihodím ještě jedno tak trošku rozhlasové výročí. Je to totiž 75 let, co společnost Deutsche Grammophon na německém hudebním veletrhu v Düsseldorfu představila veřejnosti dlouhohrající desku s 33 a 1/3 otáček za minutu. Tedy to klasické LPčko, které jsme znávali, no a ze kterých se také hrávalo na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. Přeju dobré poslední srpnové odpoledne tohoto roku.
6: Český rozhlas Brno.

0: Hostem voňavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro voňavé řemeslo? Jak je inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Tuhle skladbu, kterou možná někteří znají v podání zpěvačky Celine Dion, Abys mě pořád miloval si, pro tuhle chvíli v našem dobrém odpoledni půjčili Il Divo, Purketu Memko. Bylo to v roce 1995, kdy tuhle skladbu Jeana Jacquese Goldmana umístila Celine Dion na své druhé album, The. No a taky s ní byla velmi úspěšná, když vystupovala v Las Vegas, ale to už je taky pěkná řádka let. Takže směrem kupředu, nikoli dozadu, se dívám v našem dobrém odpoledni a už to vidím. Za chvilku vás čeká ta slibovaná návštěva v Moravanech u Brna. Mají tam totiž novou sportovní halu. Ode dneška je kompletně dokončená a připravená na otevření. Moderní stavba poslouží jako domácí zázemí pro florbalový klub i jako sportoviště pro veřejnost. Více nabídneme v dobrém odpoledni už za chvíli s naším kolegou, redaktorem. Ale měl bych ještě něco, co bych vám chtěl sdělit. S koncem letních prázdnin skončil i letní seriál Zámecké léto, který vás v červenci a srpnu těšil a lákal pozvánkami na české, moravské a slezské zámky. Ale aby ten přechod k próze pozdně letních dnů nebyl tak prudký, měl bych pro vás ještě jednu nabídku na nastávající víkend, tedy ještě jednu pozvánku. Jaké bylo soukromí jedné z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodin? Odpověď nabídnou na zámku Rájec nad Svitavou už tuto sobotu, 5. září. Divadelně oživené prohlídky. Návštěva u Salmu, to je jejich název. No a tyhle prohlídky vás přenesou do druhé poloviny 18. století. Začínat budou v 11, ve 13 a v 15 hodin. A tuhle od Edyštatlaře znáte.
1: Edův zvonek.
2: Zcuknul se dva štatlaři. Zdarec, Ladine, zdarec, Milony. Jsem slyšel, že se spré do krve pohádal ze starou. No, jo. To bylo kvůli dovčí. Já jsem chtěl do Chorvatska. No stará? No taky do Chorvatska.
3: Český rozhlas Brno.

0: Před malou chvílí bylo 14:30, posloucháte Český rozhlas Brno a jeho dobré odpoledne. V Moravanech u Brna otevírá nová sportovní hala. Stavba stála víc než 140 milionů korun a zaplatila ji obec společně s Národní sportovní agenturou. Podrobnosti má redaktor David Jager, který se před chvílí z nové haly vrátil, takže je ještě celý udýchaný. Davide, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké zázemí nová budova nabízí a co v ní sportovci najdou?
1: Hala má hřiště s odpruženým vinylovým povrchem pro florbal, basketbal, volejbal nebo třeba futsal. Zajímavostí je třeba běžecký ochoz v patře se dvěma 20-metrovými dráhami, kde se hráči můžou rozcvičit před zápasem, aniž by zabírali hlavní plochu. V budově je 6 šaten, zázemí pro rozhodčí, non-stop posilovna i bistro. Celá hala stála 144 milionů korun a z toho 90 milionů korun pokryla dotace Národní sportovní agentury. Zbytek doplatili Moravany ze svého rozpočtu.
0: Kde bude halu nejvíc využívat a má ještě volná místa?
1: Podle manažera haly Jana Vlacha je poptávka po pronájmu už teď zhruba třikrát vyšší než samotná kapacita. Dopoledne tam mají tělocvik žáci místní základní školy, odpoledne a večer patří sportovním oddílům. Hlavním nájemcem jsou florbalisté ze sportovního klubu Troopers. Druhým největším uživatelem bude oddíl moderní gymnastiky Mantila z Brna. Do konce roku tak pro veřejnost zbývají v hale volné jen 3 víkendové dny.
0: No, já jsem zrovna chtěl začít sportovat. No, tak jak moc je hala pro zmíněný florbalový klub důležitá, mě ještě zajímá.
1: No, pro ten sportovní klub Troopers je podle jejího provozního manažera Richarda Makiči je to zásadní posun. Poprvé mají odpovídající domácí základnu a nemusí tak dojíždět do sportovních hal po Brně a okolí. Také podle něj museli doteď brzdit nábory dětí, protože už se do těch dosavadních tělocvičen nevešly. Tím pádem teď můžou díky nové hale nábor znovu spustit. Nová hala navíc splňuje všechny parametry pro vyšší ligové soutěže a klub díky tomu může pořádat turnaje mládeže i mužů před více než 500 diváky. První ostrý zápas se tam odehraje už dnes večer, kdy mužský tým nastoupí proti soupeřům ze Znojma.
0: O nově otevřené sportovní hale v Moravanech u Brna jsme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno mluvili s redaktorem Davidem Jagerem. Děkuji za informace a přeju hezké odpoledne.
1: Děkuji a pěkné odpoledne.
0: Jak se tak dívám, tak dnešek, tedy dnešní večer je přímo naditý sportovními událostmi. A to jsme ještě nezmínili, to dnešní utkání našich volejbalistek, ale možná se k tomu ještě dostaneme. K čemu se rozhodně dostaneme v našem dobrém odpoledni, je pozvánka na výlet. Své zkušenosti z výletu na Ivančicko v ní zužitkuje už za chvíli Hana Varmužová.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Dobré, stále ještě prázdninové odpoledne přeju, vážení přátelé. A zároveň společně s vámi, kteří posloucháte a čekáte na pozvánku na výlet, zdravím i nositelku tohoto výletnického typu, Hanu Varmužovou z Klubu českých turistů. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké odpoledne prázdninové.
0: Tu trasu, na kterou pozvete naše posluchače, už máte prošláplou.
1: Určitě to tak je, já se snažím vždycky zvát posluchače tam, kde jsem byla, a tentokrát to nebude úplně turistická trasa, ale bude to takový rodinný výlet, bych to nazvala. Ale abyste to ozvláštnili, tak my jsme takhle vyrazili s našimi vnuky do Oslavan a aby to bylo skutečně prázdninové, tak jsme zkombinovali cestu vlak a autobus. Vlakem do Tetčic, přestup na autobus a ten nás dovezl do středu Oslavan. A Oslavany jsou velmi zajímavé město. První zmínka je z 12. století a když se řekne Oslavany, tak všem se určitě vybaví těžba černého uhlí. A to se tady těžilo už od poloviny 18. století. Zlatý věk byl potom někdy na přelomu 19. a 20. století a v té době tam vznikla taky elektrárna, která elektřinou zásobovala i rozvíjející se Brno. No ale to ty děti vůbec nezajímalo, my jsme pro ně vybrali takovou atrakci v Oslavanech, totiž na území bývalého dolů vzniklo takzvané permonium. V jedné části je to věnované pro dospěláky a starší děti. Tam vás seznámí s těžbou a je tam spousta atrakcí, jako třeba Lanový park, ale protože my jsme sebou měli i malé děti, to znamená našeho 5letého vnuka, tak jsme vybrali Duhový svět. A to je venkovní park, velmi zábavný, můžete tam hrát hru o osvobození víly Permíny, kterou zaklel čaroděj Černoboch. Dostanete hrací kartu, děti hledají barevné kapky, píšou čísílka, z těch se pak vytváří kód podle barvy duhy. Je k tomu krásný příběh, který si můžete poslechnout na venkovním leporelu, máte čip na ruce a tím čipem se potom dostanete do tajemné jeskyně a osvobodíte vílu Permínu. A když se vám tohle všechno povede, tak děti dostanou odměnu, nebudou prozrazovat jakou. Naši hoši z toho byli velmi nadšení, bylo to fajn. Ty atrakce, abych tak jako lehce přiblížila, byly skutečně i letní, protože je tam hodně vodních prvků, je tam mlhoviště, ale je tam i taková kaskáda malých rybníčků, které děti přehrazují a samozřejmě se v tom všichni vykoupou, včetně oblečení, a proto na internetu je varování: vemte sebou ručník a náhradní oblečení. Ano, udělala jsem dobře, měla jsem ho sebou. Takže doporučuju. A my jsme s Oslavan z toho náměstí šli takovou starou cestou. Já si myslím, že po té cestě chodili havíři do dolu. Je to pěšina, kde jsou znatelné staré schody a v jednom místě se vám otevře pěkný pohled na oslavanský zámek, na oslavanský kostel, takže se i mírně projdete. No ale počítejte s tím, že asi na zpáteční cestě vám děti usnou, protože v tomto parku se skutečně vydovádí.
0: A ještě se vás zeptám, ano, protože máte čerstvé zkušenosti, jestli takovýhle výlet a hra na osvobození zmíněné víly zabere celý den.
1: Řekla bych, že je to tak půldenní výlet, protože my jsme nespěchali, vyjížděli jsme z Brna nějak po 9. hodině a vraceli jsme se tuším tak ve 4 hodiny, takže když započítáte cestu, samozřejmě nějakou povinnou svačinku, potom diskuze u takových jako výběrů dárečků, které musíte trošku korigovat, tak no v podstatě se dá říct, že je to celý den, ano, ano.
0: Tak ať jej strávíte s hrami v Oslavanech, v Permoniu, ale abychom nebyli k Oslavanům tak úplně v úvozovkách maceští, že nás tam vezmete příště ještě na další místo.
1: Určitě, protože Oslavany ty nabízí spoustu zajímavých věcí i stran historie i přírody, takže my se projdeme v okolí Oslavan a užijeme si znovu Oslavany.
0: Hana Varmužová z Klubu českých turistů vám nabídla jeden pěkný výlet do Oslavan. Děkuju.
1: Hezký den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Ředitelství silnice dálnice snaží zrychlit rozšíření dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. Školní jídelny v Brně dostaly od města kuchařskou s recepty z lokálních surovin. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Silničáři chtějí urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna ze 4 pruhů na 6. Hotový je zatím úsek mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Teď dělníci přestavují křižovatku dálnice D1 a D2. Vznikají kvůli tomu dlouhé kolony a zdržení. Postupná rekonstrukce má trvat ještě asi 7 let. Ředitelství silnice dálnic chce práce zhustit do méně staveb i za cenu větších dopravních omezení.
3: Velkou pravděpodobností by to bylo kontinuální dopravní omezení.
4: Tedy asi 25 km od Kývalky po Holubice, nastiňuje generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Experti ještě řeší, jestli půjdou projekty rozdělit do dvou nebo tří velkých staveb a jestli to schválí ministerstvo dopravy, říká jeho mluvčí Filip Medelský.
5: Konkrétní harmonogram však bude záviset na průběhu povolovacích procesů, rozpočtových možnostech a dalších aspektech.
4: Příští rok má skončit přestavba křížení D1 a D2. Na to naváže zřízení nového exitu na Černovické terase. Zbytek 6 pruhů by silničáři začali stavět zřejmě kolem roku 2030. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitol Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, která bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
6: Nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6%. A předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
1: Školní jídelny v Brně dostaly od města novou kuchařku. Recepty v ní se soustředí na vyváženou stravu vhodnou pro děti a zároveň na využití lokálních surovin. Plní přitom požadavky nového spotřebního koše, kterým se musí vedoucí jídelen od letošního září řídit. Zástupci města také zahájili měsíc lokální produkce. Jeho cílem je propojit místní dodavatele se školními jídelnami.
7: Kuchařka obsahuje 15 převážně bezmasých receptů. Vytvořila ji lektorka zdravého vaření Andrea Hrušková. Každý recept rovnou nabízí i varianty pro jednoduché obměny. Kuchařka je volně dostupná v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách města. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas. Sport.
1: V 19 hodin začne osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek mezi Českem a Švédskem. Utkání přivítá pavilon P brněnského výstaviště, kde český tým odehrál celou základní skupinu. Zatímco pro Švédky půjde na tomto místě o premiérový duel. Mluví o tom libero domácího týmu Daniela Jancová.
8: My jsme si tam odehráli několik zápasů, měli jsme tam tréninky, takže pro nás je to velká výhoda. Oni právě jedou z domácího prostředí, takže pro ně možná trošku změna, že tam nebudou mít tolik fanoušků pro sebe, takže v tomhle je určitě výhoda na naší straně. Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 kolony v Brně v obou směrech. Silnější provoz a delší kolony jsou ve směru na Prahu. Na D1 se brzdí u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru a nesouvislá fronta místy v obou průzích je až do Brna k omezení. Pro osobní auta je to zdržení přes 20 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Máme pondělí 31. srpna, poslední prázdninový den. A zítra už vás čeká, milé děti, samozřejmě, ano, škola. Já jsem se snažil zasáhnout co nejširší paletu našeho posluchačstva, tak právě proto tenhle pozdrav. No, těšení na školu, to je věc už dávno minulá, ale já bych se tam hned vrátil. Co vy? Začíná další hodina dobrého odpoledne, nemusíte odpovídat, jen pokud byste rádi soutěžili v trefě. Takhle jsem to měl říct. Ano, telefon 726 46 5200 je v provozu, mám to ověřeno a už po písničkách, které zaspívá Petr Kolář a potom sdružení Gypsy Kings, bude čas na to získat další hezký dárek z nakladatelství Kazda. Ta kniha se jmenuje Žena v ohni a dostanete ji za dvě správné odpovědi v naší tradiční telefonní soutěži. A tradičně se opět trošku proměnila čtveřice otázkových témat a už dopředu říkáme, že až se dovoláte, až dospívá Petr Kolář, tak si budete vybírat z této čtveřice znaky jihomoravských obcí, křížovka, čtyřlístek a sport. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě jednou gratuluju všem Pavlínám, které dnes mají jmeniny. Dámy, vše nejlepší, hlavně zdraví.
0: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Vlastně jako na zavalanou přišli Gypsy Kings, protože jako štatlař bych klidně mohl prohlásit, že do trefy právě teď háže volárek kořeň z Nosislaví. Jinými slovy, soutěžit v naší soutěži chce Libor, volá z Nosislavy. Přeju dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A jako první krok, který musí udělat každý soutěžící a každá soutěžící, je před ním volba dvou ze čtyř otázkových témat. A podle toho se vlastně taky pozná, jaké jsou vaše zájmy, kde se nejvíc vyznáte. Znaky jihomoravských obcí, křížovka, čtyřlístek, myšleno ten dětský komiks, a nebo sport?
1: Zkusíme čtyřlístek a křížovku.
0: Je vybráno v pořadí.
1: Nevím, jestli se v tom vyznáme, říkáte, ale uvidíme.
0: No tak vždycky dostanete možnosti, tedy kromě křížovky. Pardon,
1: kromě křížovky.
0: Vždycky dostanete možnosti, jaká by mohla být odpověď. A jde vlastně o to, abyste se strefil. No a v tom pořadí, jak jste sám zmínil, tedy nejdřív čtyřlístek a potom křížovka, budu klást otázky během minuty, kterou právě spouštím. Tak nejdřív čtyřlístek. Nepřítelem čtyřlístku, zejména pak vynálezce Mišpulína, je doktor, někdy bývá označován jako profesor Zádrhel. Jaké je Zádrhelovo křestní jméno? Zikmund, Kazimír nebo Adolf?
1: Nepřítel, tak zkusíme Kazimíra.
0: Říkáte Kazimír. Tady dodám, že jeho křestní jméno bylo odtajněno až v 21. století, ale vy jste vybral, což je v pořádku, a teď ještě křížovka. Anděl na sedm písmen. Co vyplníte do políček křížovky, když se v legendě objeví anděl na sedm písmen?
1: Archanděl, ale to nebude ono.
0: Archanděl, no, to by bylo víc než sedm.
1: Bylo víc než sedm, no. Anděl na sedm. Přiznávám, že teďka mě nic nenapadá.
0: Takže jsem zvolil těžkou legendu.
1: Jo.
0: Zazvonil zvonec a trefil je konec. S Kazimírem jste měl pravdu. Trefil jste to logickou úvahou naprosto přesně. Je to Kazimír Zádrhel. Ovšem ten anděl, tam jsou sice dokonce dvě možnosti, ale jak jste naznačil, asi to bylo hodně těžké. Serafín nebo cherubín?
1: Aha, no dobře.
0: Mrzí mě to. Já tak rád rozdávám z cizího, Libore. Vraťte mi to, tedy svůj neúspěch mi můžete vrátit vlastní otázkou.
1: Dávám, když jsme u těch andělů, tak dobře. Na Mendlovém náměstí stojí církevní stavba a já chci vidět, je to kostel, bazilika nebo katedrála?
0: To se pozná podle oken, ale já si teď... Já řeknu katedrála.
1: To je nahoře, na Petrovi. Tady to je bazilika.
0: Bazilika!
1: Nevěděl,
0: kapož neví. Libore, ale jsme na tom stejně. Vy jste nevyhrál, já bych nevyhrál.
1: Nevadí.
0: A děkuji za osvěžení znalostí.
1: Nevadí.
0: Za chvilku pojedu okolo. Mějte se hezky.
1: Můžete se stavit.
0: Naschledanou. Po dnešní trefě je čas na jednu trefnou písničku. Lásko má, já stůňu. Ach. Ale ne, vážně, co ještě vás čeká v našem dobrém odpoledni, které posloucháte? No za chvilku se přihlásí náš regionální stopař, jak jsem říkal. A to, že je v Tasově nedaleko Strážnice, to už víte od dopoledních hodin. Což mi připomíná, že třeba i naše dopolední či ranní vysílání si můžete klidně zopáknout v audioarchivu na webu brno.rozhlas.cz nebo pomocí aplikace Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Třeba Vojšické louky, na které jsem se podíval, ty nabízí výhledy do krajin Bílých Karpat. A právě ty jsou i pro místní, i návštěvníky jedním z důvodů, proč se vydat sem pěšky nebo třeba na kole. Tasov má navíc dobrou síť cyklotras a v budoucnu by měly dále doplnit nové úseky podél řeky Veličky, například směrem na sousední Lipov. Tasov ale není samozřejmě zajímavý jen krajinou. Přímo v obci stojí například kaple svatého Václava. Mimochodem, to ty asi už víš, ale svatého Václava má obec i přímo ve znaku.
1: Ano.
0: Zajímavostí je pak také památkově chráněná usedlost číslo 52 s vnitřní malbou neboli žudrem. Ta je dnes ale v soukromých rukou, tam jsem se bohužel nedostal, ale patří k cenným památkám lidové architektury. A s výzdobou je spojena také malérečka a místní rodačka Roska Falešníková. Ta se věnovala právě tradiční ornamentální výzdobě a její práce najdeme nejen v Tasově, ale takhle například na nádražích ve Veselí nad Moravou nebo v Uherském Hradě.
1: Tak Vojta to na mě propálil, tu moji heraldickou slabůstku. Ale jak sám říkal, nikam ses nedostal, ale nikam ses dostal a určitě potkal s plno místních. Jak se jim v Tasově žije?
0: Ano, potkal. S těmi, co jsem si stihl popovídat, ti mi vykreslovali obec jako poklidnou, ale s dobrým kulturním a společenským vyžitím. Každodenní život v Tasově se neobejde bez určitého dojíždění teda. Základní potřeby obyvatelé vyřídí přímo v obci, funguje třeba obchod, ale také hospůdka, ale řada dalších služeb je spádově soustředěna v nedaleké a vlastně navazující Hroznové Lhotě. Takže tam místní míří například na poštu, k lékaři nebo za další občanskou vybaveností, ale nevypadá to podle toho, co jsem se s nimi bavil, že by jim to nějak extra vadilo. Lidé, kteří z Tasova v minulosti odešli třeba za studii do Brna nebo za prací, se vracejí třeba i zpět. Často přitom vzniká dvougenerační bydlení tady, což je vidět, když člověk projíždí obcí, kdy společně žijí třeba rodiče s dětmi nebo se v obci usadí mladší generace původních obyvatel.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes v poslední den letních prázdnin 2026 tráví celý den v Tasově. Vojto, děkujeme za informace a za to objevování i pro posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Brno. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou a naskladanou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Taky máte rádi písničky kapely Čechomor? Máte pro ně dokonce slabost? Tak to já pro vás mám pár termínů. Jenom tak v rychlosti, než vás pozvu na další místo, které už jsem v úvodu dobrého odpoledne slíbil. 3. září Čechomor vystupují v zámecké jízdárně na zámku Panství Bechyně. 4. září Boršice u Blatnice. No a v Mutěnicích potom 5. září. Už se to blíží. Čas naší další reportáže se také přiblížil. Rozkopané chodníky, zátarasy a složitá orientace. Rekonstrukce cest na ústředním hřbitově v Brně komplikuje přístup k hrobovým místům. Vedení hřbitova návštěvníky prosí, aby se na cestu k hrobům v opravované části ptali zaměstnanců hřbitova nejlépe už na vrátnici. Trasy, na které jsou zvyklí, totiž nemusí být průchodné.
1: No, je to poměrně složité, zejména pro starší lidi. Teď jsme museli přelízat nebo i podlízat taková ohrazení.
2: Popisuje pan Miroslav, jak s manželkou hledali rodinnou hrobku ve spodní části ústředního hřbitova. Cesta, kterou vždy používali, je kvůli rekonstrukci uzavřená a museli tak hledat, kudy ji obejít.
1: Jsme teďka sem tak trošku bloudili a vlastně jsme to přešli, protože nás to pustilo někam jinam, než jsme zvyklí, a najednou jsme se ztratili a museli jsme se zase vracet, než jsme našli hrob, kam chodíme desítky let.
2: Samotnou rekonstrukci s manželkou vítají, ale přáli by si lepší značení.
1: Rekonstrukce hřbitova byla naprosto nezbytná, to bylo v zoufalém stavu, takže to jsme rádi, že se to opravuje, ale opravdu už je to dost dlouho.
2: Vydávám se níž směrem k bráně na Vídeňské ulici. Několikrát jsem se kvůli zátarasům musel otočit zpátky a jeden z menších chodníků najednou skončil v místě, kde by se normálně napojoval na asfaltovou cestu. Teď je ale vykopaná a z obou stran navíc zatarasená. K hrobovému místu tudy šel pan Tomáš.
3: No, neviděl jsem úplně kudma, tak jsem to tak nějak vzal přes zábradlí. Nějaké značení by to asi chtělo, jakože nějaký šipky, že tudma se jde, může jít a tam tudma zrovna ne.
2: Podle ředitelky správy brněnských hřbitovů Aleny Říhové je ale značení schůdných cest složité. Stavba podle ní postupuje rychle a šipky by musely měnit co 2 dny. Návštěvníky hřbitova tak prosí, aby se ideálně obrátili přímo na pracovníky hřbitova na vrátnicích.
4: Všichni naši zaměstnanci jsou vždycky takto informováni, aby to měli u sebe třeba i mapku, kde vlastně se nejlépe dostanete autem, které plochy vlastně se teď kopou, kde se dostanete, kde se nedostanete.
2: K pohřbům je ale podle Říhové cesta vždycky zajištěná. Výkop dělníci jednoduše zasypou a v práci na cestách pokračují až po pohřbu.
4: To je ta priorita, kdy potřebujeme vlastně v těch nejtěžších chvílích ty návštěvníky podržet, tak aby to tak bylo zajištěno.
2: S dlážděním cest ve spodní části hřbitova by stavební firma měla být do dušiček hotová.
4: Velké práce výkopové a jakákoliv těžká mechanizace končí 20. října.
2: Asfaltové i další zpevněné cesty chce mít správa hřbitovů opravené v příštím roce. Pak budou následovat práce jako výsadba zeleně, instalace nového orientačního systému, bezpečnostních kamer i laviček.
4: Máme tam skupinky dam, které už netrpělivě vyhlížely svoje lavečky, tak už jsme je tam umístili provizorně, protože se nám tam v podstatě 3x týdně schází.
2: Obnovy se dočká taky největší rozptylová loučka. Začne letos na podzim. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Přeju dobré odpoledne s naším vysíláním a za chvilku nabídnu ještě něco, co v učebnicích nebylo. Víte, co je to syndaktylie? Jestli ne, už za chvíli se to dozvíte od Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno s datem 31. srpna jde do finále, ale v té cílové rovince, protože zítra už je ten první školní den a od zítřka začnou vaše děti, vaši potomci, vaši prapotomci zase nosit domů domácí úkoly, tak na zítřek bych pro vás vlastně a na celé září bych pro vás měl taky jeden domácí úkol. Připravte si, co byste vzkázali blízkým nebo světu, až vám budou 102 roky. Proč? No, protože zítra v úterý 1. září krom školního roku startuje i v našem vysílání narozeninová soutěž ke 102 letům Českého rozhlasu Brno. No a pokud se vám podaří vystihnout ten správný okamžik, ten signál v našem vysílání, jen dávejte dobrý pozor, no tak budete mít jednak možnost vzkázat něco vašim blízkým, nebo říct, co byste vzkázali vašim blízkým či světu, až vám bude 102 let, ale taky dostanete temné letopisy moravské. To je výhra v každém kole téhle naší od zítřka spuštěné soutěže. Já se definitivně pro ten poslední srpnový den neloučím, protože sice bude humoriáda dnes s Petrem Jančaříkem, sice bude den v kraji, ano, a samozřejmě i další část Moravy krásné země, ale ve 23 hodin se za vámi vrátím. Na startu noční linky se ozvu a řeknu vám něco o záměně.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Nepřiznaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Moravany u Brna dokončili novou sportovní halu za 144 milionů korun. V Brně se od zítřka mění některé trasy linek městské hromadné dopravy. Stát má v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Nová třípatrová sportovní hala stojí v Moravanech u Brna. Sportoviště za 144 milionů korun začne po dvou letech výstavby fungovat od zítřka. Poslouží hlavně florbalovému klubu Trooper s dalším sportovním klubům a veřejnosti. Uvnitř budovy je například tribuna pro 300 lidí, posilovna i zázemí pro fyzioterapeuty, popisuje manažer haly Jan Vlach.
2: Místní sportovní kluby si dlouhodobě stěžovali na nedostatek sportovišť, ať už u nás nebo v Brně a okolí, a přesně proto jsme se rozhodli postavit tady naši halu, která je jako jedna z prvních hal postavena podle jednotného manuálu pro sportovní haly od Národní sportovní agentury.
0: V Brně se od zítřka mění trasy linek městské hromadné dopravy. Brněnský dopravní podnik obnoví například provoz tramvají do smyčky Ečerova v Bystrci. Provoz linek 1 a 3 se tedy vrátí do jejich pravidelných tras. Linka 10 bude končit v zastávce Sochorova a do Komína a Bystrce vůbec zajíždět nebude, pokračuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
3: Po rekonstrukci také od 1. září obnovíme provoz v ulici Reneské, takže se linky 7 a 8 vrátí na své pravidelné trasy. A u konce je také uzavírka ulice Olomoucké, takže se linky 21, 31, 33 a N96 vrátí také na své pravidelné trasy, a to přes zastávku Staré letiště.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s největším navýšením u ministerstev obrany a průmyslu. Oba rezorty mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu víc peněz než letos. Návrh hospodaření dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Celkový schodek státního rozpočtu má podle dokumentu vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce jeho rezort peníze využít.
4: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
0: Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí. Meziročně je to o 3 více.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně se zdržíte v Žabovřeské ulici směrem na Svitavy. Před Královopolským tunelem je nehoda osobního auta s motorkářem. Na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty. S Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
6: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku. Ne, že bych šel do školy teda.
5: Nepůjdeš.
6: No, a já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde. No. A je to strašně
5: a
6: veliká
5: škoda. A nemůžu za to ale ve škole?
6: No.
5: Že jim to tak zkazej.
6: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
5: Ano.
6: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
5: třídě. Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
6: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane,
5: třeba,
6: já vím.
5: Jo. Třeba letos v tomto školním roce, jo.
6: Tak se budu
5: těšit. A třeba
6: těšit.
5: Nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás se zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad. Jdem do toho.
2: Byl měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nelekli, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí ten chlap, tak ho zastavil, Kája dub na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrhl hlavu z okna a říkal, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, to tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jeli ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, říkal, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká zákristy, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to napubřelo, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: To, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda, no, vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo 1,5 hodiny dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě
1: ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 01 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák, vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den, co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám ji?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy, vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svě známě přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme
2: je to
3: si...
2: pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskýmu.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, Tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes podruhé, mistr letních komedií. Jaké bylo léto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne, když je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivý, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme, je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný

0: Je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
0: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
0: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení, a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, dítě, je to tak jednoduchý. Je to krása, je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, když ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
2: dřinu.
0: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
2: Aby to všechno zapadalo do sebe. Asi
0: tak to je prostě
2: jako, obdiv.
0: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte po tom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni, no nic.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Moriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, já tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, je to ještě
1: lepší, dobře.
2: To by šlo.
1: Politické harašení a Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařil se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme se.

0: Dobrý večer. Dobrý
1: večer.
0: Já dobrý zdravím večer. Diváky politického harašení, že?
2: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme, pane prezidente. A v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus. Slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
1: Ano, už jsem ano.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: No, prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
1: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme ano. Na obrazovce. Dobrý
0: ano,
1: večer.
0: Ano, dobrý večer. Dobrý večer.
1: Ano. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
2: Ano, my si připíme na váš ano, úspěch, ano. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
1: No. Čím si připíjte vy?
0: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
1: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
0: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
2: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
0: Ale...
2: To není čepovat, ale četovat.
0: Ale
2: tady
0: to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
1: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
0: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
2: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
0: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
2: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente, já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
0: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let natvrdo.
2: Jsem rád, že nesoutěžím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Václava Faltu se mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
5: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, ano. Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to je R3 a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště.
4: A ještě kterým vagónem.
5: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
4: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
5: trasu? Já nemám v hlavě nic.
4: Tak pro mě Uršula Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
5: Já nemám nadmíru informací.
4: Nemáš?
5: Jako, ne, vůbec ne. Ale To je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
4: Ne.
5: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
4: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
5: A proto jsem tady.
4: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.
6: Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané,
1: A?
2: Pochopitelně, Bubu, ale že ze sebe ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň. Střídáme telefon.
5: Mělo od Lidských hor, ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zokavy, zdravím Patrika i pana Janča říkám.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže, vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Kácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní krávy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovíme proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, kdyby si omdel, aby ti mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se zbál, nebo?
4: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je...
1: Je to
4: přece,
1: podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: No, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem, scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Moriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdronek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, no, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal toho koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak ano, děkujem. Ano, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro díky. Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano, přesně.
5: Konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili.
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je myslím v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jít rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo.
7: To můžou vědět.
6: To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo. Nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, no. Oni to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo. No.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo. No.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Hlejte se, ten zákon je ještě novej, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Hlejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo. Napít, abych potom něco nanechal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore,
5: no.
7: Nemohl bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaříkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Národní ústav duševního zdraví otevře v Klecanech u Prahy stacionář pro dospívající mládež. Vedení Kladna chce sloučit 3 mateřské a 1 základní školu. A počasí zítra zpočátku skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím ve věku od 14 do 18 let. A to například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se mohou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je
2: 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Od zítřka budou na Jižní Moravě posílené vlakové a autobusové spoje. Brno pošle městským částem a školám peníze na platy nepedagogických pracovníků. VZP nabídne mladým lékařům stipendia, mají pomoct obsadit místa, kde chybějí. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na Jižní Moravě budou od zítřka posílené některé vlakové a autobusové linky. Spojů přibude kvůli začátku školního roku. Krajský koordinátor hromadné dopravy Cordis kvůli předprodejům jízdenek navíc prodlouží otevírací doby na pobočkách kontaktních center zítra 1. září a potom v pondělí a středy. Pokračuje mluvčí společnosti Květoslav Havlík.
3: Od 1. září také přibývají opět vlaky mezi Brnem a Tišnovem, to je linka S3 a bude mít interval 15 minut ve špičkách pracovních dnů. A stejně tak přibudou školní vlaky S91 mezi Veselým nad Moravou a Strážnicí a odpoledne zase zpět.
2: Na zajištění práce nepedagogických pracovníků brněnských škol a školských zařízení pošle město přes 22,5 milionu korun. Na své poslední schůzi o tom rozhodli radní Brna. Definitivně to musí v polovině září potvrdit ještě zastupitelé. Příspěvek dostanou městské části a školy zřizované Brnem, které za první pololetí letošního roku vyčerpaly více peněz, než na tento účel obdrželi z rozpočtového určení daní. Vysvětluje radní pro oblast školství Irena Matonohová z Hnutí STAN.
4: Pokud by některé městské části a některá školská zařízení čerpaly více, než jim bude poskytnuto z rozpočtového určení daní, tak dofinancujeme pro rok 2026 pro druhé pololetí, tak aby měly školy a školky jistotu.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídne mladým lékařům stipendia až 480 tisíc korun. Oznámil to předseda její správní rady Kamil Farhan. Peníze mají pomoct přilákat lékaře do oblastí, kde jich je málo. Podmínkou bude, že po získání atestace zůstanou v dané lokalitě alespoň 5 let. Pojišťovna chce do regionu přilákat až 315 doktorů. Na nedostatek lékařů v některých regionech podle Farhana reagují taky kraje.
5: Například Plzeňský kraj vypisuje stipendia pro studenty vysokých škol, to znamená, že od 3. ročníku jim vyplácí 6 000 korun, pokud zůstanou u nás kraj měsíčně, a zdravotním sestřičkám 3 000 korun. Toto běží i v jiných krajích, samozřejmě ty částky se liší.
2: Stipendia jsou určená například pro praktické lékaře, pediatry nebo psychiatry.
1: Sport.
2: České volejbalistky odehrají v Brně osmifinále mistrovství Evropy proti Švédkám. Zápas začne v 19 hodin. Češky se v přípravě důkladně zaměřují na švédskou univerzálku Isabel Hákovou, která byla po základních skupinách nejvíce bodující hráčkou celého týmu. Představuje ji česká blokařka Ella Koulisiany.
6: Ona je neuvěřitelně explozivní, opravdu skáče, má strašně silný rameno, ruku, takže má úplně jako milion různých úderů a je fakt super. A nablokuje mega vysoko, jako je to obrovská zbraň.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 kolony v Brně popojíždí v obou směrech, větší kolona je směrem do Prahy. Poprvé se brzdí už u sjezdu na Vyškov na kilometru 226 a nesouvislá fronta je až do Brna. Pro osobní auta počítejte půl hodiny navíc. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobré odpoledne, krátce po 17. hodině v pondělí 31. srpna, poslední prázdninový den i poslední den meteorologického léta, posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Za malou chvíli vám David Hasman nabídne přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne. Počasí probereme s brněnskými meteorology, vydáme se po stopách našeho regionálního stopaře Vojty Halaše, ty nás zavedou do Tasova. Kolem půl šesté pro vás máme pravidelný pondělní glosář editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře. No a v reportáži se dnes budeme zabývat rozšiřováním dálnice D1. Zalistujeme také černou kroniku a závěrem hodiny vám nastíníme, co nám přinese 1. září. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje na Jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Pavel Bobek a má dívka N na vlnách Českého rozhlasu Brno. Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dnes v centru Pohořelic otevřeli zástupci města novou přístavbu základní školy. Je propojená se stávající budovou, kam chodí žáci prvního stupně. Děti využijí 6 nových odborných učeben a školní jídelnu, která má svou vlastní kuchyň. Stavba vyšla na víc než 140 milionů korun a umožní do budoucna přijímat více žáků. V Brně se od zítřka mění trasy linek městské hromadné dopravy. Brněnský dopravní podnik obnoví například provoz tramvají do smyčky Ečerova v Bystrci. Provoz linek 1 a 3 se tady vrátí do jejich pravidelných tras. Linka 10 bude končit v zastávce Sochorová, do Komína a Bystrce vůbec zajíždět nebude. Pokračuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
3: Po rekonstrukci také od 1. září obnovíme provoz v ulici Reneské, takže se linky 7 a 8 vrátí na své pravidelné trasy. A u konce je také uzavírka ulice Olomoucké.
2: Nová třípatrová sportovní hala stojí v Moravanech u Brna. Sportoviště za 144 milionů korun začne po 2 letech výstavby fungovat od zítřka. Poslouží hlavně florbalovému klubu Troopers, dalším sportovcům a klubům a veřejnosti. Uvnitř budovy je například tribuna pro 300 lidí, posilovna i zázemí pro fyzioterapeuty. Popisuje manažer haly Jan Vlach.
4: Místní sportovní kluby si dlouhodobě stěžovali na nedostatek sportovišť, proto jsme se rozhodli postavit tady naši halu, která je jako jedna z prvních hal postavena podle jednotného manuálu pro sportovní haly od Národní sportovní agentury.
2: Zrekonstruovanou smuteční síň v Brně Židenicích si zítra převezme nový provozovatel. Pražská pohřební služba ve výběrovém řízení, kam se přihlásily 3 firmy, nabídla nejvyšší nájemné, 2 miliony korun ročně. Smuteční síň bude soukromá firma poskytovat k posledním rozloučením i jiným pohřebním ústavům. První obřady by se tam měly uskutečnit na podzim. Kinokavárna v brněnských Černých polích obnoví provoz. Městská část Brno-Sever získala 900 tisíc korun od státního fondu Audiovize na digitalizaci projekční techniky. Zároveň radnice vybírá projektanta na větší rekonstrukci budovy. Místostarosta Martin Glogar z KDU ČSL odhaduje, že kinokavárna na náměstí Slovenského národního povstání otevře zhruba do 2 let.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Doznívá nám Spirituál Quintet v čele s Karlem Zichem. Na vlnách Českého rozhlasu Brno teď pro vás máme počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského meteorologa Petra Hrušku. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jaké máme dnešní počasí? Jaké je to vlastně to letní, poslední letní odpoledne meteorologické?
2: Aktuálně máme většinou polojasnou oblohu, sem tam i oblačno, zrážky se nevyskytují žádné. Teploty jsou většinou od 26 do 29 stupňov Celzia, chladnější vo vyšších polohách, například na Dránskej vrchovině, tam okolo 23 stupňov a fúka nám mírný větor západných směrů.
0: Jaká bude noc?
2: Noc by mala byť s väčšou oblačnosťou, pretože behom večera by mala oblačnosť čiastočne pribúdať od juhu, takže taká bude aj prvá polovica noci. Lokálne sa môžu objaviť prehánky, ale tých zrážok bude veľmi málo a v druhej časti noci zase postupne polojasno až jasno. Najnižšie nočné teploty 17 až 14 stupňov, o niečo chladnejšie môže byť v údoliach na severe kraja 12 stupňov, no a k tomu mierny vietor západných smerov.
0: Do rána se nám tedy vyjasní a 1. září budeme potřebovat deštníky.
2: Nebudeme potrebovať, nečakáme žiadne zrážky. Malo by byť väčšinou zase také polojasné až oblačné počasie a ráno a večer i skoro jasno. Najvyššie teploty 24 až 27 stupňov Celzia, ale bude fúkať taký celkom svižný západný až severozápadný vietor, ktorý potom večer bude slabnúť.
0: Spoustu maminek teď určite zajímá, co mají nachystať svým školákům na 1. týden ve škole. Jaké bude počasí? Jak sa na to máme připravit?
2: Od stredy až do piatku nás čaká väčšinou také oblačné až polojasné počasie, takže bude sa striedať slnko a mraky. Zrážok ale bude len veľmi málo, len výnimočne sa môžu objaviť prehánky. No a teplotne stále bude pokračovať skôr také teplé počasie, maxima 24 až 28 stupňov Celzia. Potom v piatok ešte o niečo teplejšie, tam by sme mali dosahovať 26 až 30 stupňov Celzia. Akurát potom v piatok bude zase relatívne veterno.
0: To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za aktuální předpověď počasí i za výhled do dalších dnů. Mějte se krásně a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
0: No a za chvíli nás stopy Vojty Halaše, našeho regionálního stopaře, zavedou do Tasova. Tak zůstaňte s námi.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hostem vonavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro vonavé řemeslo? Jak je inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Britská rocková kapela Beach Boys rozhoupala vlny Českého rozhlasu Brno. Teď ale půjdeme po stopách Vojty Heleše.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Náš regionální stopař Vojtěch Haleš ve svém seriálu dal za cíl poznat a představit nám obce Jižní Moravy. Dnes zavítal do Tasova. Jak je to v obci se společenským životem a jaké akce si místní během roku rozhodně nenechají ujít? Zdravím.
2: Ahoj, Alčo, hezké odpoledne tobě i posluchačům. No i v Tasově působí spolky, jako jsou například dobrovolní hasiči, myslivci nebo tělovýchovná jednota. Mezi ty nejaktivnější organizace v obci patří místní seniorky. Nejde přitom jen o nějaké společenské posezení. Oni totiž trénují paměť, jezdí plavat a pořádají i další aktivity. Pro obec je jejich činnost důležitá i proto, že udržuje pravidelný kontakt mezi lidmi a pomáhá předcházet tomu, aby třeba seniori zůstávali sami doma. Ten sportovní život se soustředí především kolem tělovýchovné jednoty a místního hřiště, jehož součástí je také hospůdka. Fotbalisté se sice letos do soutěže nepřihlásili kvůli nízkému počtu fotbalistů, ale ten sportovní areál i tak zůstává důležitým místem setkávání. Myslivecké sdružení zase využívá areál Topolový hájek, kde mají také vlastní střelnici. Hasiči patří k hlavním organizátorům společenského života. Každoročně pořádají třeba Václavské hody, které připadají na poslední zářivý víkend. Při hodech letos navíc místní hasiče čeká významná událost v podobě požehnání jejich nového hasičského automobilu. A právě hody jsou důležitým momentem v roce. Přípravy začínají už stavěním máje a po práci následuje tradiční posezení u cymbálu. V sobotu pak atmosféru doplňuje rocková hudba a neděle už patří krojovaným, kteří během obchůzky procházejí celou obcí. No a další zajímavou příležitostí k setkání je na přelomu července a srpna také takzvaná beseda u Big Beatu. Tasov se totiž každoročně na přelomu července a srpna stává místem setkání milovníků nezávislé hudby. V areálu Topolového hájku se koná tento festival už od roku 1993 a míří na něj každoročně téměř 2000 lidí.
0: Já se vrátím zpátky k hodům. Snaží se obnovit tradice a to znamená i původní vzhled krojů? Je tam nějaká chasa?
2: Bavil jsem se s místními, nenazvali to přímo chasou, ale rozhodně místní krojovaní tam chodí v jejich krojích, takže tradice jsou tam rozhodně zachovány.
0: A jak se nazývají?
2: No, tak to ti teďka nepovím.
0: Já jsem si říkala, je to

0: My samozřejmě také. Tolik regionální stopař Vojtěch Haláš, který dnes objevoval obec Tasov v blízkosti Strážnice. Vojto, děkujeme a za chvíli se už můžete těšit na glosu editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře, tak zůstaňte s námi a měj se krásně.
1: Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Kapela Kryštof na vlnách Českého rozhlasu Brno v 17 hodin a přesně 30 minut. Dobrý hospodář se nepozná podle toho, že dělá samé velké stavby. Pozná se podle toho, že o ně umí pečovat a nenechá drobný problém přejít ve velký malér. Před nadcházejícími komunálními volbami to ve svém glosáři připomíná editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Poblíž domu, kde bydlím, rozkopali kvůli opravě semaforu chodník. Nic nečekaného, už ostatně taky žádal opravu. Odkryli však přitom i trubku odvádějící dešťovou vodu z okapu sousedního kulturního domu. Velice významného kulturního domu. Ta trubka leží v podivně mělé.

0: Velké hloubce. Je dílem prorezlá, dílem už při jejím ukládání podivně šetřili a dali tam takový ten velký červený plastový husí krk. A ten se už taky rozpadá. Není tedy divu, že okap při deštích nefunguje, jak má. Čekal jsem, že když městská pokladna platí opravu chodníku, pošle příslušný úředník spojku na jiný odbor a ten zajistí, aby se přitom vyměnilo to potrubí. Asi jsem moc velký idealista. Polovina toho potrubí je už přikrytá betonem a druhá přijde ke slovu velice brzy. Už teď je jasné, že se bude vše znovu rozkopávat za peníze z našich daní. Je to přesně ten okamžik, kdy se pozná dobrý hospodář. I dlažbu jakéhokoliv druhu je nutné opravit v okamžiku, kdy se uvolní první kostka. Nečekat, až ta první kostka zmizí. Uvolní se i ty v okolí. Začne mizet podkladová vrstva a místo bude zralé na celkovou, ne právě levnou, rekonstrukci. Nezmiňuji ten okapový problém náhodou. Za měsíc a kousek tu máme volby. A je nutné zvažovat nejen sliby a vzdušné zámky, nesčítat jen velké investice a stavby. Je nutné vnímat i to, jak dobrým hospodářem jsou daní komunální politici průběžně. Mimochodem šel jsem teď kolem jedné z radnic. Opět nikoli bezvýznamné. Má letitá dřevěná okna, pamatuji si jejich předchozí repasy. Teď už jsou ta okna hodně oprýskaná. Možná by je ještě pořád stačilo mírně obrousit a natřít, udělat údržbu. Místo toho tam asi budou chtít dělat za pár let kompletní generálku. Pochopitelně o mnoho dražší.
1: Říká ve svém pravidelném pondělním glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. Ano, stále se něco opravuje, staví a buduje. Ředitelství silnic a dálnic vymýšlí, jak pokračovat s rozšiřováním dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Projektanti teď zjišťují, jestli půjde několik plánovaných staveb sloučit a kolem krajského města spustit jedno velké omezení. Detaily už za chvíli.
2: Den v kraji.

0: Dozněla nám kapela Činasky, blíží se nám 8:00 po 17:30, dobré odpoledne. Místo 6 let postupných a kratších omezení raději 3 roky jedné velké uzavírky. Ředitelství silnic a dálnic vymýšlí, jak pokračovat v rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Podle silničářů je lepší udělat jeden tvrdý řez. Další podrobnosti zjistil a v rozhovoru s moderátorem Pavlem Kašparem shrnul reportér Tomáš Kremr.
1: Dělníci teď kompletně přestavují křižovatku D1 a D2. Způsobuje to velké komplikace v dopravě. Tomu silničáři chtějí při dalších pracích zamezit, je to tak?
2: Ano, podle jejich generálního ředitele Radka Mátla především nechtějí, aby se to opakovalo do roku 2032 několikrát. Připomenu, že první 6 pruh mezi sjezdy na Vídeň a na Bratislavu už je hotový a příští rok má být dokončená křižovatka D1 a D2 a ještě letos nebo příští rok začne stavba nového exitu na Černovickou terasu. Na to už silničáři hledají firmu. Tento úsek ovšem podle Mátla není tak problematický.
3: Černovická terasa proběhne zvlášť s tím, že Černovická terasa má tu výhodu, že díky těm kolektorům a dalším opatřením ten zásah do té dopravy je relativně menší než přestavba těch mimojiných křižovatek, kdy zavíráte různé směry a máte tam zásadní omezení. To znamená, dopravní omezení v rámci Černovické terasy není tak zásadní jako v případech těch ostatních staveb.
2: Teoreticky by tak podle něj měli mít řidiči po konci přestavby křižovatky D1 a D2 v uvozovkách na pár let klid a kolem roku 2030 by začalo jedno velké dopravní omezení od Kývalky po Holubice.
1: Jak je to dlouhý úsek?
2: Měří velmi zhruba 30 kilometrů, ale řekněme, že to omezení by platilo na nějakých 25 kilometrech, protože uprostřed úseku na jihu Brna už by to rozšíření bylo hotové. Podle Mátla je reálné práce rozdělit do 2 nebo 3 staveb, záviset to bude na tom, jestli zvlášť rekonstruovat dálniční křižovatku s Vídeňskou ulicí. Zároveň by to ale mělo znamenat, že by silničáři méněkrát hledali stavební firmy ve výběrových řízeních a stavby by pak spustili souběžně.
3: Já si myslím, že ten zásah je lepší udělat takhle najednou a větší, než to tady rozfázovat do těch jednotlivých úseků a každý rok nebo každý 2 roky tam mít prostě omezení, protože jakékoliv to omezení okamžitě způsobuje problémy, takže myslím, že tato cesta je určitě pro ty řidiče lepší, než tam ty omezení dělat po dobu třeba 8-10 let půjď jako po sobě.
2: Podle Mátla je reálné, že by to všechno mohli dělníci stihnout ve 2 až 3 letech od kopnutí do země, respektive tedy do 4pruhové dálnice.
1: Budou mít silničáři na velké tendry v hodnotě 1 000 000 000 Kč peníze?
2: V tuto chvíli to samozřejmě jisté není, ostatně na to upozorňuje i ministerstvo dopravy, kde nakonec to finální rozhodnutí padne a Mátl věří, že do konce letoška bude znát verdikt, jakmile i projektanti vše detailně navrhnou. Silničáře zároveň v tomto trochu tlačí čas, protože některé dálniční mosty už se blíží k velmi špatnému stavu. Podle Mátla by to mohlo v mezičase vyřešit třeba provizorní zajištění, případně výstavba jakýchsi bypassů vedle dálnice a samotná přestavba a hlavně tedy vznik 6 pruhů na místo současných 4 by to navázala a teoreticky by tedy trvala zhruba mezi lety 2030 a 2032.
0: To byl reportér Tomáš Kremr, který v rozhovoru s Pavlem Kašparem shrnul podrobnosti o plánech ředitelství silnic a dálnic na postup prací při rozšiřování D1 u Brna na 6 pruhů. A za chvíli se podíváme, co museli v posledních dnech řešit brněnští policisté a strážníci.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Špinarová. V pondělním vysílání Českého rozhlasu Brno a pořaden v kraji pokračuje. Pojďme nahlédnout do policejní kroniky. Hned tři zloděje skončili včera odpoledne v rukou brněnských policistů. Všichni totiž porušili podmínky uložené za krádeže z předchozího období. První z nich se kolem 14:30 odpoledne pokusil v prodejně oděvů v brněnském obchodním centru Vaňkovka ukrást dvě košile. Zboží si ukryl pod své oblečení, prošel bez zaplacení přes pokladní zónu a dal se na útěk. Ten se mu však nezdařil. Ostraha ho po několika metrech dostihla a předala přivolaným policistům. O hodinu později vyjížděli policisté k dalšímu případu. Na Lesné si jiný muž prodejně potravin naskládal více zboží do batohu než do nákupního košíku a domníval se, že nenápadně projde přes pokladny. Ani jemu se však krádež v hodnotě 330 korun nepodařila. No a za třetím výtečníkem vyrazili policisté do Židenic. Také on se pokusil část vybraného zboží ukryt do batohu a pronést bez zaplacení. Sebral 17 kusů výběrových čokolád v celkové hodnotě přesahující 1500 korun. Ty jej nakonec mohou vyjít velmi draho. Stejně jako ostatní zadržení totiž může vzhledem k předchozímu odsouzení i za krádež zboží v hodnotě několika set korun skončit ve vězení. No a po písničce se v pořadu Den kraj v kraji ještě dozvíte, jaké události čekáme a budeme sledovat zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: MC Erika Barbara na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pořad Den v kraji jde do finále. Ještě vám ale stihnu prozradit, jaké události ponese zítřejší datum 1. září roku 2026. Cestující čekají změny v dopravě. V Brně například začnou platit neprázdninové jízdní řády a obnoví se provoz školních linek. Dopravní podnik rovněž obnovuje provoz tramvají na smyčku Ečerova v Bystrci. V brněnském kině Lucerna skončila více než měsíc rekonstrukce. Sál se právě od 1. září znovu otevírá divákům. V Blansku se nám zítra odpoledne sejdou městští zastupitelé. Na programu mají například závěrečný účet svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí za rok 2025, rozpočtová opatření nebo prodeje pozemků. V Pohořelicích slavnostně otevřou novou střední školu Inspira, která vznikla jako neziskový vzdělávací projekt zaměřený na přípravu budoucích pedagogů. Pořad Den v kraji pro vás bude připraven i zítra, tak si nás opět nalaďte. Blíží se nám 18. hodina zprávy s Davidem Hasmanem a po 18. hodině Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Od mikrofonu se s vámi loučí Alena Přikrylová. Přeji vám krásný zbytek dne.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic řeší, jak zkrátit omezení při stavbě D1 u Brna na 6 pruhů. Ředitelka Muzeu romské kultury Jana Horvátová rezignovala. Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo, potvrdil odvolací soud. A zítra čekáme polojasnou až oblačnou a teploty do 27 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Ředitelství silnice dálnic vymýšlí, jak urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Dělníci teď pracují na křižovatce s dálnici D2, způsobuje to velké dopravní komplikace. Naplánovaných je dalších 5 etap mezi Kývalkou a Holubicemi. Cílem silničářů je celý úsek zmodernizovat v menším počtu větších staveb, což by znamenalo zhruba 25-kilometrové omezení, vysvětluje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
2: Já si myslím, že ten zásah je lepší udělat takhle na jednou a větší, než to tady rozfázovat do těch jednotlivých úseků a každý rok nebo každý dva roky tam mít prostě omezení, protože jakékoliv to omezení okamžitě způsobuje problémy. Takže myslím, že tato cesta je určitě pro ty řidiče lepší, než tam ty omezení dělat po dobu třeba 8-10 let furt jako po sobě.
1: Rozhodnutí o pokračování rekonstrukce D1 u Brna by podle Mátla mělo na ministerstvu dopravy padnout do konce roku. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zmocněnkyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky, doplňuje Horvátová.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby zkvétalo.
1: Od 1. září bude řízení Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová, jak potvrdilo i Ministerstvo kultury. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh, dosáhl 3,7 bilionu korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o více než procento nižší.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 na příjezdu z Vyškova do Brna čekejte kolony. Brzdí se už před sjezdem na Rousínov na kilometru 217 a je to až k omezení u D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. Druhá část dnešní Moravy krásné země začala a začala polkou Antonína Perničky Potěšíš písničko. Hrála Hanačka z Břestu. No tak to je jasné, že písnička písničky vždy potěší, stejně tak jako vaše milá laskavá slova, na která už možná vaši blízcí čekají. No ale někteří posluchači pak čekají na ty jejich písničky ze srdce. Dnes se dočkala paní Lída ze Šlapanic, bude písnička Na moravské dyji a konečně se dočkal i pan Joška z Hovoran. Tak dnes vám, pane Joško, zaspívá Vojtěch Račický lidovou Sedí sokol na Javory. No a pokud nevíte, dnes mají u nás svátek Pavlíny a Bely, na Slovensku pak Nory, blahopřeji. No a ještě připomínám telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už moravské lidové.

0: Za doprovodu kapely Petra Olivy nám tyto moravské lidové zaspívali Jožka Šmoukař s Jiřím Helánem. No a mám tady první telefonát, je z Čech pod Kosířem a je to paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Zdravím celý kolektiv Rádia Brno, hlavně ty, kteří připravují denně krásný pořad Blahopřání s písničkou. Denodenně poslouchám i dvakrát. Měla bych já jedno přání, totiž vlastně prosbu. Můj manžel Josef Polách bude mít 12. září 95 roků. Chtěla bych mu poslat písničku a speciálně je to píseň, kterou jste vysílali letos tak koncem června, a je to píseň Měj rád Valašsko krásné.
0: No jo, jo, jo, Měj rád Valašsko totiž krásné, no, manžel, Valašsko.
1: Manžel totiž pochází z Valašska, ale rukou osudu se z Valašských hor dostal až k nám na Hanou, když mu zemřela maminka a on se svým otcem a mladším bratrem dostali do Čech pod Kosířem. Bylo to na konci války a manželovi bylo tehdy 14 roků.
0: Mm-hmm. A vy jste se seznámili tam, paní Marie?
1: Ano, ano, vysvětlím vám to. K nám na Hanou přišli, protože jejich tatínek se zde potom oženil.
0: Aha. Takže, jo, tak paní Marie.
1: Tehdy mu nahradil hanácký Mont Blanc, náš Kosíř, a bydleli v naší ulici, tak jsme se seznámili a po jeho bojně jsme se 10. srpna 1957 vzali.
0: Ano,
1: je to letos 69 roků.
0: Paní Marie, historie té vaší rodiny je skutečně velmi zajímavá, co si budeme namlouvat. A kdy pan Josef Polách 95 roků, kdy je bude mít?
1: 12. září.
0: 12. září. Teď. No, paní Marie, jestli zahrají tu písničku přímo toho 12. září, to vám skutečně neslibuji, protože tuším ani nevysílám. Bude to písnička Ze srdce někdy kolem toho data. A určitě řekněte mi, co tak přejete svému manželovi. Krásný věk, takže hodně zdraví, to je jasné, že, paní Marie?
1: Ano, ano.
0: Aby to zdravíčko...
1: Trochu to zdraví, ale... Má ještě dost elánu na to, aby se zajímal o svoje včeličky, tomu už pomáhá zeď samozřejmě, no a zahrádku a tak dále. Máme 3 děti, jako 2 dcery a jednoho syna.
0: No, jak už jsem vnučky. Říkala, paní Marie, ta historie té vaší rodiny je skutečně velmi zajímavá, ale já už tady mám odložený jeden telefonát, tak aby ten volající dlouho nečekal. Ano. Takže
1: podstatě, na to
0: podstatné jste zhruba. Řekla, no zhruba, ano, já si to tam napíši. Pan Josef Polák z Čech pod Kosířem, ano?
1: Ano.
0: Tak jo,
1: ano.
0: Výborně. Tak já vám přeji ještě mnoho společných let, paní Marie. Užívejte si každé společné chvilky. Naschledanou.
1: Děkuju vám moc krát.
0: Není zač, naschledanou. Naschledanou. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Alena z Hevlína.
0: Mm-hmm.
2: Já bych chtěla nechat zahrát pro svoji maminku, jelikož si zlomila nožku, tak aby se brzo uzdravila. A miluje písničku Morava krásná zem, jestli by to bylo možné.
0: No, tak paní Aleno, Moravu krásnou zem tady nemám pro dnešek vybranou. Maminka se jmenuje jak? To je podstatné.
2: Maminka se jmenuje Anna, její teďko v červenci bylo 86 let a my jsme se nastěhovali do Hevlína na začátku dubna. Bohužel stalo se, co se stalo, zlomila si nožku, takže chci popřát hodně zdravíčka, aby to brzo pěkně chodilo.
0: Ano, aby už zase potom mohla skákat přes ty kaluže, že paní Aleno, jak
2: tak,
0: se říká. Dobrý, tak. Já tady mám nachystanou písničku, já si myslím, že se vaší milé mamince Aně, Aničce, bude líbit. Jmenuje se Večerní dědinu, takže se projdeme Večerní dědinu společně.
2: Super, ano? Super, děkuju moc a přeju hezký večer.
0: Vám také, vy také. Naschledanou. Naschledanou. A mám tady přání pro pana Jana Prokeše z Moravského Písku. Milý tatínku, dnes se dožíváš krásných 90 let. Do dalších let ti přejeme pevné zdraví, klid v duši, lásku v srdci, laskavá srdce v úkol a ještě spoustu vyluštěných křížovek. Máme tě moc rádi. Dcera Jana s manželem Martinem a teď už večerní dědinu.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla krásná písnička Vladimíra Fefra v podání Tůfaranky Večerní dědinu. No a já už zdravím paní Hořákovou. Dobrý večer. Tak slyšíme se, paní Hořáková. Tak já tady vidím, že paní Hořáková by stále měla být na telefonu, ale mám obavu, že se neslyšíme. No, tak
1: já vás slyším pěkně.
0: No výborně, tak já vás teď také slyším pěkně. Jo. Tak co máte na srdci?
1: Já vás zdravím v rozhlase a všechny posluchače. Chtěla bych dát zahrát folklorní muzice Grajcár do Dolních Bojanovic. V sobotu měli koncert, měli velkou účast a doufám, že se to všem líbilo. Grajcaru a všem patří veliké poděkování účastnice koncertu.
0: No super, paní Hořáková, víte, že nám Grajcar bude hrát během Moravy krásné země? No fakt, bude zpívat Vojtěch Račický a bude to písnička ze srdce pro pana Jošku z Hovoran. Sedí Sokol na Javory a právě Vojtěcha Račického bude doprovázet vámi zmíněná cymbálová muzika Grajcar. Tak no, to je tak dobré, to... že jo? To je dobrá náhoda. Tak už dopředu jim patří velké poděkování muzikantům od paní Hořákové.
1: Měli tam velikou účast, krásné to bylo.
0: Tak jste měli zážitek, krásný. Tak jo, tak paní Hořáková, doufám, že si ten zážitek zopakujete za pár chvilek, protože...
1: Oni měli 25 roků výročí.
0: Takže blahopřejeme a popřejeme... Ještě mnoho let, že?
1: Ano,
0: dobré
1: ano.
0: Muziky. Tak jo. Tak jo, paní Hořáková. Nashledanou. Není zač, nashledanou. Tak a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes 31. má narozeniny pan František Rouča z Horní Libochové. Takže milý pane Františku, nebo Franto, já nevím, jak vám říkají, samozřejmě mi rozhlasáte

Tak Morava krásná zem pokračuje samozřejmě. Zahráli jsme pěkné písničky v podání Podhoranky. Byla to směska, určitě vás Podhoranka dobře naladila. Ovšem teď už je na řadě první písnička ze srdce. Tak já doufám, že poslouchá paní Lída ze Šlapanic, protože ona mě říkala, že následující písničku si oblíbila, byla to oblíbená její maminky, na kterou paní Lída během této písničky bude vzpomínat. No a ta písnička Na moravské dyi nám vlastně připomíná obrovskou tragédii, která se stala na této řece 26. května 1936. Takže paní Lído, já vás zdravím a teď už Jižani.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No ale teď už opět Morava krásná, zem s Jiřinou Ostrou. Připomínám telefonní číslo 726465200. Před maličkou chvilkou jsme si poslechli písničku Ze srdce paní Lídy ze Šlapanic. Říkala mě, že to byla oblíbená písnička její maminky. Tak paní Lído, já věřím, že jste poslouchala, že jste si vzpomněla při této písničce na moravské dýi na svoji maminku. No a hned navážeme další písničkou Ze srdce. Takže tentokrát už zdravím pana Jošku z Hovorán. Ten si musel na tuto písničku trošičku počkat, protože já jsem hledala právě toho Severina, zpěváka, ale bohužel nenašla jsem žádnou písničku, nenašla jsem písničku Sedí sokol na Javory v jeho podání. Tak jsme se s panem Joškou z Hovorán domluvili, že netrvá tedy na Severinovi a že to může být jiný zpěvá, který mu tuto písničku zaspívá. Tak pane Joško, teď bude pro vás zpívat Vojtěch Račický.
0: Český rozhlas Brno.

0: No krásně zaspíval Vojta Račický Jožkovi z Hovorán lidovou Sedí sokol na Javory. No a doprovodila ho právě cymbálová muzika Grajcar, jak už jsme o této cymbálové muzice mluvili s paní Hořákovou, která této muzice děkovala. No ale já ještě jednou přeji krásný večer panu Jožkovi z Hovorán. Ale teď, abych nezapomněla, mám tady vzpomínku. 31. srpna 1950 59 se narodil v Jihlavě pan Miroslav Svoboda. Miloval chatu, kterou postavil, pak přišla zákeřná nemoc a musel bohužel odejít tam, odkud už není návratu. Vychoval dceru a syna Mirečka a byl na té chatě až do listopadu, trávil tam pěkné chvíle svého života. Zemřel v mladém věku. Miloval vnoučata, některá z nich už bohužel nepoznal. Maminka mu zemřela v pouhých 65 letech, tatínek pak teprve ve 47 letech. No a vzpomíná teta Jitka, nebo vzpomíná jí, teta Jitka, bratranec Luboš, dcera, syn, vnoučata a Honzík. Tak to byla vzpomínka a já tady mám pro vás, pro všechny, směs pěkných písniček podání Vacenovjáku. A já bych tu směs písniček také chtěla věnovat všem těm dětem, které jdou zítra do školy, popřeji jim šťastné vykročení. No a také všem pánům, učitelům a paním učitelkám přeji pevné nervy, mnoho trpělivosti, však byly také děti, tak si určitě vzpomenou, jaké to bylo. A ještě tu písničku, nebo respektive ty písničky, posílám, jak už jsem v poledne říkala, všem těm babičkám, dědečkům, tetám, strýcům, kteří o prázdninách hlídali právě ty nejmenší a odlehčili tak rodičům. Takže Vinohrady moje a Vacenovjáci.
1: Český rozhlas Brno.

Tak, no a je konec také této pěkné směsi v podání Vacenoviáku. A Broněk Uher píše, dnes má narozeniny kamarádka a zpěvačka paní Daniela Magálová z Brna. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí rodinní příslušníci a muzikanti Dolněmčanky a samozřejmě, že kamarád Broněk. No a Broněk ještě blahopřeje k svátku kamarádce paní učitelce Pavlíně Bobčíkové z Dolního Němčí i jí přeje jen to nejlepší zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání a blahopřeje s celou její rodinou. A ještě tady vidím studiový mail. Zdravím vás, paní Ostrá, i všechny vaše kolegy. Zahrajte prosím pěknou písničku jen tak pro radost a s přáním brzkého uzdravení manželům Naděnce a Mirkovi Jakubíčkovým z Mistřína a poděkování jejich dcerám Evičce a Renatce, které o ně s láskou pečují, Ševelovi. No, písnička to bude krásná, nakonec jmenuje se Říše kouzelná.

Tak vínečka číž jsme pozvedli z Bojany, kteří zahráli tuto pěknou písničku Jaroslava Brhela a Vladimíra Salčáka. A ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí ve spolupráci s obcí Dolní Němčí pořádají vaření trnek, kdy v sobotu 5. září, kde Muzeum na Mlýně Dolní Němčí. Program je od 14 hodin a musím říct, že je skutečně opravdu bohatý. Samozřejmě budou účinkovat mužské pěvecké sbory a také ženské pěvecké sbory a hrát bude cimbálová muzika Ohnica. Nám teď ještě zahraje Vlčnověnka.

To byla Vlčnovianka. V jejím podání zazněla písnička Zdeňka a Miroslavy Gurských O našej zemi. No je 18 hodin 55, 56 minut, přátelé. Takže Morava, krásná zem, končí. Následují zprávy a na pěknu notečku. A bude vyhrávání z Hluku, Krumvíře a Lipova. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem provází Markéta Ševčíková. Přeji vám pěkný večer, klidnou noc a školákům pak úspěšný nový školní rok, který už zítra začíná. Tak šťastné vykročení do školy přeje Jiřina Ostrá. A na závěr hraje Voršičanka, stejně jako v poledne uzavírá Moravu krásnou zem, tentokrát líbeznou Antonína Koníčka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Pohořelicích dnes zástupci města otevřeli novou přístavbu základní školy. Dětské domovy musí hradit dětem s vadami chrupu rovnátka. Jednotný postup určil ochránce práv dětí. Dvě největší letní na v Brně dnes ukončují sezónu. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dnes odpoledne v centru Pohořelic otevřeli zástupci města novou přístavbu základní školy. Je propojená se stávající budovou, kam chodí žáci prvního stupně. Děti využijí 6 nových odborných učeben a školní jídelnu, která má svou vlastní kuchyň. Stavba vyšla na víc než 140 milionů korun a umožní do budoucna přijímat více žáků.
2: Vedení města nechalo školu rozšířit hlavně kvůli samostatné školní jídelně a kuchyni pro první stupeň. Děti tak nově nemusí na obědy přecházet do budovy druhého stupně, kde už měli problém se pohodlně vystřídat. Od září vedení školy počítá s tím, že bude obsluhovat asi 350 strávníků. Kapacita nové jídelny s kuchyní je až 500 obědů denně. Martina Kašná, Český rozhlas.
0: Dětské domovy musí platit dětem s vadami chrupu rovnátka. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana, na kterého se letos obrátila 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje. Dívka rovnátka potřebovala kvůli ortodontické vadě. Dětský domov pro ní chtěl zaplatit polovinu z celkem 50 tisíc korun. Takový postup dětský ombudsman Martin Beneš odmítá. Dívka je za rozhodnutí ráda i kvůli ostatním dětem.
3: Jsem otevřela něco, co bylo tak dlouhodobě zavřené, protože tam byly děti přede mnou, které rovnátka taky měly a platili si to právě z toho sirotčího důchodu anebo takhle. Měla jsem z toho obavy, akorát, že potom mi vlastně došlo, že právě to je ten moment, kdyby jsem tohle mohla u nás v dětském domově zastavit.
0: Dvěma největším letním kinům v Brně dnes skončí sezóna. Každý den prázdnin promítalo na dvou místech kino Skala a spolek Noční motýl na nádvoří radnice Brno střed. Oba organizátoři zaznamenali víc diváků než loni, a to i díky počasí bez deště.
4: Na nádvoří radnice Brno střed přišlo víc než 4000 lidí, říká za organizátory Monika Šimková.
5: To vychází skoro 67 diváků na jedno představení. Přicházejí opakovně na ta představení. Máme opravdu filmové štamgasty.
4: Loni jich bylo v průměru 60. Radek Pernica z kina Skala spočítal za sezónu zhruba 8000 diváků.
6: Podařilo se nám zvednout návštěvnost na obou kinech v nějakém součtu téměř o 1500 diváků.
4: Je to podle něj i díky premiérám filmů Odyssea a Spider-Man, na které přišlo hodně lidí. Z Brna Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, ráno i večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se zdržíte na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Kolona aktuálně od kilometru 211 až k omezení v Brně, hlavně kamiony. A podobně je to i na D2 na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy. Kolona v pravém pruhu od kilometru 11 až do Brna. Tolik aktuálně z dopravy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný podvečer všem pravidelným a třeba i náhodným posluchačům pořadu Na pěknou notečku. U denní porce lidové muziky vás zdraví Markéta Ševčíková. Do následující půlhodinky vybral autor pořadu Jaroslav Kneisl velmi zajímavou hudbu a čekají nás tři kapely z nepříliš vzdálených, ale přitom velmi rozdílných etnografických regionů jihovýchodní Moravy. Začneme na pomezí Uherskohradištska a Uherskobrodska ve městě Hluk, kde se mimo jiné koná každé tři roky slavná jízda králů a také je zde doma cymbálová muzika Ženičky. Poslechněme si v podání této výhradně ženské kapely dva snímky z jejich druhého nosiče, který natočili s ženským pěveckým sborem Klebetnice a ten je rovněž z Hluku. Kapelu primuje Kateřina Říhová a sluší se dodat, že pod většinou hudebních úprav je podepsána cymbalistka a také akordeonistka Marcela Trtková. No a když už jsme u těch jmen, tak první táhlou nám předspívá houslová trcáška Anna Surá.

Dozněly písničky v podání cymbálové muziky Ženičky a sboru Klebetnice. Dalším regionem, ze kterého si dnes něco poslechneme, bude Hanácké Slovácko a kapelou bude cymbálová muzika Vonica z Krumvíře. Nabízíme dvě nahrávky, které od sebe dělí 17 let. První nám zaspívá umělecký vedoucí muziky a hlasově nezaměnitelný zpěvák jasného tenoru Jan Zaviačič, kterého citlivě a vnímavě doprovodí cymbalista Martin Zeman. Další snímek bude poté z Nosiče, který vyšel v roce 2017 a zpívat budou hned dva z primášů kapely František Koráb a hostující Jan Coufal.

Přesně takto znějí mocné hlasy i instrumenty z hanáckého Slovácka, konkrétně v cymbálové muzice Vonica z Krumvíře. Poslední oblastí jihovýchodní Moravy, kterou dnes hudebně navštívíme, bude Hornácko. Skrze muziku a sbor to bude konkrétně jedna z hornáckých obcí a jmenuje se Lipov. Tato hornácká dědina s 1500 obyvateli je, dle intenzity zdejšího sborového i souborového dění, výrazně zpěvnou obcí. Je zde doma také hornácká cymbálová muzika Petra Galečky. Muzikanti této kapely se potkávají a společně tvoří už od roku 1993. Poslechněme si, jak doprovodili v roce 1997 chlapecký sbor muziky Lipovjánku. Mnoho z tehdy intenzitou výrazných zpěváků působí ve folkloru i dnes, po téměř 30 letech.

Sedlácká dohra nám uzavřela pásmo vyspívané chlapeckým sborem muziky Lipovjánku. Horňácké Chlapce v roce 1997 doprovodila horňácká cymbálová muzika Petra Galečky. Stejně tak, jako doprovodila mužský sbor z Lipova v roce 2003, který nás dovede až k 7:30. Ovšem nevěšte hlavu. Další díl pořadu Na pěknou notečku je tu zase zítra po 19. hodině. Případně si můžete všechny díly pořadu pustit zpětně na našem webu nebo prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. Dnešní díl pro vás s radostí připravil Jaroslav Kneisl a provedla vás Markéta Ševčíková. Tak snad jsme vám byli hudebně pochuti. Přejeme ze studia Českého rozhlasu krásný zbytek večera a těšíme se u lidové muziky zase příště.

0: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále, anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: České ministerstvo financí představilo rozpočet pro příští rok. Opozice vysoký schodek kritizuje. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který dnes šéfka resortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Například podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozici vzkázala, že v rozpočtu napravuje problémy, které způsobila minulá vláda. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží, a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby vzkvétalo.
0: Od začátku září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová. Potvrdilo to i Ministerstvo kultury. Valdorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu téměř za 28 milionů korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na celkových 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, potvrzuje ředitelka Petra Šorfová.
4: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno a ujediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, v části Moravy a Slezska až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, přehánky pouze ujediněle, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Pozor teď na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U sjezdu na Lysou nad Labem na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika od kamionu. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech. Pozvání.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně. Nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy a teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr fotografie, na který se zaměřuju a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovali takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam mě jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak
1: to musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, té dobré fotky, sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se, rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor Osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopis
2: už umřel.
1: Už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, a vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis?
1: Máte pravdu, už je to nějakou dobu.
2: A časopis vlastně. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je

0: dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
0: To přizpůsobení, to je to správné slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl jako jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. Na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhle mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, v jakém okamžiku, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
0: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
0: A musel mě zmínit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
0: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopů, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
1: Zadarmo tady.
0: Zadarmo, nepřetržitě. Tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu, ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bez sporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat. Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
0: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
0: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
0: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano,
0: že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Každý kluk sní.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda na svém dnešním zasedání neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána dočasně jezdit posilové expresní autobusy. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vláda neprojednala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument ministra kultury Oto Klempíře z motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v dalších 4 letech zabývat.
3: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se i naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
3: Resort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou 1 miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září a v případě potřeby ještě na začátku nového týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila se jedná o mimořádné opatření, které souvisí se začátkem nového školního roku.
5: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
2: Záchranáři v Českých horách letos v létě vyjížděli k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, naopak nejvíce to bylo v Jeseníkách, kde ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl druhý týden v srpnu. Proč? Upřesnil Tomáš Fabián z Horské služby Jeseníky.
6: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
2: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně dnes večer v osmifinále podlehly Švédkám hladce 0-3. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce aktuální sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby o tom informují na svých webech. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno, přehánky ojedinělé, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, na Moravě a ve Slezsku až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Sackou čekejte omezení mezi kilometry 19,5 a 18. Pracují silničáři v pravém pruhu. Zatím je to bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Ton ohnout nebo zlomit. Heslo Michaela Toneta, pod kterým začal v druhé polovině 19. století vznikat ohýbaný nábytek.
1: Co vám říká značka Ton, T-O-N?
2: No to byly židle.
3: To jsou židle a nábytek nějaký?
4: Ohýbaný nábytek, no, teď znám.
5: To byla moje maturitní otázka na uměleckoprůmyslové škole.
2: Tak určitě je to nějaký ohýbaný nábytek nebo něco takového a Ton asi jméno, nevím teďka.
6: To vím, že vyrábí krásné židle i stoly dřevěné a je to z krouceného dřeva.
1: Jak dlouholetou mají tradici, víte?
7: To bude možná století.
8: Já nevím, třeba 20 let, 25, on to utíká.
9: 80 roků.
10: Předválečný počítám, v první republiky asi to je.
1: Máte vy třeba doma Tonet?
11: Už ne, ale měli jsme právě židly a takový křeslo jako.
12: Mám od nich židle na chalupě 4, pak jsem měla houpací křeslo od nich, mám věšák, mám hodně věcí od Tonu.
0: Tonetka. Slavná židle z ohýbaného dřeva. Nadčasová klasika. Obdivovali ji slavní architekti Le Corbusier nebo Adolf Loos. Lev Nikolajevič Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir nebo Salvator Dalí se na ní dokonce nechali vypodobnit. Tonetky se staly důležitými filmovými rekvizitami. Miloval je Charlie Chaplin i Laurel s Hardym.
13: Michal Tonet byl vizionář, geniální objevitel a byl to ten, kdo vynalezl ne ohýbání, ale průmysl. Průmysl ohýbaného nábytku.
14: Byl to geniální obchodník a geniální vynálezce.
15: Židle vyrobené lidmi. Ručně vyráběné po generaci, pro generaci.
0: Zakladatel firmy Michael Tonet pocházel z městečka Bopard, nedaleko Koblence. Byl synem koželuha a narodil se 2. července roku 1796. Vyučil se stolařem, založil si dílnu a začal dělat pokusy s ohýbáním nábytku. Dýhy nejprve povařil v tekutém klihu a pak je ohnul podle předem připravené formy, dokonce až o 180 stupňů. Vyráběl tak židle, křesla, stolky či čela lůžek. A všechno pěkně ručně, tohle totiž strojem dělat nejde. Ohýbaný nábytek představil Tonet poprvé veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. Měl velké štěstí, že výstavu navštívil i rakouský kancléř Metternich. Ten mladému stolaři doporučil, aby přesídlil do Vídně a založil si tam vlastní firmu. Zájem o jeho výrobky byl obrovský, jenže jako nerakušan měl ve Vídni problémy. Tak přišel na výborný nápad. Rozhodl se přesídlit na Moravu, konkrétně do Koryčan. To se psal rok 1857. Svou druhou moravskou továrnu Michael Tonet založil o 4 roky později. V roce 1861 v Bystřici pod Hostýnem, kde sídlí dodnes.
14: Když se podíváte okolo, máme tady kolegy v různých barvách trička. Ti modrý jsou výrobní, pak v červený jsou právě kontroloři kvality. V oranžových tričkách chodí mistři daného oddělení, daného úseku. A v zelených chodí technologové.
15: Vysvětluje při prohlídce tisková mluvčí firmy Ton Anna Handlová.
14: Nacházíme se ve skladu hranolků, je to první krok ve výrobě, který tady máme. Hranolky tady máme převážně z České a Slovenské republiky a od loňského roku na ně máme také certifikát PEFC, což je důkaz toho, že to dřevo pochází z udržitelných zdrojů. Jsou to vlastně už předpřipravené kusy dřeva do specifických tvarů, délky. Ty nejkratší mají zhruba 0,5 metru a ty nejdelší až 3 metry. Máme tady v Tonu celkem 4 typy dřeva. Nejčastěji je to buk, který se používá nejvíce pro technologii ručního ohýbání, má pro ní nejlepší vlastnosti. Dále je to dub, americký ořech a jasan. Po opracování hranolky dále postupují výrobním procesem do napařování. Máme tady napařovací pece, ve kterých zůstávají podle svého průměru několik hodin.
16: My to dřevo zahřejeme, dodáme mu určitou vlhkost a změkne vlastně ten lignin, ta složka v tom dřevě a díky tomu se to dřevo stane ohýbatelným.
15: Dodává vrchní mistr Pavel Hlava.
16: Takže nacházíme se na ohýbárně, vlastně používáme tři technologie ohýbání. Je to ruční ohýbání, strojní ohýbání a ohýbání na vysoké frekvenci. Před chvílí jsme stáli u strojního ohýbání, v podstatě ta technologie je stejná, ten materiál se musí napařit, paříme pařící kádí při nějaké teplotě zhruba 105 stupňů Celsia. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Obecně by se dalo říct centimetr hodina. Takže ty nábytkové hranolky, které máme nachystané na to ohýbání, musíme napařit a pak následně dochází k tomu ohýbání. Bude to strojní ohýbání, což je ohýbání pouze ve dvou rovinách, které provádíme strojově, anebo to původní ruční ohýbání je ohýbání ve více rovinách, takže se v podstatě od počátku tady provádí ručně. Ten materiál, který tady konkrétně, tenhle vzor 0,14 opěradlo, se paří přibližně ty 3 hodiny. Vytáhne se pařící kádě, je zapotřebí označit střed té tyče, které bude ohýbat, aby se přiložil na střed té tvárnice. Potom se vlastně přisvěrkuje ta ocelová pásnice, se kterou se to opěradlo ohýbá souběžně a dochází k tomu samotnému ohýbání. Je to hotový tvar toho opěradla, celý ten koš, do kterého skládáme ty hotové ohyby, včetně té tvárnice, musíme dát do sušáku, kde ho následně sušíme, přibližně 24 hodin. Pak ten materiál se dá sundat, ten ohyb, a ten ohyb dál putuje do klimatizovaného skladu surových ohybů. Musíme ho klimatizovat, musíme ho nechat vysušit na požadovanou 8% vlhkost a dát tomu ohybu prostor, aby se tam srovnaly ty tlaky, které vznikají při tom ohýbání a aby se ten ohyb stabilizoval.
14: Tak já si beru zástěru, teda spíše jsem vázaná do zástěry. Čeká mě první manuální práce se dřevem v životě. Kromě vyřezávání lodiček, teda když jsem byla malá.
16: Já vám dám rukavice, protože, jak jsem říkal, to dřevo paříme při teplotě 105 stupňů Celsia, takže je to opravdu horké. Budete vlastně dělat tu práci toho pracovníka, který je blíže k vám.
7: Když je to tu ruku tady. Dejte sem, no, tak, tady. No,
14: tak, jo, takhle. A zarazit.
7: Blíž k tomu, blíž sem. Tak to přidržíte.
16: Tam přiložím tam takhle. Přichytnou tu pásnici.
14: Teď přichytnu pásnici dohromady. Jej, do toho držte těžký.
16: Podržte.
7: To je hned.
14: Já mám malou ruku.
7: Já taky. Tak, dobrý.
14: Tak a teď stojíme každý z jedné strany, držíme.
16: Tak zároveň vlastně nadzvednete, jo?
14: Jejda, a to... A musím se dostat do těch drášek.
16: Ano.
7: Tak pojďte ještě kousek. Dobrý, já už to přebeju tady.
14: Pachaj vám, neublížu.
7: Jsme zvyklí.
14: No, to ne.
7: Jo, dobrý, tak výborný.
14: Dík. Já vás teda obdivuju. Teď půjdeme dál přes aklimatizační místnost a přes strojní opracování. Tak tady je úplně jiná teplota. No. Tady teď si připadám jak někde na jihu, u rovníku. Je to tak, tady je zase teplota kolem tuším 30 stupňů a to dřevo je tady zafixované ve speciálních stojanech. Tady vidíte třeba vždycky datum a kolik kusů toho typu ohybu jsme tady kdy naskladnili, aby kolegové potom věděli, že už ho můžou odebrat a posunout dál do výrobního procesu.
12: A v té aklimatizační místnosti zůstává dřevo jak dlouho?
14: Je to zhruba 3 týdny.
0: Továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala hlavním centrem celé pozdější firmy. Bystřici si Michal Tonet nezvolil náhodou. Město bylo obklopeno bukovými lesy, které nabízely nejen dostatek materiálu pro výrobní proces, ale ušetřilo to i výdaje na transport či pracovní sílu. Výrobu nábytku rozdělil do několika po sobě jdoucích operací, takže každý zaměstnanec nemusel umět všechno. To byl na svou dobu velmi novátorský nápad. Výroba se tak zrychlila a zlevnila. Do té doby neobvyklý systém průmyslové organizace práce i unikátní technologie pomohly židlím z Bystřice k nižší ceně a k expanzi do celého světa.
14: Teď jsme přišli na strojní opracování, používáme k tomu buď CNC stroje, anebo stále některé typy třeba ještě opracovávají ručně. Děláme tady ať už zabroušení tvaru nebo nějaké ořezávání, tak třeba i spoje pro šrouby a podobně.
9: Takže to je obrovská hala, kde se na každých místech nachází jiný druh nábytku a jiné části nábytku.
14: Ano, tady ještě v této místnosti je ta židle rozdělena na díly. V další části výrobního procesu už tu židličku uvidíme víceméně pospojovanou. Je tady vidět i třeba rozdíly mezi už tou barevností toho dřeva. Poznáte třeba, který ten díl je z dubu a který je třeba z dubu.
9: Teď jsme došli na úsek moření. Máme tady kádě. Je to taková vana, ve které je barva. Taký odstín je napsaný nahoře nad tou kádí. A ten princip moření je velice jednoduchý. Tady vidíme kolegu, který právě ponoří dílec do vody, nechá ji pak okapat a přebytečná barva steče. Třeba tady kousek, když se podíváme na druhou stranu té haly, tak tady vidíte kompletaci už židlí pomocí lepidel. Tady na těch stolech si případně zaměstnanci už ty židle právě lepí, svorkama je utahují, aby ten produkt držel pohromadě. Na tomto stroji potom zkracujeme nohy případně, že třeba když posíláme židle do Japonska a Japonci milují tady ty ručně ohýbané židle, tak je potřeba jim je udělat trošku kratší. Takže tady na tomto stroji potom zkracujeme nožky. Nacházíme se před lakovací linkou. Židle se tady uloží na pás. Kolega potom každou židli zvlášť ručně nalakuje a ona projede tunelem, kde je první vysušení. Tam pak čekají kolegyně, které povrch obrousí a aplikuje se druhá vrstva laku. Zase je vysušení. No a pak už židle putuje případně na čalounění nebo zabalení. Židle v tonu prochází také testování. Máme na to speciální stroj, který simuluje sedání, zapírání rukou na područkách, je to zhruba 500 000 cyklů a my si tady třeba děláme ještě nějaké testy navíc, že kolegové různě zhazují židle a podobně, takže ta židlička opravdu můžeme říct, že je kvalitní a dáváme vlastně záruku 5 let.
17: A poté, co teda je vyrobená, otestována, co se ještě stane předtím, než putuje k zákazníkovi?
14: Židle se zabalí a potom poputuje tady opět zavěšená dál do skladu a odtud putuje teda do více než 60 zemí po světě.
0: Michael Tonet s manželkou Anou Marií přivedl na svět 14 dětí, z nichž jen 5 synů se dožilo dospělosti. Nejprogresivnější z nich byl August, který přebral otcovo žezlo. Rodinná firma pod názvem Gebrüder Tonet, bratři Tonetové, fungovala až do roku 1924. Tehdy, pod vlivem situace po první světové válce, došlo k fúzi 3 původně konkurenčních firem Kohn, Mundus a Tonet do koncernu Tonet Mundus.
18: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Národní listy 5. června 1924. Fúze Tonet, akciová společnost Mundus. Včera konala se v Praze valná hromada společnosti Mundus, Jakub a Josef Kohn, spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. A v Brně valná hromada společnosti Tonet, akciová společnost. V těchto valných hromadách byla jednomyslně schválena fúze obou společností a znění firmy společnosti československé Mundus, která nyní bude mít kapitál 20 milionů korun, změněno na Tonet Mundus. Spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. Sídlo této společnosti zůstane v Brně.
2: Za druhé světové války byla továrna vedena říšským správcem a v říjnu 1945 na základě Benešových dekretů došlo ke znárodnění. Vznikla firma, která dostala název Tonet, národní podnik. V září roku 1953 byla firma přejmenována na TON, což je zkratka slov továrna na ohýbaný nábytek. K bystřickému závodu bylo přidruženo ještě několik menších provozů. O 9 let později vzniká také nové firemní logo. K 1. lednu 1994 se datuje zrod současné akciové společnosti TON. Současné logo je inspirováno nejslavnějším Tonetovým výrobkem, židlí číslo 14. Jak vlastně věhlasná 14 vypadá?
3: Prozradí auditor kvality Radmil Tomčík.
4: Židle číslo 14 se skládá ta základní verze celkem ze 6 samostatných dílů. Opěradlo tvoří samostatný opěradlový ohyb, k tomu je opěradlo.

0: 10 let po otevření se v továrně na ohýbaný nábytek Michaela Toneta vyrábělo 300 tisíc kusů nábytku za rok. V roce 1912 to už bylo 445 tisíc kusů, o které se staralo téměř 2000 zaměstnanců. A rodina Tonetů zase o ně. V Bystřici pod Hostýnem zřídili odborné školy pro zpracování dřeva, mateřské školy, tovární kapelu, podpořili výstavbu železnice, vybudovali dělnické domy nebo třeba i kasino. A jen tak mimochodem, ta budova dodnes v Bystřici pod Hostýnem stojí jako jedna z mála stavebních památek na Michaela Toneta.
1: Tak my se nacházíme ve vile Michaela Toneta. Jak to tady dříve vypadalo?
2: Tak možná bych začal tím, že vila byla postavena roku 1873 jako výsledek velkého požáru, kde zhořel i jejich původní obytné místnosti, kde bydleli. A ta vila vlastně posléze sloužila jako soukromé prostory, soukromé byty rodiny Tonetů. Než se sem přestěhovali, tak celá ta rodina žila v tom prvním výrobním bloku, který byl postaven toho roku 1861. V jednom patře měli pracovny a v ostatních patrech měli soukromé byty. Takže teď stojíme na balkóně vily Tonet a díváme se směrem do parku, kde v zadní části byl ve své době altán, kde rodina Tonetů pořádala nedělní posezení a nedělní dýchánky.
0: Měl ke svým zaměstnancům velmi osvícený přístup. V této souvislosti se často mluví o Tomáši Baťovi, ale na Michaela Toneta se neprávem zapomíná. Tonetové dali pro perspektivní zaměstnance zbudovat dělnické domy. Zaplatili stavbu lokální železnice, která jim zjednodušila přepravu materiálu i zboží, ale zároveň sloužila i městu. Stejně jako vodovod nebo kanalizace. Postavili nemocnici, zavedli závodní nemocenskou pokladnu, kampeličku, podpůrný fond pro dělníky, vdovy a sirotky, zřídili vlastní tovární školu a dětskou zahrádku s vyučovací řečí českou. Něco na způsob dnešních mateřských školek. Měli i podnikovou kapelu a taky vlastní požární sbor. Do továren na nábytek totiž rádi lítali červení kohouti. A kdybyste hledali první zelené, pak to byla právě rodina Tonetů. Stanovila přísná pravidla, jimiž se řídila těžba dřeva a jeho svoz, a dokonce i pravidla ochrany ptactva v lesích, kde buky kácely. A proč to všechno dělali?
1: Protože moje heslo znělo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
2: Z dalších zajímavostí bystřického Tonetova života je například to, že roku 1892 Rakousko-Uhersko udělalo měnovou reformu a místo zlatých byla měna koruny. A protože bylo nedostatek nových peněz, tak někteří podnikatelé vydávali svoje vlastní peníze. Takhle to dělal i Tonet. Takže máme v muzeu nebo v depozitáři mince, které jsou označeny například pětkou a kolem pětky je slovo Gebrüder Tonet.
0: Ale možná nebylo všechno jenom samá idyla. Všem se patrně pan Tonet nezavděčil, což dokládá následující novinový článek.
3: Z dobového tisku. Hlas lidu. Časopis hájící zájmy dělnického lidu. 20. ledna 1900. Píše. Z Bystřice pod Hostýnem. U nás panují zvláštní poměry. Našemu městu, jakož i obcím okolním, vládne továrník Tonet, jenž vykonává nad dělnictvem u něho zaměstnaným pravou hrůzovládu. Nespokojí se pán ten, že vykořisťuje dělníkovi síly pracovní, on chce vládnout i nad jeho myšlením. Zodpovědnou nepřítelkou jest správa továrny každého občanského a třídního uvědomování dělnictva. A dělník, který by chtěl odebírat i časopisy, a dokonce časopisy sociálně demokratické, může být jist, že z továrny bude vyobcován. Za takových okolností není pak ovšem dělník považován za člověka, nýbrž za věc, s kterou už dle vůle pánů lze nakládati. A jakého stupně zhovadilosti pak surovec, jenž podobnému neuvědomělému lidu vládne, může dosáhnouti, o tom podává

0: pochmurnou zprávu bývalý ředitel továrny Tonetovi v Bystřici, jenž sprznil přes 100 dívek a žen v továrně té pracující. Avšak dotyčný pan ředitel nebyl pouze prznitelem žen a dívek, on také v továrně organizoval špiclovství. A pod dojmem špiclovství toho trpí dělnictvo zde dodnes. Jeden druhému prostě nedůvěřuje. Mnoho jednotlivců odebírá zde sice dělnické časopisy, ale tak, že jeden o druhém neví a jeden před druhým je úzkostlivě ukrývá. A vzájemná tato nedůvěra hubí tu celé naše hnutí. Jest věru na čase, aby vzájemná tato nedůvěra byla jedenkrát odstraněna a aby dělnictvo ze sebe střáslo okovy a žilo život mužů volných. Pak bude teprve respektováno od svých prácedárců a zjevy, jak nahoře naznačeno, budou u něho nemožnými. Zařízení skupiny dřevodělníků by tu bylo velice na místě a svaz měl by si místa toho povšimnouti a o zařízení spolku toho se postarati.
1: Bohužel nevíme, kdo je autorem tohoto literárního skvostu, ani jestli mělo jeho publikování nějakou dohru. Pisatel se totiž odvážně podepsal jen jako jeden soused. Jednou ze specialit Tonetových závodů byl nejen nábytek, ale i ve své době proslavené tenisové rakety.
2: Raketa je domácím výrobkem, s kterým hraje cizina.
1: A jaké výrobky firmy Ton můžeme najít v prodejnách dnes?
3: Jsou to samozřejmě ty klasické známé ručně ohýbané židle, ale firma se dnes snaží to řemeslo ručního ohýbání propojovat s novým designem, s nápady designéru. Teď zrovna stojíme u křesla Split. Je to opravdu specialita, kterou Ton umí vyrobit jako jediný na světě. Když se podíváte na tu nohu, ona je to každá je ohnutá ručně do jiného směru. A to opravdu nikdo jiný na světě nedokáže. A dalo to roky technologům zabrat, než přišli na to, jak se to udělá z toho masivního dřeva. Pak tady máme i nějaké nové designové produkty. Já bych určitě mezi nimi vyzvedla tady křeslo a židli Merano. To křeslo bylo jedním z prvních designových produktů, které firma Ton vyrobila. Je podle návrhu designéra Alexandra Gufflera a firma za ní získala několik designových ocenění, například Red Dot či Good Design. Firma kromě židlí, jak asi všichni mají tuto značku asociovanou, vyrábí třeba také lavice, můžeme tady vidět i věšák a určitě jednou ze zajímavostí naší produktové řady jsou třeba i sáňky.
1: Díky technologii výroby byly a jsou výrobky Tonetovy firmy velmi pevné a odolné. Jednou prý Tonet z rozčilení prohodil židli oknem a nic se jí nestalo. Dokonce se tradovalo, že během světové výstavy v Paříži házel židle z Eiffelovy věže, aby demonstroval jejich nezničitelnost. Ať už je to pravda či ne, Tonetka v Paříži získala zlatou medaili.
3: My jsme teda z Eiffelovy věže židle neházeli, ale házeli jsme z Vili Tonet, kde je showroom značky, z balkónu a vydržela to.
1: V prosinci roku 2013 firma Ton z Bystřice pod Hostýnem o značku svých slavných židlí Tonet přišla. Nebyla schopna prokázat, že pro židle z ohýbaného dřeva používá jméno po někdejším zakladateli firmy Michaelu Tonetovi. Úřad průmyslového vlastnictví shledal používání ochranné známky Tonet jako neoprávněné. A tak má tuto značku v současné době chráněnu pouze stejnojmenná nábytkářská a designová společnost z Frankenbergu v Německu. S proslulým a magickým slovem Tonet bystřickou firmu spojuje stejná technologie i zakladatel výroby. Nic nemůže zrušit fakt, že se v Bystřici vyrábí ohýbaný nábytek nejdéle na světě.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl o tom vrchní soud. Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o velkou dotaci na výstavbu nové tramvajové tratě. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl tak její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a z poškození zájmů Evropské unie.
2: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru, její vina nebyla prokázána.
2: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
4: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
2: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Ostravský dopravní podnik musí do března získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať, jinak hrozí, že nezíská 2 miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
5: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
6: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
7: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
6: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště P2 poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl ale nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele nemocnice České Budějovice Michala Šnorka vyšel téměř na 3 miliony korun.
8: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti. Sport.
0: České tenistky Karolína Muchová i Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na letošním US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postupuje do dalšího kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou 2x6-2. Naopak už dohrála nasazená 28 Sára Bejlek. Ta podlehla Španělce Bukšaové 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a na severozápadě republiky oblačno a ojediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, hlavně na Moravě a ve Slezsku může být až kolem 17. A zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přehánky ojediněle zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 směr Ústí nad Labem Praha pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila

0: na je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovy a Hrabalovy postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let, a Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižinách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v její zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stoustnutí baštila o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižin zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu a kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček a z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek. Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásu.

do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou naječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc. A Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco.

něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál ji flokoval, stahoval dratví. A že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou. Avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu. Tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel: sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl: ty fulgurační proudy mi dodali hned na poprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a záclona v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila, a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s Varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama? A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu, a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc. Nezbylo už po ní nic,

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka. Pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma prosím do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsného pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra, to jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak, a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u rajských.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přelečel mne stín. Kdo si skočil přes plot? Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kubky sena. Každých 14 dní ty staré kubky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kubky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kubky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka Jana Dítě jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu ten poslední srpnový, tedy večer. Stále ještě platí datum 31.8.2026. Za hodinku se to ale změní. To už bude nový měsíc, to už začne měsíc září a v něm vám popřeju hodně zdraví a krásné babí léto. No, podle předpovědi počasí to vypadá, že se ještě hodně ohřejeme. Ale meteorologie není tématem noční linky, která právě začíná. Od mikrofonu se vám z brněnského rozhlasového studia hlásí Borek Kapitančik a přeju nerušený poslech všude tam, kde posloucháte. Troufnu si tipnout, že to budou v převážné většině domovy. Vaše domovy, kam teď prostřednictvím rozhlasových vln vstupuju na Prahu noční linky. Někteří z vás jsou ale možná teprve na cestě domů, anebo do práce, anebo v pracovním procesu. V tom případě přeju i šťastnou cestu a ať se vám povede všechno, co máte před sebou. Vy, kteří ale už jen oddechujete a posloucháte, co řeknou ti ostatní, vy ať se usadíte pohodlně, ať máte nerušený poslech a ať dobře slyšíte všechny příběhy na téma záměna. Řekl bych, že výjimky se jistě najdou, ale skoro každý z nás si v životě někoho s někým spletl, někoho s někým zaměnil. Většinou je za takovou záměnou fyzická podoba, potažmo podobnost v obličeji. Důvodem záměny ale může být i podobně znějící hlas, podobný styl chůze a kdo ví, třeba i vůně. V dnešní noční lince dostanou prostor vaše příběhy, na jejichž počátku bylo to, že jste si někoho s někým spletli, že jste si někoho s někým zaměnili. O záměnách a o tom, co způsobili, můžete psát na webovou stránku rozhlas.cz/linka a můžete i telefonovat, jako obvykle, na číslo 731 800 900. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a krásnou poslední hodinu posledního srpnového dne roku 26 vám přeju. Posloucháte Noční linku. Dnešním tématem je záměna. To, že jste si někdy někoho s někým spletli. Ale to byl jen začátek. Jak ten příběh pokračoval dál, tak tohle bych rád slyšel od naší první posluchačky, která čeká na telefonu 731 800 900 a je to paní Ludmila. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, já vás zdravím, všechny nespatce. A ty, co nemůžou spát ani, tak jak já, je nás starší, je nás určitě hodně, protože to říkají všichni, že ty starší prostě v noci nemůžou spávat, ale potom to dohání přes den, víte?
0: No tak aspoň máme posluchače noční linky a posluchačky. Paní Ludmilo, kdy jste si koho právě s kým spletla a co to způsobilo?
1: No, tak nespůsobilo to nic, já bych řekla, že je někdo slepej a slepe to si. Spletla jsem si blízne nakupovat s manželem v drogerii a znáte to, jak jsou regály plno lidí, že? Mm-hmm. Takže on mě se prostě oddělili od 100 metrů a vzhodou okolností tam byl pán, který byl na něj i podobný, měl tu samou bundu, jak manžel. Takže jak jsem se, jak se říká, dostala až k němu, tak šahám na rameno a říkám, prosím tě, on se otočil a já jsem se letěla.
0: Já jsem myslel, že půjdete ještě dál, že jste rovnou chtěla, dej sem peněženku, já nemám peníze.
1: Ne, to ne, no. Ale ne, ale on naopak, že se stalo manželovi něco podobného, byl v obchodním domě a já jsem nosila takový kostkovaný kostýnek, víte? A tak šel a jak stala řada, tak viděl paní, jo, ze zadu, ten samý kostým, jak já měla. A taky plácl pořád, to víte, chlapi, no. A žena se otočila a on říkal, že myslel, že se ostudu propadne z toho pátou patra až dolů.
0: Vrátila mu to?
1: No ne, já myslím, že ne. Ani nevím, jestli spolu něco promluvili, nebo to nevím.
0: A to už manžel ví, nezmiňoval, že chápu.
1: Ne, ne, to on se nepřizná. To chlapi jsou chlapi, no. Ale já jsem zjistila, že mám 4 dvojnice dokonale. Ty jsou tak dokonale prysvěle, že jsem někdy, jako jela jsem do, já pocházím z Karolinky a jela jsem do Velkých Karlovic. Nějaká paní se mnou seděla ve vlaku a pořád do mě učila. Aničko, já říkám, nezlobte se, ale já nejsem žádná Anička. Ale určitě ty jsi z Velkých Karlovic za to a to. No ona prostě byla tak pevně přesvědčená, že mluví s nějakou Aničkou. Já říkám, já jsem Anička nikdy nebyla, nebudu. No takže a potom ještě jsem byla na Vsetíně. A to jsem údajně, měli jsme sraz, že to bylo nějaké rande na slepo, nebo tak to už se nepamatuju. Jenom vím, že jsem se s tím dotyčným potkala na mostě. No a taky mě prostě říkal jménem, na které já jsem neslyšela, že. No a taky byl tady dokonale přesvědčený. Já nosím brýle, dioptristě a tak. Všechno se dělo do detailu. Jo, tak nevím, to mě mrzí, že mám 4 dvojnice, to mám už zjištěné, a mrzí mě, že jsem se nepotkala já osobně ani jednu.
0: No tak co, ještě nebylo, tak se může klidně stát, paní Ludmilo.
1: Já vím, Přemečku, to by byl pohled do zrcadla, že to je to samé.
0: Že byste byli jako dvojčata. Vlastně paterčata,
1: no ne,
0: pokud by byly všechny 4.
1: Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte vlastně svoji tvář. No a tak když potkáte dvojníka, tak to je to samé, si myslím teda.
0: Paní Ludmilo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle krátký příběh na téma záměna. No a v noční lince pokračujeme směrem k dalšímu telefonátu, který taky budete určitě taky poslouchat. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já se loučím s posluchačema a přeju to každému, aby to zažil. No je to zajímavé, opravdu.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Tak mějte se hezky, naslyšenou.
0: František na rozhlas.cz/lomítko/linka, tedy tuhle webovou stránku, kde máte připravený i formulářík, takové okénko, kam můžete vepsat svůj příběh na téma záměna pro dnešní večer. Tedy František napsal, já mám vlastně taky dvojníka. Na zábavě, na nějaké zábavě hrál nějaký muzikant a můj kamarád mě říká, hele, tamhle hraje Franta na kytaru a vyfotil si ho, tedy ne mě, ale těm, kteří tam s ním byli. Vyfotil si ho, fotku mi dovezl a ukázal a říkal, že jsem to byl já. No, musel jsem se tomu zasmát. Františku, děkuju. 731 800 900, tohle telefonní číslo vás spojí se studiem Noční linky, ale můžete, jak už bylo naznačeno, i psát rozhlas.cz/linka. Tématem je záměna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu pravidelná dávka vašich nočních příběhů v noční lince. Dnes na téma záměna. A teď možná zažijete deja vu. Ty moderní smýšlející znalí Matrixu řeknou, to je chyba v systému, chyba v Matrixu. Zase Ludmila, ale jiná. Je to jenom nositelka stejného jména, která teď volá na číslo 731 800 900. Paní Ludmila, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a ptám se, jak hluboko do historie půjdeme. Vy jste říkala, že ten příběh o záměně je staršího data.
1: No jo, to je přes 60 let.
0: Já vás poslouchám.
1: Já stará osoba, 85 let, tak to bylo kolem 20 něco.
0: Takže mladé děvče, 25 leté, a koho jste si s tím
1: mladý
0: spletla,
1: děvče, ano.
0: Zaměnila?
1: Když jsem tady studovala střední školu, tak jsme dělali vedoucí pionýra v jedné škole a skupinový vedoucí byl mladý muž, který se jmenoval Roman. Jméno nebudu říkat, příjmení nebudu říkat. No a stalo se, že jsem stála na ponoční na zastávce tramvaje neboli šaliny brněnské a chtěla jsem být brzo na přehradě. Stojím, čekám, teď jede auto, zastaví, já vlezu do toho auta a říkám, je Romane, ahoj, co tady děláš? No a jedem a on mě pak řekne, ale já nejsu Román. No a tak jsme jeli, až jsme dojeli do Bytýšky. Dávala jsem si pozor, kam mě Borec veze, zastavil nad Rikem, to je továrna, na zdravotnický vaty a takovýhle. No naštěstí jsem vystoupila, no a pamatovala jsem si, no a šla jsem, jenom jsem měla hrůzu, že v Bytýšce potkám paní Vrchní, a která řekne, Lido, co tady děláte?
0: A jak
1: no,
0: se...
1: šla jsem, řekla jsem si, no buď dojdu do Kuřimi nebo někam, však se dom dostanu na tu přehradu. A šla jsem, pak tam byla továrna Sphinx na nábytek a konec přehrady. Je, tak to jsem se zaradovala. Přijela loď, sedla jsem na loď a místo toho, abych byla brzo na přehradě, tak jsem tam byla v poledne. Naštěstí teda ve vší počestnosti nic se mně nestalo.
0: Ludmilo, jak se tvářil ten řidič, ke kterému jste si bez okolků sedla k autu, do auta?
1: No já jsem na něj už pak nehleděla jako do ksichtu, ale...
0: No dobře, ale když jste si nasedla...
1: Tak jsem se podívala a říkala jsem si, no nazdar, co teď?
0: Zasmál se tomu?
1: Podařilo se mě vystoupit, nic se nestalo. Dostala jsem se zpátku na přehradu.
0: A zmínila jste se dotyčnému Romanovi o téhle záměně?
1: Ne. Já jsem byla už pak celá vycvakaná.
0: Rozumím.
1: Co mě čeká.
0: Možná byste ještě dnes dokázala popsat ten automobil, do kterého jste nasedla. Myslela si, že to je Roman. No, je to dávno, není to podstatné a já vám děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Posloucháte Noční linku a jejím tématem jsou záměny. Chvíle, kdy si někoho s někým spletete. Ale to většinou bývá začátek příběhu. Jak potom ten příběh pokračoval, to už nechám na vás. A na tom, co napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až na přelom 70. a 80. let minulého století si zašla noční linka pro tuhle písničku v podání Hany Zagorové. A teď na téma záměna promluví paní Soňa, která čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer, Soňo.
1: Dobrý večer, i já taky přeju pěkný večer, zdravím všechny. A řeknu jenom takový krátký příběh. Stalo se to v zimě, manžel mě vezl prostě k lékaři, čekali jsme tam strašně dlouho a mezi tím začalo hodně chumelit. Ale napadlo, než my jsme vyšli ven, tak možná 10 cm sněhu. A my jsme parkovali vedle jednoho auta, že manžel šel popředu, sedl do auta, já jsem se ještě zapínala bundu a to, a teď přijdu k autu a celé zachumelené. No, tak jsem začala rukou smetat ten sníh. Tak smetu ze zadu, z toho auta celý sníh, jdu z boku, ze strany spolujezdce a začnu to ometat a teď najednou zatroubí na mě auto a já, co se děje? Já jsem ometala prostě auto, to, co tam stálo vedle, a ne naše. Já jsem říkala, on je schopný jako manžel jet, aniž by si to ometl, že jo. A tak já jsem začala pěkně odzadu a on zatroubil a říkal, co blbneš, co to děláš.
0: A tak jsem si říkala, že tady je tolik zasněžených aut, že to všecko odmetu, ne?
1: No, kdybych tam bylo víc, tak asi začnu. Ale teprve, ale my jsme měli modré auto, já jsem ometala černé auto, ale prostě, no, vyšla jsem z ordinace, byla jsem na nějakém zákroku, asi ještě oblbnutá nebo co, a tak jsem to vzala hned z kraje. A to bylo auto toho lékaře, u kterého jsem byla.
0: No tak to vlastně byl úplatek, tak, nebo taková, takový dáreček po výkonu. Tak.
1: Ano, protože jak jsem šla příště na kontrolu, tak jsem mu vykládala o tom, že jsem mu vlastně ometla půlku auta. On se tak smál a říkal, no mně to bylo divné, jak to, že mám jenom půlku auta zasněženého a druhá půlka byla očištěna. Tak jsem se aspoň taky zasmála. No, to byl takový krátký příběh, nikoho jsem si jako nespletla, ale spletla jsem si auta.
0: No tak dopustila jste se začátečnické chyby při odmetání. Vždycky nejdřív SPZ-ku, tedy registrační značku, abych to říkal spisovně a tak, jak se to říkat má. A potom teprve ten zbytek. A to, že jste nerozeznala barvu, no tak já to chápu, když sněží, tak je takové šero a tak tmavě modrá a černá, to je skoro stejný.
1: To je skoro, ano, to je skoro stejný. A jinak taky jsem si jednou sedla do auta prostě k někomu cizímu.
0: Jo.
1: Jistě, že no, nesedla jsem si úplně, ale otevřela jsem dveře a nějaký pán na mě kouká, si říká, co to tady za ženskou leze, jo. A já ještě tak, je, a teď se zarazím, říkám, Ježišmarja, kde to sedím, nebo kde se to tu, ale zasmáli jsme se tomu taky.
0: Takže vy si pletete spíš automobily. Spletal jste si někdy, no tak manžela, to raději ne, ale někoho s někým, myslím člověka.
1: No, manžela jsem si spletla.
0: Taky.
1: A to bylo, taky jsem si spletla, ale to bylo, my jsme byli v Tatralandii, v těch lázních, že jo, teď jsme byli taky v zimě, teď v těch venkovních bazénech, všude pára a teď jsme se hledali, že jo. A teď to kouká z té vody a mně se ty hlavy zdaly všechny stejné, jo. Jak to tak jenom kouká, všechny ty pánské hlavy, takové nahoře nic, že, takové letiště. No a tak jsem taky přišla, je, ty jsi tady, no a samozřejmě, že to byl někdo jiný, jako to se nedalo zas tak rozeznat v té páře, se mi to zdalo všechno stejné. Takže tak jsem si...
0: Tak máme podobné účesy, no, tak všichni.
1: tak nějak, jo. Ale je fakt, že si jako pletu, já si fakt třeba, dcera na mě čekala v autě, jo, tak já jdu, vidím bílé auto, je, tak to je určitě ona, seděla tam nějaká paní, že, a už se zase ženu k autu, já se mě ty auta nějak přitahuju, nebo já nevím, co já mám s těma autama, tak jsem se zase k ní blížila už k autu a najednou zjistím, Ježíš má.

0: taková, já nevím, taková nějaká zlatavá barva nebo tak, to auto se nedalo splést, to se nedalo přehlídnout, protože nikdo jiný takové neměl, že byla to taková zvláštní barva, takže to jsem byla spokojena. To už jsem věděla, že už nikomu jinému nesednu, ani nebudu ometat, protože to bylo úplně nepřehlednutelné auto, takže možná, že to koupil kvůli tomu, abych nesedala a neometala.
1: Já to zrovna chtěl říct, ano, že zřejmě při výběru nového vozu hrálo roli to, abyste si už raději žádné auto snít, to vaše s něčím nějakým jiným neplatla.
0: Taky si myslím, že jo, dobrý, jo.
1: Paní Soně, děkuji vám pěkně a přeju hezkou noc.
0: Taky dobrou noc.
1: Záměna, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A konec konců bez vašich příběhů by nebyla noční linkou. Takže vás vyzývám k tomu, abyste během písničky Poutníků, bude tady panenka, zatelefonovali na číslo, které uslyšíte. Ale můžete i psát a Bohumír už téhle možnosti využil, stejně jako to činí docela pravidelně. Zdraví všechny posluchače noční linky a píše, v naší a v blízké rodině takových záměn máme dostatek. Naše jednobuněčná dvojčata, jsou to synové, tak ta si pletu dodnes. A když chodili do školy, tak se schválně přesadili, skrz vyvolání. Učitelé z nich samozřejmě byli zmateni. No a zrovna včera k nám přijel syn a přišel mi říct ahoj. A já se ptám, který ty seš? Ten druhý, odpoví. No musel jsem se otočit a u vnuku je to za zády zrovna tak. No a známí a příbuzní se stále ptají, který ty vlastně seš?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé, a dalšího posluchače, který volá na číslo 731 800 900, se budu ptát vlastně úplně stejně jako těch předchozích dam, které se dovolali. Jaká to byla záměna? Byl-li to člověk, nikoli auto, tak zatím byla fyzická podoba, nebo styl chůze, nebo snad vůně? Adame, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, máme kamaráda. A on si zaměnil svoji ženu se svojí sestřičkou, která ho měla mu dát injekci do zadku.
0: Jak se to stalo? Byly si tak podobné?
1: No. Jo, přesně.
0: No ale počkejte, já vás přerušil. Zkuste to hezky od začátku.

0: jako příběh. Já rád poslouchám příběhy.
1: No, šel na preventivní prohlídku a měl dostat, myslím, že tetanovku nebo proti něčemu prostě, no, měl dostat prostě nějaké očkování. No a najednou z něčeho nic, prostě si spletl svou ženu s tou sestřičkou. A on prostě řekl, ona se jmenovala jinak, mě jmenovala se asi Tereza, a to je jedno, jak se jmenovala. No a namísto svojí ženy řekl jméno tady tí. No.
0: Takže sestřičce řekl jménem manželky? A přece musel ano, vědět, že manželka není sestřička.
1: Ano.
0: Jak se to... V tom bude něco zašitého ještě víc a vy to nechcete přiznat. Jak to bylo?
2: No, on jakoby den předtím už v té nemocnice jakoby byl, protože tam měl zrovna maminku, která tam měla nějaký komplikace s dechem a byla tam hospitalizována. A byl tam zrovna s tou jeho manželkou a nějak si toho všimli a říkali si, tyjo, tati je podobná. A potom se to takhle stalo, manželka mu chtěla dát košem za tohle.
0: No to se nedivím. No. To se nedivím. Kor, jestli byla žárlivá, nebo jestli ještě pořád je žárlivá.
2: Pořád je.
0: Jo? Mám takový pocit, jo. Že ještě pořád mluvíme o provaze v domě oběšencovi, ale chápu. Adame, zdravím do Kostelce nad Černými lesy a děkuji za telefonát. Naslyšenou.
2: Taky děkujeme.
0: Záměna bývá na začátku toho příběhu, který z vás má mým v noční lince s datem zatím ještě 31. srpna. A ještě i v té první hodině 1. září mámit budu. Takže volejte, číslo je 731 800 900 a nebo pište o záměně, která měla za následek buď něco humorného, anebo třeba i něco vážného. V tom předchozím případě ty konce mohly být hodně vážné.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma záměna. Jak už jsem říkal, každý z nás si někdy v životě někoho s někým spletl, ale zatím všechny případy, které jsme tady měli, všechny příběhy, které jste zatelefonovali na číslo 731 800 900, vycházely z té vizuální záměny, ať už to byly lidé, anebo třeba automobily, jako v případě paní Soni, která odmetala vedlejší automobil zasněžený. A všechno nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se nevzdálíme od té vizuální záměny. Paní Marie, která volá z Vyškova, už něco naznačila. Takže já vás vítám ve vysílání Noční linky, paní Marie. Přeju dobrý večer a poslouchám.
1: Taky přeju pěkný večer všem, kteří ponocují. Mně to nedalo, já už jsem usínala, ale když jsem slyšela, že se hovoří o záměně, tak já jsem měla takovou, jsem prožila takovou záměnu, na kterou nikdy v životě, co budu žít, už jsem velmi stará osoba, nikdy nezapomenu a je úsměvná. Byla jsem na léčení, to před 15 lety jsem byla na léčení v Hodonině. No a jela jsem autem, tak jsme tam bydleli a v Dolních Bojanovicích byly slavnosti, folklorní slavnosti a já, jelikož mám hudbu ráda, tady ten folklor, no tak jsme se tři domluvili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Jeli jsme na návrběř do Bojanovic. Tak jsem tam zaparkovala a šli jsme, kráčeli jsme po cestě, tam stojí stůl, že v Bojanovicích tam je kasa. Ale já tak jsem, šli jsme pěkně po té cestě k tomu stolu a cítila jsem, že za mnou, jako tak jsem nějak, když jsem se ohlídla, viděla jsem, že za náma do 13 muži, jeden takový menší trošičku, tak menší, jeden vysoký, ten jeden měl tak přes 50, další měl tak 40 a ten tak z 25 mladší. Ale neprohlížela jsem si nic. Přišli jsme ke stolku, oni tam stoupili za nás. A já jsem jako řídila, ta je mladší, říká, já to zaplatím, když ty řídíš. A ta třetí byla tak nějak stará, jak já, tehdy už 75 nebo 73. Tak říká, tak stála jenom. A ti tři mužové stáli za nama, jo. A já tak se ohlídnu, ten mrknu a ten jeden nejstarší, menší se mi zdal strašně povědomý. A já, jelikož jsem dost taková rychlá a trochu zbrkla, tak já jsem, on mě, jak když podával ruku a já jsem vyhrkla, že vy jste prodával hrnce u Ceptru. A on mě říká, jméno ministra.
0: Takže vy jste si...
1: Já to jméno nebudu říkat.
0: No, raději ne. Raději ho neříkejte. Vy jste si ministra spletla s prodejcem hrnců, jo?
1: No, vy, že byste prodal, mě ho nevzletělo, já jsem nebyla. Já jsem celý život učila, ale v důchodě jsem mě nalákali na prodej, nebo tehdy to byly zdravotní přístroje, a Ceptr měl nádobí, měl vaxy a já nevím. Já jsem dělala zdravotní přístroje. A pak ještě jsem dělala finanční poradenství, ale to bylo už v důchodě. To už jako... A teď on se mě zdal tak šileně povědomé. Jo, a já jsem nevěděla, kam ho zařadit. A v té rychlosti jsem na něho vyhrkala, že by se prodávala ruce u Ceptru.
0: Paní Marie, ale tohle, co říkáte, teď způsobí u našich posluchačů a posluchaček hodiny a hodiny přemýšlení, kterého ministra vy jste si vlastně spletla. Ale neříkejte to jméno, pro jistotu to raději neříkejte.
1: Nemůžu to říct. Ten další říká, že je starosta obce a ten třetí, ten nemladší, že je kameraman. Ta moje druhá, já jsem mu znala, jak starý boty, já vůbec nevím, ale jenom, že to lítváří, jo. To, kdyby chtěl udělat, tak to neprovedete, to by nedokázal jste, jo. A takže ta starce byla tak stará, jak já říkám, pane, já vás vůbec neznám, ta to ještě dovršila taky. A ta mladší nevím, ta co ta nejmladší, ta nevím, co už ani řekla. Takže byli to ministr, starosta, kameraman.
0: Ani jeden prodejce hrnců. No, paní Marie, opět je to vizuální záměna, ale nic si z toho nedělejte. Já tedy už konečně vím, jaké to je i z té druhé strany. Jednou se mi stalo něco podobného, tuším, že to bylo u řezníka. Já jsem vás někde slyšel, tak jsem si říkal, no tak asi chce říct, že to bylo v rádiu. Neříkal jsem ale nic, že vyhlásíte odjezdy vlaku na brněnském nádraží.
1: No ano, ano, tak ne. Teď teda já se neviděl, jestli hanbo propadnu do země. Teď my jsme šli na ty lavky, jak tam sednou, kdy oni na nás volají, děvčata, pojďte za náma, jo. My jsme si sedli tam za ně. Říkáme, ne, my vás budeme tady, my si sedneme jenom sem. Teď najednou ten jeden se, jako ten minister vstal a někam šel, starosta na nás volá, děvčata, jde vám pro hrnce. Teď to, my jsme se tak strašně chechtali, přitom mě byla hamba, že jsem nevěděla teda, kam, kde bych se schovala, ale a v noci teď telefonáty, jak celou cestu, my jsme se tolí nasmáli, a telefonáty, prosím vás, nejel tam ten a ten minister, není tam s hrncama. A to už byl takové, to potom v těch lázních, když se dověděl, to bylo tolik smíchu, že my jsme se, no to už jsme se prosmáli snad až do konce celého léčení.
0: No není se čemu dělat.
1: Tak to neprovedete, to, co se stalo.
0: Život píše příběhy. Paní Marie, já vám za ten váš děkuju a přeju vám krásné září. Za malou chvilku začíná nový měsíc. Myslím si, že to přání je na místě. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky. Mějte se hezky a všichni posluchači. Hodně zdraví. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Záměna. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte svůj příběh, který začal záměnou, tím, že jste si někoho s někým spletli? Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tahle seniorita se jmenuje Jarka. Já ji vítám ve vysílání Noční linky Českého rozhlasu a ptám se, jestli si někdo spletl ji s někým, anebo jestli ona si někoho s někým zaměnila. Dobrý večer, Jarko.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny. Tak, mám dva příběhy.
0: Jsem s nimi.
1: Jeden je teda úplně, to jsou bakaláři. Já tomu říkám vždycky, když se nám něco takhle přihodí v rodině, tak tomu říkáme bakaláři.
0: Býval takový cyklus, kdo ví, jestli si ještě vzpomenou ti, co poslouchají, ti mladší zejména.
1: No. Tak nejsem ještě zas tak stará, ale na tohle to si pamatuju, rádi jsme to sledovali. Ale abych k tématu. Tak, byla jsem nakupovat v marketu, zaparkovala jsem auto, udělala jsem nákup, jela jsem s košíkem a jelikož o dvě nebo o tři místa stálo to stejné auto, co moje, tak jsem zajela teda k němu. Shodou okolností to auto bylo odemčené, takže já jsem ze spoda otevřela zadní dveře, vysunula jsem to a začala jsem tam dávat nákup.
0: Už jste někomu nakoupila prostě, no?
1: Už jsem prostě někomu nakoupila. Shodou okolností teda tak pán šel chvíli po mně a říká, Ježíš Maria, co jste mi to sem dala? A já povídám, no já jsem si udělala nákup a teď jsem se rozhlídla a říkám, Ježíš Maria, teď já mám auto tadyhle o nějakých pár metrů dál, tak se nezlobte, tak jsem si nandala nákup zpátky do košíku a odjela jsem si ke svýmu autu. Takže to bylo fakt, to nepochopíte tohle, to říkám, to jsou bakaláři.
0: Ale já to pochopím, mně se to stalo tak, ne mně, ale mé bývalé manželce se to párkrát stalo taky, ona si vůbec pletla hodně věcí. Ale to nechme bokem, důležitý je váš příběh.
1: Tak, takže to je jeden příběh, skončilo to dobře, nákup jsem si dala do svýho. Tečka. Druhý příběh mám takovej, že mě zastavil pán a to jsme bydleli na vesnici a on na mě zezadu. Paní starostko, já bych potřeboval vyřešit tohleto a tohleto a ty jsem se otočila a on na mě furt spouštěl tohleto, já bych potřeboval tadyhle, až se bude kopat tohleto, až se bude kopat tohleto, abyste to udělali takhle a takhle. Tak já jsem na něj zůstala s otevřenou pusou koukat, říkám, ale já tady nejsem starostka. On se zarazil a povídá, aha, tak nejste. Tak já jsem si vás splet, tak promiňte.
0: Ale to je zvláštní, že si vás spletl, jak jste sama říkala, nejdřív zezadu. On poznal, on zezadu rozezná, nebo nerozezná vlastně, zaměnil si starostku a pokračoval v tom potom, když jste se otočila.
1: No, protože mám dvojnici.
0: No, ale že zezadu?
1: No, my jsme asi stejní, já nevím.
0: Asi.
1: No, asi, to nepochopíte, no. Ale to jsou taky takový bakaláři.
0: Když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, kdy jste zaměnila zaparkované auto, neříkám, že je to škoda, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, kdyby ten pán nepřišel včas a vy si sedla za volant, říkala jste, že to byl stejný typ vozidla,
1: no,
0: kdybyste asi tak poznala, že to není vaše auto, možná podle potahu.
1: Vevnitř bych to poznala, jo? To určitě. A navíc, jako to auto je na kartu, takže bych ani, si myslím, že bych nenastartovala.
0: No tak to jo. Já jsem se chtěl začít zabývat myšlenkou, kolik to mělo najeto, že byste třeba na tom vydělala, kdybyste odjela tím, co má méně najeto.
1: Jo, takhle to myslím.
0: Jarko, já vám moc krát děkuju. Krásné jo, dva příběhy.
1: To chci ještě říct, že teda strašně jsem se pobavila, jak říkala paní, jak se jim, jak s těma autama měla ty problémy.
0: Ale já odmetala nevím. S nich, no.
1: No, teda to jsem se nasmála. Moc hezký. Tak jí pozdravuju.
0: Zdravíme paní Soňu, ale vám, Jarko, samozřejmě taky patří dík. A písnička, která za chvilku posune noční linku do nového dne. Naslyšenou.
1: Ano. Mějte se hezky. Všechny zdravím.
0: Díky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před minutou to nebyly zvonky, to byly zvony, které oznámily nový den. Teď už máme 1. září 2026, ale noční linka Českého rozhlasu na téma záměna pokračuje. Ve stejném rytmu, ve stejném tématu, ale s novým posluchačem, který uvede ten svůj příběh na téma, jak jsem si někoho s někým spletl. Nebo si někdo o to spletl vás s někým? Dobrý večer.
1: Ne, já jsem si spletl někoho.
0: Tak povídejte.
1: Tak já jsem sloužil ještě za socialismu na vojně.
0: Promiňte, musím vám vstoupit do vašeho hovoru. Nechal jste puštěný rozhlasový přijímač a teď vás to mate. Takže vám dám chviličku, abyste ho vypnul,
1: Hotovo.
0: On ten dozvuk je velmi matoucí. Tak, poslouchám, sloužil jste na vojně?
1: Sloužil jsem na vojně za socialismu a šel jsem z jedné dědiny, kam jsem nesl nějaké úřední psaní a šel jsem pomalu na rotu. A to bylo to daleko a do kopce na Chodské Lhotě. A teď mě zastavilo auto a nějaký civil mě říká, já vás svezu, jestli chcete. Tak já říkám, dobře, já jdu na ratu. A on říká, dobře, já tam jdu taky, já vás svezu. A teď se mě zeptal, tak jsem nasednul a jeli jsme a teď se mě zeptal, jak na vojně. Já jsem byl nováček. A teď já jsem mu začal vykládat, že důstojníci, že to je samá guma zelená. Že nejlepší by bylo, jestli postřílet a takové.
0: Už vím, jak to asi bude pokračovat.
1: A zprosté slova. A přijeli jsme na tu rotu, on normálně se zařadil vedle aut. Vystoupil a já jsem si z toho nic nedělal. Řekl jsem mu děkuju a šel jsem za dozorčím, tam jsme si to si vykládali. A asi tak za 10 minut se otevřel kancelář a v kanceláři stál ten pán na sobě důstojnickou uniformu a hodnost majora. To byl náš politruk.
0: Tak to muselo bolet.
1: No, já jsem sice stuhl, ale byl jsem takový dost od rány, jako šel jsem za ním, tam seděl velitel naší roty, ten mě chtěl dát do basy, ale ten politruk to byl, ukázalo se potom, byl jsem tam skoro 2 roky, byl to férový člověk, rozesmál se na to, co jsem mu řekl, podal mě ruku a řekl, že můžu jít. Tak to se mě ulevilo, ale Můžu vám říct, že jak jsem nejčastoval, jakýma slovama, růza.
0: Dokážu představit.
1: Takže to byla moje záměna.
0: No čistě technicky to byla záměna. Vy jste si civilní osobu zaměnil, nebo...
1: Přesně tak.
0: Prostě nevěděl jste, ale neznal jste prostě všechny své nadřízené. To, když přijde mladý voják na rotu, no tak ani nemůže znát všechny politruky a výkonné praporčíky a zástupce pro věci, já nevím jaké. No tak ale, jste se prostě dostal...
1: Ale on v jeho moci bylo to, aby mě zavřeli.
0: No to ano, vzpomínám si.
1: Sabinova.
0: No.
1: Klidně rok.
0: Přesně. A tak to ještě to navíc mohl říct, že to prozrazujete civilním osobám, jména všech velících důstojníků.
1: Jo, tam mohl, ano.
0: No.
1: Samozřejmě.
0: Přesně. To by byl průšvih na kontráše přímo.
1: No určitě, jasné, z divize by přijeli konec.
0: Ano, vzpomínám si na majora Kozla, jak řádil ve stodu. No nic, to byla zase moje vzpomínka. Oto, já vám děkuju, jsem rád, že jste to přežil ve zdraví. A ty 2 roky už potom žádná další komplikace?
1: Ne, už nic, všechno v pohodě.
0: Už jste si dával pozor.
1: Už jsem si dával pozor.
0: Děkuji vám za telefonát.
1: Všechny vás zdravím a dobrou noc.
0: Děkuju a krásné září přeju. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Každý se občas splete, každý si občas někoho s někým zamění. No a právě o tom si můžeme povídat ještě celých 55 minut ve zbytku noční linky na téma záměna. Ať už je to záměna z té vizuální stránky, což je nejčastější, ale může to být i podobně znějící hlas, to už jsem taky zmínil, styl chůze, a nebo třeba jste někoho s někým zaměnili podle vůně. I takové případy se stávají. Telefon do studia je 731 800 900 a vaše příběhy můžete i psát, pokud třeba nebudete mít to štěstí a nedovoláte se. Adresa, tedy webová adresa, je rozhlas.cz/linka. Zkuste to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Je tu noční linka Českého rozhlasu. Vlastně úplně na začátku měsíce září, tedy ta úplně první v září, i když jsme začínali ještě 31. srpna. A jejím tématem je záměna. To, že si někdy někoho s někým spletete, to určitě zná skoro každý z nás. I Láďa ze Zlonína, který teď telefonuje na číslo 731 800 900. Láďo, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, Bosku.
0: Děkuji.
1: No, žena, já to vemu zkrátka, žena pocházela ze 6 sourozenců a měli děti, my jsme měli 3 děti a navzájem jsme se o víkendy navštěvovali, jo. No a přijeli jsme takhle do Roudnice, ta jedna švagrová bydlela v takovým nízkým paneláku, jako to dřív bývalo, ty 4-patrový bez výtahu. No a děti utekly, žena taky do patra nahoru a mě nechali s taškama a báglem, jsem se táhnul po schodišti jako soumár a jdu a nepočítal jsem ty patra. Jdu a vidím otevřený dveře. Tak jsem tam vlez, všechno jsem tam vyložil a říkám, vy máte nový koberec před síni. Šel jsem dál a říkám, v kuchyni taky to máte nový. A teď vyšla paní takhle z pozorohu a já jí říkám, vy jste tady na návštěvě. A ona mi říká, ne, já jsem tady doma. Vy jste tady na návštěvě. A já jsem si spolet patro akorát, no. Když jsem viděl otevřený dveře, tak jsem tam vlez, že jo?
0: No samozřejmě, to je zcela běžné, ale já si vzpomínám a bydlel jsem vlastně v podobné kostce. 16 bytů, 4 patra, bez výtahu a bylo to, no to byl takzvaný podnikový byt a vlastně podnikový dům a tam se žilo tak nějak kolektivně. Tam se žilo kolektivně, tam byly neustále otevřené dveře, minimálně jedny na jednom, v tom patře. Většinou jich bylo víc.
1: To byl taky podnikový, ale tam byly jenom dvě partaje na patře, jako jo.
0: Jo.
1: No a za chvíli přišel manžel a on šel do popelnice vysypat odpadky, jo, tak nechal si pootevřený dveře, no. Tak se to vysvětlilo krátce a snadno, že jsme tak, oni věděli, že jdeme k těm sousedům opatrovejš, že
0: jasně,
1: jo.
0: No. Jasně, a to je hezký. Ale vy máte nový koberec,
1: no.
0: A vy jste tady na návštěvě. Láďo, krásný příběh. Sice krátký, ale moc hezký příběh o záměně.
1: No, tak to víte, no. Dobrý, tak všem posluchačům i vám, bylo to takový krátký, no, tak to jsme byli mladí, to už je 40-50 let, no, ještě děti byly malí, teď už jim je skoro 50, no.
0: No, ale vzpomínáte na to dodnes.
1: A jo, tak my jsme se navštěvovali navzájem ty její sourozenci, no.
0: Ono to mělo výhodu, že všechny ty byty byly stejné, mám tím na mysli situačně, jo, prostorově a podobně. Takže jste věděl, kdybyste třeba s těmi taškami vyšel až do 4. patra a potřeboval tak jako pan Dušek v Pelíšcích rychle na onu místnost, tak víte, kam máte jít, protože jak říkám, všechny ty byty byly stejné.
1: No, bylo to situačně, jasně, no.
0: Láďo, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal, no a hezkou noc, no, a opatrujte se všichni.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo také dobré ráno, nebo možná dobrou noc, nevím zrovna, v jaké fázi biorytmu se nacházíte. No, teď máme něco málo po čtvrt na jednu a připraven je další příběh na téma záměna, což je téma Noční linky. A já vlastně musím říct, že s velkou úctou musím poděkovat vám všem, kteří máte tu odvahu, chuť, čas a uděláte to, že tedy zavoláte na 731 800 900, bez vašich příběhů by Noční linka nebyla noční linkou. Takže to je poděkování i vám, paní Emo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. V první řadě zdravím všechny posluchače, protože přijdu večer z práce, protože jsem servírka, tak usínám u vašeho rádia. Chtěla bych pozdravit paní Skrnová, která je z Valach jako já. Já jsem měla takové, bylo téma, tak jsem se k vám dovolala, pak ona volala a říkala, že je taky z Valach, tak bohužel jsem zapomněla příjmení, tak se velice omlouvám, ale paní Skrnová říkala, že poslouchala linku od začátku do konce, takže ji zdravím, z Valach, ze Vsetina. Momentálně bydlím v Javorníku, Jeseníku a ta záměna, tako super téma. Já jsem se po rozvodu ze Zlatých hor přestěhovala do Mikulovic, a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, to tajsky si mě se dobře navařila, napekla a měla, už jsem to musím říkala, měla jsem pokažené auto, ona říkala, jo, můj manžel je autoservisák, má v Německu firmu, Patek přijede, on ti se o tu auto spraví, říkám, super. Tak mi zavolala, že už přijela, že se sejdeme v Mikulovici tam a tam hospice. A přiznám se, že se mi tam tak nechtělo jít strašně a synové mi říkali, mamko, chceš buď v práci nebo doma, běž mezi lidi. Tak jsem šla, seznámila mě se svým manželem Jaruška, který hned řekl, jo, zítra mi dovez auto, ať ho opravím, to není problém. A říká, jo, a mimochodem, to je můj tatínek. On byl vdovec, já jsem byla rozvedená, seznámila mě s tatínkem a všichni říkali, že jsme si podali ruce, dali jsme si pusu na tykání, takže věděli, že je to tutovka. No, tak jsme spolu s Františkem jako chodili takhle, jo, a jela jsem do Jeseníku na nákup a šla jsem z obchodu s Penny a teď jsem viděla mého přítele ze ženskou, takovou malou, prsatou, nachmelení, jak děla byli. Já jsem byla vytočená, no úplně, přijela jsem do Mikulovic, to Jeseníku, zlá naštvaná a František přišel asi tak za 2 hodiny. A já mu říkám, jako co to mělo znamenat? Jako ty s nějakou malou prsatou, ožralou babou jdeš po Jeseníku. A on se 2 hodiny smál. A pak mi říká, to je moje dvojče, no budeš je brácha.
1: Jo, oni vám zatajili, že váš přítel má dvojče, jo?
2: On mi řekl, že má brachu, ale neřekl mi, že jsou jedno budeš je dvojčata.
1: Jo, no tak pokud to není výmluva, která by byla geniální, tak to musela být záměna jako no. A necítila jste z něho žádný alkohol, jo?
2: Ne, vůbec právě.
1: No.
2: Ale já jsem byla nepříčetná, zlá, naštvaná, prostě všechno. A on mi řekl, že má bratra, ale nepřiznal, nebo neřekl mi, že má jedno budečně dvojče.
1: Jo.
2: A opravdu, když je postavíte vedle sebe, kdybych nevěděla, tak je nerozeznám.
1: No, tak...
2: No, tak to byl pro mě šok, pak jsme se tomu 2 dny ještě smáli. A ve finále Ondra s Růženkou přijeli, tak mi je František představil, tak už jsem věděla, že to je opravdu jedno budečně dvojče.
1: Chtělo by to udělat si na nějakém intimním místě značku, abyste vždycky měla jistotu.
2: Je, Ondra nosí brýle, já nosil brýle, bohužel před 2 rokama umřel na nemocnice. Takže už to, ale prostě ten moment, jak jsem ho viděla na tu dálku s tou ženskou, tak jsem dostala, já jsem taková impulzivní, já jsem byla naštvaná, stekla. Já jsem možná, jestli Mikulovice, to je,
1: no nedivím se, že jste byla naštvaná, to v žádném případě se nedivím, to člověk ani nemusí být příliš žárlivý, ale když to tak popisujete, jak jste říkala, že byla jaksi vyvinutá, no tak to naštve, že jo?
2: No, byl to šok pro mě. On mi řekl, že má bratra, ale já jsem nevěděla, že jsou jedno buneční dvojčata. Opravdu přes kopírak. A když jsem to vykládala mojí zesnulé tchýni, tak ta se 2 hodiny smála a měla malém infarkt. To říkal doktor. Říkám, jo, opravdu, Hermínko, babičko, maminko, asi mi říkala různě, protože to byla úplně úžasná tchýně. To bych přála každému takovou tchýni. A ta to měla takovou srandu. Já říkám, ale v ten moment já jsem impulzivní člověk, jo. V ten moment jsem byla naštvaná a jak dělám, jak jsem dělala Jeseník Mikulovice třeba půl hodiny, tak jsem byla za 10 minut doma s autem, stekla, naštvaná. Prostě pak přišel František a ten se tomu ještě smál.
1: No tak to vás musel ještě popíchnout. No Emo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle příběh na téma záměna a přeju vám krásný nový měsíc. Naslyšenou.
2: No, všem posluchačům taky i vám. A těším se, až bude Honza.
1: Mějte se hezky.
2: On má svátek na mé narozeniny, tak jsme to spolu tak jako přes telefon slavili.
1: Jo, takhle. No, tak stačí krůček a je to. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to záměny, o kterých mluvíme. Respektive záměna je na počátku každého z vašich příběhů a řekl bych, že každý z nás si někdy někoho s někým spletl. A teď nám o tom přichází říct Olin. Takže Oline, ptám se, jestli si tebe někdo s někým spletl, anebo naopak, jestli ty jsi s někoho s někým spletl. Dobrý večer.
1: No, zdravím všechny, kteří poslouchají i tebe. Oboje dvoje. Takže první začnu. Byl jsem u kamaráda v Blansku a protože jsem v těch končinách byl poprvé v životě, tak když jsem odjížděl od něho, to už bylo potmě v noci, říkal, půjdeš tam a tam, přijdeš tam, odbočíš vlevo, vpravo, protože jak, když vám někdo vysvětluje a on to ví a vy nevíte vůbec nic, tak je to taky jednoduché.
0: To znám, no, taky. Já bych dojel do Bratislavy, no, asi.
1: Jasně tak. Takže já jsem jel a teď jsem opravdu nevěděl, kde jsem, tak jsem zase zastavil. A šel tam nějaký pán a já jsem spustil okýnko a teď na něho volám. Prosím vás pěkně, potřeboval bych se dostat směrem někde na Výškov nebo tam na tu stranu jedu nahoru na Severní Moravu. On ten pán se zastavil a říká, co blbneš ty debile, co mě vykáš? A ty nevíš, jak se jede do Výškova, jo? Já říkám, cože? Promiňte. On přišel ke mně blíž a říkal, ježma, já jsem se vás spletl. Máte stejné auto jako můj kamarád a ten hlas, co jste, já jsem vás neviděl pod mě, jo, samozřejmě. A ten hlas, takže jsem mi omluvil, potom mi poradil teda. Takže to byla i tebe jedna věc. Druhá věc, byl jsem v Jizerských horách na nějaké rekreaci, nebo co to bylo, a jezdil jsem tam na kole po těch stezkách a teď jedu a vedle mě, nebo dojel mě nějaký pán a já říkám, je, ty jsi z Kopřivnice, že jo? Ten určitě jsem tě tam viděl, on říkal, ne.

0: Line, že ti do toho skáču. Veřejně známá osoba s tím tak trošku musí počítat, že si občas někdo s někým splatil, ale nedokáže zařadit úplně přesně a lavíruje, jestli ho nezná odtud nebo odtud. No.
1: On to tak i bral, on říkal, že si opletou lidi jako často. A poslední příběh, to bylo za takové té vzdálené době, to bylo kolem roku 85, 6, 7, nevím, jak se jezdívalo do autokempu jako rodinné dovolené s velkým stanem, takový ten velký ložnicový a kuchyňový. Mm-hmm. Tak a bylo to v době, kdy byla taková tam ne moda, ale prostě skoro všichni chlapi nosili ty trička těch námořníků modro-bílé a červené trenýrky. A moje kamarádka Boženka, která byli s manželem taky v nějakém tom kempu, šla nakoupit do bufetu a teď šla zpátky a vidí, že u jejich stanu se je zohnutý nějaký pán nebo někdo prostě v tom tričku a v červených trenýrkách. A jak se blížila blíž, tak viděla, jak mu v těch trenýrkách v nohovičce bimba pytlík.
0: To, co tam bimbat má, ano.
1: To, co tam bimbat má. A teď přišla potichu ze zadu a se zvoláním. Budliky, nesu ti rohlíky, teď za ten pytlík chytila. A teď ten pán se prudce zvedl, otočil se a ona zjistila, že to je úplně někdo jiný, který u toho jejich stanu hledal nějaký ten míšek na badminton nebo něco takového. Takže ten pán otočil se, Boženka ta zrudla samozřejmě.
0: A pustila? Tak, pustila?
1: Určitě pustila, přitom jak on se zvedl, tak ho pustila a začala něco blekotat a omlouvat se a říkal, vůbec se mě nemluvejte, podívejte se, kolik nás tady v těch uniformách je, takže zasmali budlíky, nesu ti rohlíky a bylo to vyřešené.
0: No tak teď nevím, jestli je to záměna podle fyzické podoby, nebo je pohmatu, nevím, no. Ale Oline, děkuju, chápu a rozumím, děkuju.
1: Ano, takže nebudu zdržovat, opatruj si, mě se krásně, zdravím tě, opatruj se, ahoj.
0: Díky a krásné září přeju. To samozřejmě vám všem, kteří posloucháte. Nejen telefonáty na čísle 731 800 900, ale ještě necelých 25 minut máte na to, abyste svůj příběh na téma záměna třeba i napsali na web rozhlas.cz/linka, do toho okénka, co najdete úplně dole.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, přeju a dávám slovo dalšímu posluchači. Tady je Borek a na druhé straně telefonu 731 800 900 František. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chci vás pozdravit všem posluchačem noční linky. Jsou pravidelným posluchačem noční linky, už volám delší dobu a podařilo se mi to. Je mi 77 let, tady Holešovsko, a řeknu vám případ, který se mi stal. A bylo to v západním Německu už asi před 28 lety. Jedu s majitelkou autem do stavebnin, do velikého nákupního střediska. Nakoupíme zboží, postavíme napřed auto na parkovišti, jdeme, nakoupíme plný vozík, přijdeme k autu, majitelka odemkne auto, veškerý stavební materiál i s nářadím uložíme do auta a chystáme se, že odejdeme. Že budeme brát další nákup a budeme dobírat ten zbytek. V tom přichází nějaký pán a říká, co tady děláte, vy, toto je moje auto. Paní se podívá, ne, já jsem mu odemkla, my jsme už tam dali zboží. Ano, to bylo v pořádku. Ano, my jsme to tam dali, naše auto stalo o pár aut dál, bylo to Ford Escort, stejné barvy, všechno v pořádku, ale jak to mohlo dopadnout? My odejdeme, půjdeme ke svému autu, zboží v autě žádné a najednou, kde jsme, co jsme, tak ten majitel by přijel na policii, hledal by naše auto, no to mohlo dopadnout velice špatně.
0: No to jo.
1: No bohužel dopadlo to, dá se říct dobře, že ten pán přišel včas, my jsme přeložili zboží a mohli jsme jít dom, totiž já jsem tam jel na černo. A pracoval jsem a to by nemohlo dopadnout určitě zajímavě.
0: To jo. A jak to, že to šlo odemknout
1: opravdu,
0: tím vaším klíčem?
1: Opravdu, odevřelo se to naším klíčem, odemkli jsme cizí auto, naskládáme zboží a že budeme kupovat další. Ten pán přišel, no a prakticky jsme otevřeli jeho auto.
0: No, tak to jste měli štěstí hned několikanásobně.
1: Veliký štěstí, protože to mohlo dopadnout velice špatně a těžko bych se tam ještě někdy dostal. Je to sice už dávno, ale rád na to vzpomínám a jak se říká, že není možné otevřít cizí auto, mně se to venku podařilo, ale tam to mohlo být s velice špatným koncem.
0: Františku, ano?
1: A potom jsem tam jezdil ještě dalších 20 let, takže to už jsem měl další štěstí, že všechno bylo v pořádku.
0: A už se nikdy nepodařilo otevřít vaším klíčem žádné cizí auto?
1: Ne, to už se mi nepodařilo. To se mi nepodařilo, ale myslím si, kdyby to šlo na policii, víme, jaký by byly dozvuky.
0: Tak, tak. Františku, děkuji vám za váš příběh.
1: Potom jsem měl ještě jednu takovou případu, jestli se to dá říct, že je to záměra nebo není, tak já jsem pracoval v Praze a měl jsem jít do Holešova do kasáren a jako řemeslník jsem měl plný auto naložený svojho nářadí jako obkladačskýho. Přijedu do kasáren v Holešově, přijedu k bráně, přijedu závorám, zasalutuju a hlásím dozorčímu, jedu z Prahy na Vysokou. Ten zasalutoval, otevřel bránu, bez řeči mě pustil dál, bez nějaké kontroly. Já pracuji do půl jedné, v tom přijde šéf stavební údržby a ten, který to tam jen na starosti, ten mě spucoval. Okamžitě na bránu, auto mě obrátili z hůru nohama, včetně koberečku, včetně všeho. No tak jak jsem si mohl dovolit vjet do kasáren civilním autem? No bohužel, podařilo se to.
0: No tak když vás pustil deveťák, tedy pomocník deveťák.
1: Ano, no. Ano, chudák deveťák, ten asi dopadl špatně.
0: Jo, jo, to možná byli i ostrý.
1: Ano, tak se nezlobte, že jsem to přidával k tomu.
0: Ne, v pořádku, já jsem počítal s jedním příběhem, dostal jsem dva, hurá.
1: Tak děkuji vám, přeju všem pěkný večer a pěkný poslouchání, máte vždy zajímavé pořady, rád je poslouchám.
0: Děkuji za sebe i za kolegy a kolegyně. Mějte se hezky, Františku, dobrou noc.
1: Děkuji, krásnou dobrou noc a další, doufám, že se ještě někdy dovolám.
0: Věřím tomu, naslyšenou. Znáte to, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy to štěstí prostě musíte vychytat. I když je pravda, že těch, kteří říkají, už jsem se nedovolal 2 roky, no, 2 měsíce, 2 roky, 3 roky, začíná přibývat až moc. Právě proto říkám, že je i záložní možnost, kromě telefonu, který za malou chvilku uslyšíte, je zde možnost i napsat svůj příběh na rozhlas.cz/linka, tedy na webovou stránku s touto adresou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a pro jistotu ještě jednou. Tématem noční linky a vašich příběhů je záměna.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Řekl bych, že Tomáše Kluse jste poznali. A naschvál, poznáte i tuhle dámu? Já už s ní párkrát v noční lince mluvil. Vicky, dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer vám všem. A sice budu mít dva příběhy, ale hodně to zkrátím. A sice, když bylo výročí jako úmrtí někoho z naší rodiny, tak vždycky jsme šli na hřbitov, dělala jsem v Moravské ústředně, no a hřbitov byl kousek ústřední. Takže jsme jako se domluvili s manželem a ještě podotýkám, měli jsme nové auto, 120 modrozelenou, takovou krásnou barvu. No a já jsem to neměla zažitý, to číslo vůbec ne. No a prostě on byl dochvílne, tak vždycky, když jsme se domluvili třeba na půl čtvrtou, tak tam byl nebo na třetí a tak. No a tak v pořádku, vyšla jsem ven, rozhlídnu si, vidím modrozelenou škodovku, šup do auta, sedám a říkám, tak to platí, jak jsme se domluvili doma, koupil si květiny a svíčky a to všechno a najednou vedle mě tak nesměle se ozvalo. A jedeme na hřbitov, ještě jsem řekla. A vedle mě se ozvalo nesměle. No, paní, já bych radši jel někam jinam, ale nářbitov, že bych s váma musel. No a já se otočím. Jak rychle jsem vystředil z toho auta, do dneška nevím. Prostě to bylo strašný pro mě šok. Vyvrávala jsem, sedla jsem si tam na chodník úplně, tam na to parkoviště před ústředno a prostě jsem byla v šoku. A za chvilku přijel manžel, a tak já sedám, on říká, to bude špatně, já povídám, no, a jo. A on povídá, a co se ti stalo, tak nepojedem nikam. A já říkám, a on ještě říká, a co pusa, nic, protože my vždycky, když jsme se potkali, jako když třeba z práce jsem šla, nebo tak jsme si vždycky dali pusu a teď já říkám,
1: radši,
2: a teď se na něho
1: ale musím si tě nejdřív ošahat, abych tě poznala.
2: A teď já jsem se otočila na něho a povídám, nebudeš věřit, co se mně stalo. On říká, prosím tě, jedem, to je vždycky na dlouhý, protože já vomáčku kolem všeho. A on říká, nebudem se bavit, a to mě řekneš až potom. No a teď já jsem nemohla prostě to si nechat v sobě a tak jsem mu to začala vykládat a začala jsem se strašně smát. A on říká, čemu se prosím tě směš? Víš, co se ti mohlo stát? Já vám to nevím. No ale prostě já jsem se smíchy neudržela, no ale on byl zaražený jak prd v trávě, jak se říká a prostě byl z toho celé špatné.
1: No měl o vás starost, no tak si sednete k cizímu chlapovi do auta, ale to já přesně vidím, jo, jak se ani nepodíváte, kdo řídí a
2: ne,
1: už,
2: ano,
1: jak,
2: ano.
1: Jak bych to řekl ale slušně, to a už nikdy jedete ten slovní vodopád prostě a teprve potom se zastavíte.
2: Ano, jenomže to se stalo jednou, no prostě, já jsem si pak zakladávala pozor, ano. Kam sedám. A ten druhý, já jsem, měřím 175 cm, teď už ne, teď už jsou stařenka, takže už jsou menší a menší, ale tenkrát v té době jsme jezdili partia na 250-kách na motorkách s chlapcama, co jsme chodili a tak jsme se domluvili jednou na výlet a řekám pojedem a já povídám, no tak řekněte vy, protože já jsem tady okolí velice dobře znala kolem Brna a když něco jsou milovnice přírody a zvířat, tak jsem vždycky navrhovala, no ne vždycky, ale hodně jsem navrhovala výlety já. A tak jsem říkala, tak jedno může taky někdo druhé. No takže pojedem do Černé hory. Jenomže já jsem si neuvědomila, že oni byli skoro všichni, ty kamošky, co byly moje, tak byli jásu na víno a oni byli pivařky. No a tak do Černé hory, tam do pivnice, šup a kde si, co si. A na mě fot. Víky, ty si nedáš nic a já povdám, no tak tady v pivnici víno si dává, to je trapas, ani nevím, jestli tam bylo teda. A povídám, no nic, tak já udělám následující, tak abych byla za nějakou takovou vošušlu, tak říkám nic, já si teda dám taky. A jde si 12. A já říkám, no ale to je dost silný. No tak si dej 18. Já jsem nepřemýšlela, no tak 18. Černohoru, výborně, tak jsem si dala. Jenomže ještě musím podotknout, že jsem moc nejedla předtím. Protože jsem si říkal, když se někdy zastavíme, tak si dáme nějakou maličkost a tak. No a tak to ještě nám nepřinesli, no a 18. Ono bylo teplo, tak já jsem se napila, kde si, co si, vypila jsem to. No potom jsem ještě si dala menší, jako to byla velká 18, pak jsem si dala menší. Aha. A ve finále teda, že pojedem dom, ještě jsme se tam tak porozhlídli, a že pojedem domů. A teď můj říká, že pre, ježiš, mě dochází jako benzín, tak jeďte dopředu a my pojedeme za váma, já natankuju a pojedeme. No tak natankoval a já, jak jsem byla vysoká, tak jsem nohama dosáhla, jako, že jsem nemusela hned na ty stupačky a dosáhla jsem hned na zem, jako jo. No a teď on jak byl asi, aby mu nepojeli daleko, tak kopl do vrtule bzuk a byl pryč. A já rozkročená teda tam, teď lidi se na mě kolem dívali, co dělám.
1: Jste zůstala stát, on vám vlastně, no, on vám ujel.
2: No, ano. A teď mě byla hamba, já jsem tam stala, já jsem nebyla v stavu se vůbec pohnout. A to a teď říkám, ale co teď budu dělat? Tady kde si, co si u sebe, možná občanku jsem měla, ani nevím, ale peníze určitě ne. No tak jsem říkala, no a co teď já tady a teď budu muset stopovat. No a teď se mě šrotovalo.
1: No ale to tomu přece muselo dojít, že nemá za sebou spolujezdkyni.
2: No, ale on asi mrskl ty zatačky, jak vyjížděl z toho a ne. No, ale za chvílku byl zpátky. No, ale načučené jak hrom teda. No a víte, že jsme se teda potom krátce po tím rozešli?
1: No tak věřím.
2: Takže asi nebyl to životní partner, Horno.
1: No tak třeba mu nějak nevonilo to pivo, ty 18, vy jste měla jednu 18, nějak, no, jo, to potom ještě poloviční, no, vy jste vlastně vypila půl litru, no, rumu, de facto.
2: Asi tak. Takže tady to jsem chtěla trošinku zpestřit taky ten pořad a všem přeju dobrou noc a Borku vám hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuji vám moc krát, paní Vicky, a já vám přeju krásné září, ať si užijete každou hodinu toho měsíce, který před chvilkou začal.
2: No, je potřeba, protože mě našli dost jako těžkou nemoc a je to takový napováženo. No.
1: Držím
2: tak
1: pěsti.
2: To nevadí, no.
1: Víc udělat mějte nemůžu, se, ale držím pěsti, myslím na vás.
2: Ano.
1: Mějte
2: děkuji.
1: Se hezky. Dobrou noc.
2: Naschledanou, dobrou noc.
1: Bohužel, vážení přátelé, nadešel čas, kdy i já vám za pár chvil řeknu naschledanou a dobrou noc. Ale přece jenom ještě jeden příběh, který napsala Daniela na téma záměna na naši webovou stránku rozhlas.cz/linka. Cituju. Po revoluci si jedna dost úspěšná textařka založila firmu. Dodávala na firemní večírky, na svatby a podobně dvojníky známých osobností. Měla několik Havlů, Gariků, Masaryků, ale i slavné filmové hvězdy. Modely potkávala ve vlaku na nákupu. A firma měla velice silnou klientelu. Mít na svatbě Havla bylo módní. Bohužel paní podnikatelka zesnula mladá a firma skončila. Ale pořád věřím, píše Daniela, že si takový záměr nenechají lidé vyfouknout. Zásada je v tom dívat se na spoluobčany a základní rysy v něm vidět. Vizážisté už zbytek udělají. Všem ratolestem přeju, aby vykročili do školy šťastnou nohou. Danielo, zdravím do Poděbrad, děkuju za vaše psaní, no a s vámi se budu muset rozloučit na příštích 14 dnů, ale v neděli 13. se znovu uslyšíme, tedy pokud budete mít zájem. Za 22 hodin začíná další noční linka, kterou bude moderovat Jitka Lukešová. No a téma? Já myslím, že je naprosto jasné. Máme 1. září, tématem bude a zpátky do lavic. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám dobrou noc.
3: Noční linka čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No ale vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem, jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíráte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, když, že to je úmysl?
3: Ne, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty berme peníze to jako nebylo fakt. Vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná držina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak nazdař Bůh jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axopauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pociťovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstali nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových Sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykáčka. Prosím tě, já teď píšu takovou knižku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem svoje, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno stříhal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, stříhal. A tohle. No a tak Já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

jméno, titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem před

Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 98. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu a jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous. I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem jí. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešilelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo cárského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky? Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo. What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi. Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Proč jste zatajila tohle? Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu. Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sazí a popela. Úžasl. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno vezdevnic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.